0: Radio Čas. Hity, které milujete.
1: První noc v novém bytě, první noc v novém bytě. Jak mince pošoupá.
0: Radio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Hity, které milujete.

0: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: I ty, které milujete, Rádio Čas.

때 Radio Čas.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16:55 na televizi Relax.
2: Radio Čas.

0: Tak a jsme v půlce června, takže už se můžeme opravdu těšit na léto, které vlastně začne tento týden, pokud se nepletu.
1: No,
0: první
1: asi jo.
0: Letní den, jo, myslím, že to bude, ano, bude, přesně tak.
1: Já už jsem letně naladěná od 1. června.
0: Sice až v neděli, ale bude, přesně tak. Optimistická, hezké na rozmluvení Lenča Líšková.
1: Radím se, Beslav Bednář.
0: Startuje Dobré ráno Moravo, tedy pro 15. červnový den, na hity, které milujete a samozřejmě čerstvé informace.
1: Honza Kavelčík.
2: Alzadny jsou tady a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30% a nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
7: Nehoda se aktuálně řeší v obci Bolatice na Opavsku, v ulici Hlučínské bouralo osobní auto. Jinak na ulicích Moravy a Slezska teď jezdíme bez problému a přejeme šťastnou cestu.
8: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
7: Tento týden má přijít velké oteplení. Zlínský kraj opět podpoří řemeslné obory. Volejbalisté utrpěli v Evropské lize po třech výhrách první porážku. Dobré pondělní ráno u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Evropu zasáhnou vedra. Po chladném období začne postupné oteplování. Během tohoto týdne se podle televize LTV Plus vyšší teploty rozšíří do většiny oblastí. Modelové předpovědi naznačují oteplení až na 35 stupňů.
8: Morava aktuálně.
7: Opavská Breda se částečně otevřela veřejnosti. V přízemí vznikl multifunkční prostor, který bude určený pro pořádání kulturních i společenských akcí, takzvaný Breda Point. Provozovat ho bude Opavská kulturní organizace. Zlínský kraj opět podpoří žáky řemeslných oborů. Hejtmanství mezi ně rozdělí formou stipendií bezmála 2 miliony korun. Pokračuje krajská radní pro oblast školství Indra Mikulaštíková.
9: Zlínský kraj už poměrně dlouhou dobu dotuje takzvané malopočetné učební obory. Jedná se zejména o řemeslné obory, u kterých chceme zvýšit zájem žáků. Jde o to vypíchnout ty nejvíce ohrožené obory, jako například lempíř, řezník, uzenář, obuvník. Takže máme zájem o to, aby děti nastupovaly i na tradiční řemesla.
8: Rádio Čas, sport.
7: Čeští volejbalisté utrpěli v Evropské lize po třech výhrách první porážku. V duelu dosud 100% úspěšných celků podlehli Vyhlavě Dánsku 2-3. Už příští týden je čeká turnaj v Gruzii, kde se utkají se Španělskem a domácím celkem. Dnešek by měl být polojasný až oblačný, sem tam sprchne a nejvyšší teploty se mají u nás na Moravě a ve Slezsku pohybovat od 17 do 21 stupňů. Tolik zprávy, po 6. začíná pondělní Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas s Lenkou Líškovou a Radimem Soběslavem Bednářem.
10: Rádiu Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
0: No de facto čuk, čuk, čuk, přesně teď v 6 hodin startujeme oficiálně Dobré ráno Moravo, takže to vyšlo prakticky na minutu.
1: Krásné ráno. Máme datum 15. června. Já se tak jako probouzím do toho, kolikátého je, já to vůbec teď nesleduju. No a aktuální čas 5.59.
0: Tak v tom kalendáři toho 15.6. uprostřed krásného měsíce, kdy se láme jaro, ale to je jaké jméno?
1: A je to jméno.
0: Možná tam je i čárka, vidím, takže možná je tam nějaké zdvojení. Ty vidíš
1: jedno,
0: jedno.
1: Tak to jedno jméno je jméno jednoho našeho ministra.
0: popřeji k svátkům. Vůbec nehrozí, akorát je v tomhle tom absolutně mimo a podobně.
1: Řekněme, že jeho příjmení...
0: Počkej, kultura? Ne.
1: Ne. Řekněme, že jeho příjmení je příjmením, jakoby pocházel z jiné země.
0: Počkej, ty jsi pořád u těch ministrů?
1: Jo.
0: Já říkám popřeji k svátku.
1: Jo, ne?
0: Já jsem úplně mimo. Samozřejmě, že pana ministra kultury teď znám, myslím, že bych dal dohromady i ministra pro zdraví, nebo zdravotnictví, že jo?
1: No a náhodou, a kdybychom potom... se podívali k sousedům, že jeho příjmení je takové, že pochází z jiné země a jsou to naši sousedé.
0: Dobře.
1: A hlavní město je tam Vídeň.
0: Aha, takže hezký svátek všem Vítkům.
1: Ano.
0: Vít. A já se podívám na to druhé jméno.
1: Ano.
0: Aha, tak je to Vítek, takže už oficiálně asi můžete zapsat obě verze. Dobře ty, jo.
1: No.
0: Ale potěla ses, že?
1: Tak trošku, jsem tak přemýšlela, jak to říct.
0: Dala to na pána, vlastně opravdu, no. To jako no dala
1: takže
0: to na
1: gratulujeme
0: pána.
1: Všem Vítům a Vítkům.
0: Kluci a páni, máte hezké jméno, si říkám, s tím se dá hodně pracovat totiž. No.
1: Jo,
0: mi se to hodně líbí, jako Vítek, Víťa a podobně.
1: Jo, takhle. Tak to já jsem si říkala, jak jinak s tím chceš pracovat, jako Vít. Tak jako Vít.
0: To je Lenčino pondělí, to bude dobré. Mimochodem, jak se spalo?
1: A jo, v pohodě.
0: Jo, asi Čečaná, asi moc hezká.
1: Fakt?
0: Ano.
1: A já pořád to dělám stejně každé ráno.
0: Ty poslouchej, asi nalíčená dneska?
1: Ano.
0: Jo, aha, dobře.
1: A pořád to mám úplně, dělám každé ráno to stejné.
0: No ale dneska nemáš mívala, tak se ptám právě.
1: Někého
0: ale fakt
1: mívala.
0: Si Čečana. Když máš jakoby nějaké ty černé linky, to já poznám, jakože máš zvýrazněné.
1: Já je mám vždycky.
0: No fakt si Čečana.
1: Já si prostě myslím, že ty mě vidíš pokaždé jinak.
0: Dobře. Tak zdraví Marťu a mimochodem díky rádiu, není začlení. Tak, hezký den. 2 minuty po 6, užívejte, snažte se užívat jako já.

0: Dobré ráno všem, kdo ladíte Rádio Čas a hity, které milujete. 6.05. 15. června. Aktuální den a čas v kalendáři.
1: Než zbilancujeme, jaký bude víkend, tak jenom hlásíme, že to bude velmi hravé ráno a vlastně celý týden. Mimochodem, Lení z poznámek si pochopila, že přeskakujeme k nové soutěži a že ta, která byla minulý týden, tam už jenom zůstaly jako paběrky, ale že nehrajem, že jo?
0: Ano, pochopila ano. Já si myslím, že se znovu obnoví, ale tento týden budeme vykopávat vlastně největší letní soutěž.
1: Přesně
0: Rádia
1: tak.
0: Čas.
1: Takže poslouchejte nás a dozvíte se víc a vlastně poslouchejte teď už jako ideálně v kuse v rámci toho běžného hodně, dejme tomu 6 až 18, protože se vám to může vyplatit.
0: Od rána až do večera.
1: Prosím tě, jaký byl víkend? Protože v sobotu jsi měla výlet, pracovní výlet s chlebníkem. Jo, měla jsi opravdu chleba a řízek a podobně sebou?
0: Měla, ale nepotřebovala jsem ho. No, protože jsem měla výjezd do Břidličné, kde byly slavnosti města Břidličné na fotbalovém stadionu a já jsem teda měla poctivě svačinu, protože ne na každé akci jídlo je, tady bylo, takže já moc děkuju, moc hezky se o mě postarali, takže tam jsme měli akci.
1: Počasí vám vyšlo?
0: Jo, celkem jo, párkrát sprchlo, ale asi jenom dvakrát.
1: A ty, které jsi mi měla pozdravit nebo vyfotit, ty máš zachycené?
0: Já teď nevím, koho. Jo, tak to vůbec už nevím, to jo, si nepamatuju, to jsem úplně vypustila, protože...
1: O tom zmluvila asi třikrát nebo čtyřikrát, jakože tam taky budou a já jsem ti všechny vyjmenovávala, ty jsi byla v šoku, že je znám, tak potom.
0: A kdo to byl?
1: Hvězdy televize Šlágr?
0: Jo, ano, Petr Šiška.
1: Petr Šiška tam byl, jo, Mára nebyla?
0: Ne, počkej, Petr Šiška a pan Piško tam byli.
1: Piško?
0: Aha.
1: Teď by mi máma hnala. Ne, já samozřejmě, protože z častých návštěv u rodičů, tak jako leda co zvím a podobně.
0: Občas... Ne, ono totiž takhle, byla to velká a velmi pěkná akce, ještě jednou zdravím všechny Břidličany, protože velmi milí lidé. A no, to dopoledne, odpoledne ještě bylo takové, že se slavilo, potom se popilo.
1: Rozumím. Prostě byla to taková typická Břidličná je ves, ať neřeknu špatně.
0: Ne, město.
1: Je
0: město,
1: to? Aha.
0: No.
1: Takže městská zábava, tak.
0: Tak, na fotbalovém hřišti.
1: I se všemi následky, které s tím jako
0: bylo všechno.
1: Jsou, ano, přesně.
0: Jediné, co já jsem, ale to jsem říkala i na tom jevišti, protože samozřejmě proběhlo všechno, co na takové slávě má, tak jediné, co jsme neřešili, tak to bylo, jasně. Ale co jsme neřešili, tak bylo ztracené dítě, což je jako unikát. Jako opravdu nikoho jsem nevyvolávala, že by se ztratil.
1: Takže prostě komplet z balíček.
0: Ale jinak komplet, jo. Ze vším všude.
1: Ale ty následky se netýkaly tebe, ale
0: ne,
1: všech jako
0: ne,
1: tak
0: ne,
1: jako
0: ne,
1: pod,
0: ne,
1: to pod tebou tam.
0: Ne,
1: jako
0: ne, já jsem se ještě potom ztratila na cestě zpátky, takže jsem myslela, že někde v lese už se nikdy nevrátím.
1: Den jako víno, ano, přesně.
0: Už, tak. Se nikdy neuvidíme.
1: Na takové se nezapomíná, no, ano. Přesně. Takže jsem měla malé noční Blervič, jo?
0: Měla jsem, ano, v autě. Takže takový byl můj víkend. No a co ty, co jsi zažil pěkného víkendu?
1: Sobota pracovní a neděle Brno. Ale přiznám se, že i když člověk jako Brně neřeší zrovna většinou ty nejpříjemnější věci, tak tentokrát to byla asi nejplavnější jakoby dojezd tam i zpátky, jo.
0: Jo, ty neděle bývají takové klidnější.
1: Já jsem se bál, že i když bylo to trošku vydatnější, že neděle odpoledne a podobně to bude plné jakoby už studentů, kteří se přesouvají z bodu A do bodu B, a mám pocit, že to všechno obstarávají pondělky a pátky, říkám to správně, že?
0: No a není to tak tak jako teďka vytížené. No. Horší je Olomouc. Každopádně, samozřejmě Břidličná velká akce, Brno velká akce, ale my máme za sebou mnohem větší akci, která zaplavila teď internet.
1: No já vím, že se bude holka skloňovat a potom ještě zítra a pozítří, no. A popozítří, takže zůstaňte s námi a hurá na Evu!

0: Po víkendu v pondělí, konkrétně 15. června s Lenčou Radimem na rádiu Čas. Lení čistě statisticky nejskloňovanější jméno, nebo jakoby v rámci vyhledávačů různých českých a možná i okolních jakoby světových, aspoň u našich sousedů je.
1: Po tomhle víkendu jedině Eva Farná.
0: Přesně tak. Vlastně už dva máme za sebou, že? Dva zářezy, dva velké, prakticky vyprodané Edeny. Dneska pauza a zítra ještě jedno kolečko, říkám
1: poslední,
0: to správně.
1: Přesně tak.
0: My už jsme představovali jednu písničku. Hodně jsme zmiňovali doprovodný videoklip, to byl Big Mac, nicméně Eva to naložila v rámci celého koncertu víc, mnohem víc.
1: Já myslím, že ona dohromady vydala tři písničky v rámci příprav na Eden.
0: Ano, ano, ano.
1: Počkej, Big Mac, druhá byla...
0: Perpetuum mobile?
1: Perpetuum mobile, ano. A třetí, to byla těsně před tím, než se odpálily Edeny. Já myslím, že se jmenuje Neříkej, co má se stát, něco takového.
0: A takhle zní?

0: že jsme si říkali pár věcí už bokem, jo. No. Tak tohle je zase Evina.
1: Tohle je zase Evina.
0: Jo, takhle, no. Takhle, to je přesně po našem. Takhle my ju za ranní dvojku máme rádi. Ano.
1: Jako jo, ale musím říct, že já jsem se zamilovala do Big Macu.
0: Jo?
1: Já jsem si tu písničku, protože já vždycky, když ta písnička nějakým způsobem mě zaujme, ale třeba mi moc nesedí, tak já si ji potom v autě pustím několikrát a říkám
0: dáváš
1: si...
0: Dáváš tomu šanci.
1: Dávám tomu šanci. A musím říct, že Big Mac mě nakonec dostal.
0: Ano, v kombinaci asi s tím vyprodaným Edenem, no, protože tam to zpívala no. taky naživo a s tím jakoby... teď myslíš po textové stránce nebo všeobecně
1: spíš
0: muzika?
1: Tak všeobecně, uh-huh. Spíš tak všeobecně. Líbí se mi to prostě. Do auta se mi to líbí. Uh-huh. Každopádně máme za sebou Eden. Já jsem teda nebyla, protože já jsem byla v Břidličné, takže to byla, to prostě nebylo možné skloubit. Každopádně viděla jsem spoustu videí na internetu,
0: všichni
1: na Instagramu
0: tam byli.
1: A všichni tam byli.
0: Všichni tam byli. Občas, ano, přesně tak, jako si říkám, ano, všichni ukázali, jako, že tam byli a že se úplně jako nejlepší kamarádi a podobně.
1: A já teda musím říct, že Evu absolutně obdivuju a jako klobouček. Vypadá to všechno naprosto skvěle a ona úžasná. Co ty, jaký z toho máš pocit?
0: Tam můžeš jenom obdivovat a říkám, doufám, že jí to nerozseká, ale ona hlavně bude potom teď odpočívat v Planetě Superstar, takže tam zase oni jako pořád jako je někde, kde to může cinknout a kde se posunout. No.
1: A líbilo se mi to moc i vůbec, jak ten koncert probíhal, tedy aspoň takhle online a nejvíc mě rozsekal duet samozřejmě
0: s panem manželem.
1: S manželem, no. Mm-hmm. To já jako, to jsem obrečela a je to takové, je to krásné to sdělení, že když člověk něco chce, tak že toho může dosáhnout. A myslím, že pro holky, jako pro ženy, které tak nějak si jdou za tím svým cílem a snem, tak to Eva tak prokopla, to, co chtěla, takže se jí povedlo. Takže já tleskám, klaním se a vypadalo to geniálně. Dokonce mě hodně pobavila jedna recenze na Novinkách, to můžu říct, kde pán píše, vlastně nemá co vytknout, ale snaží se, jo. Takže jsou tam jako dvě věci, které tak nějak trošku jako musel tam něco najít, ale jinak v podstatě ten koncert geniální.
0: Z celého principu, a i když Eva vypadá jako, že nevadí, samozřejmě zmínila i fenomén dnešní doby, totiž jakoby hejtry a o některé z nich se ve velkém podělila na té velké ploše, jako...
1: Ano.
0: Už tam chyběl ten obrázek, jo, to samozřejmě neudělala, ale tak jako je to téma dnešní doby, takže jako opravdu v podstatě... Vlastně takový ten život 2026 v kostce, no. Asi takhle bych to řekl.
1: U toho mě teda běhal mráz po zádech, to bylo u písně Tělo a když tam ona vcházela na to jeviště a myslím, že jeden z těch komentů bylo, že prostě nemá to tělo na to,

0: Krásné ráno, ladíte Rádio Čas takhle při pondělku 15. června.
1: Tak malé dozvuky toho, nebo toho spíš fenoménu, který se teď bude zmiňovat minimálně ještě do středy, a totiž Eva Farná, ne jednou, ale rovnou třikrát v Edenech, jak říkáme, zítra ještě poslední termín, 16.6., to se dobře pamatuje, a my jsme taky měli pod pultem nějaké volňásky.
0: Ano, my jsme těsně před koncertem rozdávali právě lístky na sobotní koncert, jako takovou předzvěst megaléta, která nás čeká, které startuje právě dneska, no a jsme rádi, že se vám koncert líbil.
1: Máme tady zpětnou reakci od posluchače Lukáše.
2: Dobré ráno, Lení. Dobré ráno, Radime. Děkuju za lístky na Evu Farnou na sobotu do Prahy. Nakonec jsme jeden dokoupili, jeli jsme ve třech. Bylo to velice fajn a velice dobrodružné, protože inteligent. Nějak jsem si v hlavě uložil, že je to v O2 aréně a 35 minut před tím, než začínal koncert, jsme u O2 arény zjistili, že ne, že je to v Edenu. Takže

0: svištili, ale stihli jsme to a užili jsme si to. Díky a mějte fajn týden.
1: Ale přece O2 Arena by byla pro Evu už moc malá.
2: Já bych to řekl takhle, obvykle říkáme takovou větu, to se stane. Ale Lukáš, tentokrát to neřekne.
1: Teďka ne.
2: Jako, protože o tom to bylo, že jo.
1: Eva
2: že
1: v Edenu.
2: Právě v Edenu, ano, ano, ano.
1: Trojka v Edenu, přesně tak.
2: Že jsme se vás neptali, já vlastně nevím, jaké jsme dávali, jo, vlastně tam se zpívalo, že jo, o ty lístky.
1: Ano,
2: zpívalo. Měli jsme se zeptat, kde to je ten koncert.
1: Kamže to jedete?
2: Ano.
1: No, takže každopádně, pokud se někdo chystá ještě v úterý na koncert Evy Farné, lístky ještě jsou, tak je to v Edenu, prosím vás. Mm-hmm. Edenu.
2: 6.23, myslím, že nejvyšší čas, čerstvá párka horoskopů pro 15. červnový den. Milane.
3: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
4: Pondělí bude dnem s vyrovnaným poměrem událostí pozitivních, příjemných, vítaných a těch problémových, konfliktních, nevítaných. Více tedy toho bude hodně a nudit se rozhodně nebudem. Co se týká jednotlivých znamení, tak lvům by se dnes mělo dařit. Střelci se budou zaměřovat na výdělečné aktivity a berani budou inklinovat k výbušnosti. Býkům budou přát hvězdy v oblasti financí. Panám se mohou dít až osudové události a kozorozi se mohou dostávat pod větší tlak. Bodnáři budou zahlcováni tvůrčími aktivitami. Blíženců bude všude plno a váhy by měly být velmi komunikativní a výtečně by jim to mělo myslet. Štíři se mohou častěji setkávat s porušováním profesních či jiných dohod. Raci zřejmě budou zahlcováni množstvím rozporuplných myšlenek a ryby budou nejraději v přírodě nebo v prostředí svých přátel. Hvězdné pondělí, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gellner.

0: Konec mě vždycky překvapí.
1: To je jak na tebe, že?
0: Přesně tak, nebudu. Ano, život sám se laví. Mám už to teda spustit?
1: No tak spust.
0: Tak jo, tak letos poprvé.
2: Megaléto Rádia Čas.
0: Tuhle znělku, naši milí, a tenhle výraz budete slýchávat v těchto dnech opravdu hodně často. Několik týdnů na to máme. Leni, o čem je megaléto?
1: Megaléto to znamená, že hrajeme každý týden o skvělé, úžasné vstupenky na letní koncerty, akce, festivaly. Ty největší, které znáte, samozřejmě taky ty, co jsou tady okolo nás, v našem okolí. Prostě, co stojí za to v létě vidět, tak to najdete v našem megalétu.
0: Co pro to udělat, tak hlavně být srdcaři a být s rádiem Čas každý všední den zhruba mezi tou 6. a 18. hodinou, kdy budeme stejně jako loni v tento čas skládat tajemnou větu. A můžeme prozradit, že to je věta, která má 4 slova. Jo? Mm-hmm. Takže my vám je postupně budeme kouskovat, něco se dozvíte od nás, něco od kolegáčku dopoledne, odpoledne. No a potom, když v průběhu dne, kdykoliv v průběhu dne to může být, přijde ta výzva, chceme slyšet větu, tak jak to bude probíhat?
1: No, je potřeba, abyste se dovolali vždy v určeném pořadí, co řeknou naši kolegové. No a potom je potřeba, abyste řekli celou tu větu. Pěkně ano. V kuse.
0: Jenom připomínáme i na základě našich osobních zkušeností, vždycky se určí dané pořadí, jo?
1: Ano.
0: To znamená, jako nepanikařit z toho, že vám to takzvaně pokládáme, protože někdy to bude třetí, někdy pro drámo, osmá do hry a tak dál. No.
1: Ano, ano. Důležité je ale opravdu po celý den poslouchat, protože v každém vysílacím čase zazní jedno slovo.
0: A propos, už jsi koukala do tabulky, co se vlastně dneska hraje?
1: Dívala jsem se a pobavilo mě to, protože zrovna přes Budišov nad Budišovkou jsem jela včera, teda v sobotu.
0: Tam mám familii, tam mám rodinu, jo? A podobně. Já jsem nekoukal ještě, tak mi právě prozrať.
1: Tak dneska to vykopáváme a začínáme vstupenkami na budičovské letnice.
0: Jo, ty jsou pozor. Ano, to je každoročně jako záležitost a vím, že tam dokážou sehnat velmi zajímavé hosty.
1: Ano, ano. Takže Budišov nad Budišovkou, budišovské letnice 19. až 20. června, to znamená, že už vlastně byste měli program na víkend.
0: Ano, tak pozor, ano, vlastně celé pondělí hrajeme asi pro ty, kteří ty další dny a hlavně vlastně poslední jarní a první letní nemají co dělat.
1: Ano.
0: Jestli tak můžeme říct.
1: Já asi jenom ještě trošku navnadím, abyste věděli, na koho do Budišovky pojedete. Vystoupí tam třeba Anaka, Charlotte, Pam Rabbit. A co teda já doporučuji? A za ty Jákopu. A myslím si, že kdybyste měli jet jenom kvůli téhle kapele, tak budete 100% spokojení. A to je mladá kapela Getaway. Možná jste o ní neslyšeli, oni jsou tady z Ostravy a jako já si myslím, že o zpěvačce a vůbec celé kapele ještě hodně, hodně uslyšíme.
0: Takže budišovské letnice, hlavně skládáme tajemnou větu Rádia Čas a už v této hodině bych poslouchal Lenču a Radima, bo vám můžeme být nápomocní. No a teď tam mělo být tam teda? Jo, takhle, já nemám šavličku nahoře.
1: Ty nemáš, no?
0: No, počkej.
1: Tak jsme zvědaví, co se bude dít.
0: No teď právě vím, co se děje a nevím, co s tím mám udělat.
1: Jsme tam v čudu?
0: Dělej kravát, dělej.
1: A nemám něco říct?
0: Ne,
1: nemám říct třeba první slovo?
0: Já ti potom vysvětlím, co tam dělej kravát, dělej. Dělej, rychle, dělej fakt.
3: Nejdražší destinace našich klientů a to nejen pro příjemnou délku letu 2,5 hodiny. Z mého pohledu se jedná o zemi, která má co nabídnout a je zde stále co objevovat. Můžete si vybrat některý z hotelových komplexů a dovolenou strávit u bazénu z akvaparky nebo na nádherné písčité pláži. Já raději cestuji a poznávám třeba antické město Kartágo nebo modrobílé městečko Sidi Bou Said, které je ikonou Tuniska. Pro dobrodružnější povahy můžu určitě doporučit výlet na Saharu. Nechte se inspirovat mými tipy a přijměte pozvání Tuniským národním úřadem pro cestovní ruch.
2: Pestrá dovolená začíná na bluestyle.cz.
4: Lehkost, bublinka a radost v každém doušku. To je Frizante od Vinia. Bílé, růžové, jemně perlivé, ovocné, v láhvi nebo v plechu. Připravené strávit s vámi letní večer. Skvěle chutná vychlazené, hodí se i promíchané drinky. Chuť, která vás bude bavit. Vinium, slunce v každé bublince.
2: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
5: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance pro věření vozu.
2: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
6: V CCC začal výprodej.
5: stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
6: Tati, kam dnes pojedeme na výlet?
7: To se ještě domluvíme.
8: Co kdybyste letos nemuseli vybírat? Přijeďte objevit krásy Olomouckého kraje, kde se setkává kouzlo Hané s divokou přírodou jeseníků s kartou plnou výhod.
9: Olomouc Region Card otevírá dveře k tomu nejlepšímu v Olomouckém kraji.
8: Vybírejte ze 100 vstupů zdarma a více než 80 výhodných slev. Jedna karta, desítky míst, tisíce zážitků.
9: Olomouc Region Card. Chytrý klíč k cestování a zážitkům po Olomouckém kraji. www.olomoucregioncard.cz.
10: Cítíte to? Léto začíná u Hlučínského jezera.
9: Jedno z nejkrásnějších a nejdostupnějších přírodních koupališť v kraji zve na start letní sezóny.
10: Nová plovoucí mola, kompletní zázemí a výhodné ceny. Pro děti jsou v areálu hřiště, velká nafukovací trampolína a opocené brouzdaliště.
9: Přijeďte si užít první letní dny na Hlučínské jezero.
10: Info a webkamera na www.sak-hlučin.cz.
2: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar Aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.

0: Hity, které milujete už takhle od pondělka 15. 6. 6.38 aktuální čas na rádiu Čas.
1: Stále čekáme na první slovo tajemné věty v rámci megaléta, kterou začneme skládat s Lenčou Radimem na rádiu Čas. Jinak Vítkům pěkný svátek a jenom malá sondáž, je to vděčné téma na Facebooku, to, na co se dneska budeme ptát?
0: Nebo... Já myslím, že jo, už se rozjíždí diskuze.
1: Tak připomínáme i WhatsApp, hned položíme otázku, ale tam taky se můžete vypsat nebo dokonce vymluvit. Myslím, že pro vymluvení je to úplně ideální. 77661280, na co se ptáme?
0: Ptáme se vás dneska na to, jestli jste zažili někdy na pracovišti hrozného kolegu nebo kolegyni, někoho, kdo vám pil krev.
1: Tady dokonce výraz hrozného, vážně, ano, tomu říkám peklíčkář a podobně a říkám, že vždycky na pracovišti je minimálně jeden. Teda jako takhle, pokud je to větší, jak to mám říct, kolik, 5, 10 a více lidí, tak jako jeden odejde a vždycky se jako nějaký druhý ukáže. Máš jinou zkušenost?
0: Jak kde? Já jako nemám zkušenost,
1: ale
0: že je to úplně
1: jako
0: pravidlem.
1: O větších týmech, no, takhle, no.
0: Ano, ano, nemám zkušenost, že by to bylo úplně pravidlem, ale je pravda, že tak nějak ne všichni si sednou. A co jsme se bavili třeba teď nedávno s mojí kamarádkou, že je nám zvláštní, že to někdo dělá, když vlastně v té práci trávíme většinu dne, že vlastně v podstatě... Že někdo má, to má i takové jako sport znepříjemňovat to okolí.
1: A já teď doteď nevím, protože jsem zažil obě podoby, jestli je lepší otevřené nepřátelství, jestli mi rozumíš, jako když si fakt nesednete, a nebo vlastně, že ten člověk to dělá tak jako podloudně, buď se to dozvídáš, anebo vlastně tím... To byly vlastně dva případy v mém životě, kdy ten člověk chtěl vlastně pomoci a chtěl, všechno děláme správně a tak dál.
0: No, je to velké téma a vůbec vztahy na pracovišti, téma, které dneska bude hýbat nejenom naším Facebookem, ale taky naším WhatsAppem a těšíme se, že nám k tomu taky řeknete něco vy na 776612800.
1: Že by už někdo odpovídal k tématu, protože první od Lukáše, WhatsApp, rádi a čas.
2: Dobré ráno, Lení. Dobré ráno, Radíme.
1: Je, pardon, to přišlo v 6, takže to je reakce, to je Lukáš asi, který byl na tom, na Evě.
0: Ano,
1: takže
0: ano.
1: Teď reakce číslo 2.
2: Ale tak peklíčkářů na pracovišti jsem zažil na všech pracovištích a říká se, že z 10 lidí vždycky minimálně jeden to je. A pokud náhodou jste v kolektivu, kde máte všech 9 lidí ostatních v pohodě, tak potom víte, kdo to je.
0: A tak to je dobrý, že vlastně pokud pracujete v kolektivu, kde je 9 lidí a méně, tak to nemáte.
1: No, ale byla podle to statistika. Statistiky. Lukáš nebyl jakoby, chápeš, nebyl konkrétní, takže nám řekl jenom tak v podstatě tu esenci toho, co jsme říkali my. A stejně zvláštní, že někdy, když to všichni ví, jo, tak třeba to trvá několik roků, než se s tím něco udělá.
0: No. Každopádně my jsme se taky bavili s právě organizátorkou jedné akce a říkali jsme si prostě vždycky, když jsou někde lidi, tak je problém, no. To je vždycky tak.
1: Je to o člověčině. Tak prosím vás, buďte konkrétní, samozřejmě vynechte příjmení nebo třeba místo určení, hlavně pokud je to včera a za rohem. A ještě jednou Facebook a WhatsApp číslo 776612800. Radio Čas.

0: Jeden za druhým hity, které milujete na rádiu Čas. Jsme pro vás kdykoliv i online na cesradio.cz a letem světem internetem, aktuálně s Lenčou. Co je nového?
1: Podíváme se k našim sousedům Polákům, protože tam se stal takový kuriózní případ. Jedna rodinka prostě na zahradě našla dikobraza. Což není úplně jako bezpečná záležitost, ani není to něco úplně, co bys chtěl najít na zahradě, tak samozřejmě zavolali odchytovou službu. Přijel tedy mladý muž odchytit dikobraza a najednou se zjistilo, že je to jeho dikobraz, že mu utekl z výběhu.
0: Počkej, pán, který se v tom vlastně vyzná a pomáhá a podobně, se ukázalo, že není zase takový profík s velkým P, ale tak občas se stane, že?
1: Ne, tak on akorát měl nějak špatně udělané oplocení, takže viděl dikobraza a říká, je, ahoj, já nevím, jak se jmenoval, Punťo.
0: Toničku, ano, přesně tak, ano.
1: Ahoj, Punťo, co tady děláš na cizí zahradě?
0: Dikobraz, když se cítí v ohrožení, tak vlastně hodí, ne? Nějakou tu střelu nebo a podobně.
1: Ano, říká se to.
0: A vím, že loni jsme měli velký zářez, že v České republice na různých chodnicích, zahradách a podobně, teď naposledy v Ostravě, že jo, na stromě, to byl král Jelimán, což byl...
1: Lemur.
0: Lemur, přesně tak. No. A které to bylo zvíře na tom, na té cestě, jak to tam vyfotili?
1: Ale lemur si šel na třešně tady na zahradu.
0: Ano, přesně tak. No, ale ne všeobecně, jako myslím za ten loňský rok, co všechno bylo nalezeno. Ta slavná fotka, nebyl to taky dikobraz, tak vyděšený, jak se koukal na toho fotografa, nebo něco jiného?
1: To nevím. Ještě máme toho Emila, ne? To je... Los Emil, ne?
0: Ano, přesně, tak ten tady bloumá, ale bylo to ztracené zvíře a vím, že to nedávalo vůbec logiku, nějaké cizokrajiné, vím, že jsme to skloňovali.
1: No, tak to už si nepamatuju. Každopádně, pokud byste viděli dikobraza na zahradě, tak samozřejmě volejte sousedu. Volejte sousedu, jestli mu neutekl, a potom odchytovou službu, protože přece jenom to není úplně nejbezpečnější zvíře na chování.

0: Megaléto Rádia Čas. Megaléto Rádia Čas.
1: Ne, nehrajem, buďte v klidu, teď jenom začínáme sbírat a dávat dokupy tajemnou větu Rádia Čas s Lenčou a Radimem aktuálně a potom s dalšími kolegáčky, jo. Takže vyplatí se ve všední dny, tedy pokud s námi chcete hrát megalétou úžasné ceny, poslouchat, no minimálně, jako ideálně pořád, ano. Ale minimálně tak 6 až 18 být ve střehu nebo tam mít různé posly a zvědy. Tak.
2: Jo, celý den. No a já myslím, že to asi nebudeme prodlužovat a mohli bychom prozradit první slovo té věty.
1: Já bych řekl, že to je takové nejčastější slovo v rámci různého skládání tajných vět, ne? Nemáš pocit?
2: A je to ano, nejčastější slovo skládání tajných vět. Není to úplně nejčastější slovo ve vztazích a v domácnostech.
1: Ano, ano, dobře. No. A mimochodem můžeš ho i říct.
2: A můžu...
1: to nejsou takhle, hele, kdyby to byly jenom indicie, že bychom to řekli a oni potom z těch indicí od každého kolegy museli složit.
2: To by mě zajímalo, co by je teď napadlo všechny.
1: No, takže ne.
2: My vám to prosím vás rovnou naprášíme. Takže to první slovo tajemné věty je poslouchám.
1: Zapište si, klidně vzkažte i kolegáčkům nebo příbuzným, kteří to hrají. Jasně, že párkrát ještě zopakujeme, ale prostě startujeme větu poslouchám. A mimochodem ve hře dneska jsou Budišovské letnice, za které ručím, protože takhle, Budišov je velmi malé město, přes 3000 obyvatel, mám tam rodinu, ale opravdu jako dvě tety a podobně. A tím to město prakticky každé léto žije. A vždycky jako, jak už si zmiňovala, Anaka, kdo tam ještě byl?
2: Charlotte
1: a spousta dalších.
2: A potom mý oblíbení Getaway.
1: Ano, takže, ano. Tak oni vždycky seženou velké hvězdy a je to velká show. No.
2: Takže rozhodně doporučujeme, i tak kdybyste třeba šli kolem Budišovské letnice a pokud byste to chtěli mít jako výlet zdarma, tak Megaléto je tady pro vás.
1: Cazradio.cz, tam se dozvíte podrobnosti a pohodu všem za 9 minut 7.
0: Megaléto Rádia Čas.

0: Alice L. na WhatsAppu Rádia Čas, mimochodem krásné ráno všem, má premiéru u nás právě na tomto komunikačním kanále a píše, a teď hned pochopíte, o čem to bude, nastoupila jsem před 6 lety do nového zaměstnání, bylo nás tam 6 plus šéf. 4 roky byly naprosto šílené, 4, kvůli jedné manipulátorky, která dělala neskutečné peklo. Byla jsem úplně na dně, byla jsem sama a nikdo se mnou nemluvil, šéf se to snažil řešit po dobrém, vyměnil jednu, která to neměla na dobu neurčitou, nepomohlo. Za rok vyhodil všechny 3, až potom sehnal novou kolegyni. Povedlo se to po 4 letech a byl klid. Teď už 2 roky. Aleluja. Takže tak.
1: 4 roky, abych to nevydržela.
0: To už je mazec asi.
1: Mhm. No, já jsem teď vlastně byla v takové práci, která úplně nebyla fajn a teda vydržela jsem to, já nevím, 4-5 měsíců a musela jsem odejít.
0: Já se přiznám, dobou, a prosím tě, teď to fakt neschazuju, jo, ale já myslím, že ty jsi holka schopná, jo. Já se přiznám, že já třeba nevím, co bych dělal v životě. Takže jako častokrát, jako když už taky jako párkrát mi tady bylo pěkně úzko, já si říkám, jako nevím, kam bych šel, jo. To už spoustu věcí, jakoby. Říkám, to neschazuj, protože jako, tak máš rozlet. Je něco, co jsi nedělala?
1: To ne.
0: Už jsi operovala?
1: ne, operaci mozku jsem ještě nedělala, ale jinak to ne, jako rozptyl je velký. No a tak důležité je, aby vás ta práce bavila, abyste tam chodili rádi. To je to nejdůležitější, když tam trávíme nejvíc času.
0: Takže setkání s kolegy peklíčkáři, jestli nějaké bylo, případně jak se to vyřešilo, za chvíli čerstvé zprávy a ne jako teda takhle, jo, ne, že byste byli nevděční, jo, ale trošku se nám ptáte po skřítkově pokladu a podobně, teď už je ve WhatsAppu. Takže jenom připomínám, některé soutěže vždycky odpočívají, nabírají dech a teď žijeme čím lení?
1: Teď žijeme megalétem a rozdáváme lístky na ty největší letní akce.
0: A že jste to vy, první slovíčko tajemné věty je?
1: Poslouchám.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
7: Megaléto Rádia Čas. I letos v létě rozdáváme hudební zážitky. Chceš lístky na One Republic, FM City Fest, Holešovskou regatu a nějakou další pecku? Poslouchej od rána náš program. Postupně odhalujeme výherní větu. Odpoledne volej a když ji dáš dohromady celou, jsi vítěz. Megaléto Rádia Čas.
8: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, ktoré milujete.
9: Čas. Lehkosť, bublinka a radosť v každém doušku. To je Frizante od Vinia. Bílé, růžové, jemně perlivé, ovocné, v láhvi nebo v plechu. Připravené strávit s vámi letní večer. Skvěle chutná vychlazené, hodí se i promíchané drinky. Chuť, která vás bude bavit. Vinium, slunce v každé bublince.
10: Alza dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky. Opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
11: Stavebniny Dek přináší mega akci. K 5 balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na dek.cz.
12: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
13: Notino. Today is yours. Feel good.
14: Bouračka nás zdrží v obci Bolatice na Opavsku na ulici Hlučínské, tady bouralo osobní auto. Vážná nehoda se řeší na hlavním tahu v Vsetín-Valašské Meziříčí. U obce Jablůnka se srazilo nákladní auto s osobním, nehoda je bohužel se zraněním. A zdržet se můžeme taky na dálnici D55 na trase Napajedla Hulín. Na úrovni 16. kilometru je na vozovce překážka.
15: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
14: V Česku roste počet cizinců s falešnými doklady. Stání v brněnské části Sever ulehčí parkovací domy. Fotbalisté se na mistrovství světa vrátili k tréninku. Dobré pondělní ráno u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. V Česku přibývá cizinců s falešnými doklady. Jejich počet se oproti minulým rokům zdvojnásobil. Nejčastěji jde o cizince z Ukrajiny, Ruska a dalších východních zemí. Padělky dokladů se dají snadno koupit přes internet už od 5 000 korun.
15: Morava aktuálně.
14: V Ostravě Hrabůvce vznikne moderní zázemí pro seniory i pečující rodiny. Městský obvod Ostrava jich připravuje na konci ulice Majora Nováka výstavbu nového areálu sociálních služeb. Co nabídne, to už nám řekla mluvčí radnice Ilona Honusová.
16: Plánovaný areál budou tvořit dvě vzájemně propojené bezbariérové budovy. V jedné z nich vznikne domov pro seniory s kapacitou 32 míst, druhá nabídne odlehčovací službu pro 20 klientů. Součástí projektu bude také garáž pro vozidla určená k přepravě osob se sníženou pohyblivostí. Důležitou součástí areálu bude také centrální zahrada, která nabídne prostor pro odpočinek i setkávání.
14: V Brně se bude lépe parkovat. Zvýšit počet míst na stání v městské části Brno-Sever by v budoucnu mohlo několik parkovacích domů pro stovky aut. Radnice vytipovala několik míst, kde by domy mohly stát. Zatím je vše ve fázi prověřování.
15: Rádio Čas, sport.
14: Čeští fotbalisté se na mistrovství světa na základně u Dallasu vrátili k tréninku. V sobotu si mužstvo užilo volnější den. Od včerejška už se národní tým naplno chystá na čtvrteční druhý zápas na šampionátu proti Jihoafrické republice v Atlantě. Dnešek bude pojasný až oblačný, místy s přeháňkami, nejvyšší teploty se mají pohybovat kolem 21. Tolik zprávy, po 7. pokračuje pondělní Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas s Radimem Soběslavem Bednářem a Lenkou Líškovou.
17: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.

0: hity, které milujete. Kolega záškodník nebo kolegyně záškodnice byli někdy, jak jste to řešili, vyřešil to někdo jiný nebo se trápíte doteď? Facebook, WhatsApp 7766 12 800. Lení, ty si taky naznačila v minulosti, jasně, že nespecifikuj jméno, příjmení, ale spíš tu podobu toho, toho problému, který tam byl, jestli teda specifikuješ. Vyber si někoho, kdo tě napadne.
1: Já asi spíš bych specifikovala to pracovní místo. To bylo spíš jako celkově velmi toxické prostředí, kde nebyla podpora vlastně toho týmu ani z toho nejvyššího vedení, bych řekla. A bylo to jako toxické prostředí plné pomluv a vlastně místo toho, aby se pracovalo a jelo se na ten, já nechci říct výsledek, ale že prostě děláme společně nějakou věc, že pracujeme, tak tam hodně šlo o to, že si tam potřebovali někteří pánové dokazovat, že mají moc a že prostě oni to řídí.
0: Ukazovali pindíky.
1: A že oni ví všechno nejlépe, no. Takže v takovém prostředí se špatně pracovalo.
0: Tak i o tom dnes ráno na Rádio Čas. Zažili jste prostě někdy kolegu nebo kolegyně, se kterými to bylo úvej a jak to dopadlo? Naše číslo je 7766 12 800 a rádi vás i uslyšíme. 704 jinak, teda ofiko ještě můžeme, Lenča Líčková.
1: Radim Zabeslav Bednář.
0: Dobré ráno, Moravo, další hodina s vámi.

0: Já už to zmiňoval dnes na začátku naší společné směny, mimochodem dobré ráno s Lenčou a Radimem na Rádio Čas. Tento týden jsme na rozhraní jara a léta, léto tady přivítáme až na konci, letos to je 21. června. Takže tentokrát se vlastně Slunovrat trošku předběhne. Legendární opavský festival, který teda roste do krásy, protože až skončí, tak teprve začne léto.
1: Je, ano, to je pravda. Od 18. do 26. v Opavě. A já jenom tak si říkám a dívám se na to, že kdybych měla přečíst všechna jména na line-upu, tak mám pocit, že jsme tady do 9.
0: Já si pamatuju ty začátky, kdy to bylo, nechci říct, že skromné, ale takové decentní, ale teď opravdu je o něj větší zájem. Pokud se nepletu, i loni jsme rozdávali volňásky i v rámci Megaleta.
1: No, ano, ano. Takže obrovská akce v Opavě. Tak já jenom tak trošku navnadím.
0: Vypíchni, kdo tě cinknul, no.
1: Tak Glenn Hansard samozřejmě, Midi lidi, David Kraus, Lenka Dusilová, Mňága Ašdorp, Nika, Bratři Orfové, Sidži Tobias, a to úplně miluju, a spousta dalších. Počkej, ještě tady se podívám.
0: Jak mě teda vypíchnu, že to je samozřejmě i místo, nebo spousta míst, kde se bude i povídat různé workshopy, přednášky za hosty, já mám tuhle dvojku hodně moc rád, farářka Martina Viktorie Kopecká s partnerkou Andreou Salome, jo, a podobně. Takže, jak říkáme, no.
1: Taky Ellen Makumbirova, skvělá stand-up komička.
0: Teď mi rozšiřuješ obzory. No.
1: Ano, no tak se s těmi všemi se potkáte právě na festivalu Slunovrat v Opavě.
0: Takže ještě jednou festivalslunovrat.cz, dneska je 15. to znamená za 3 dny to klepe na dveře. No a pokud vím a znám předpověď počasí, tak tentokrát budou to mít se Slunovratem s velkým S.

0: 7.11, probouzíte se s Lenčou a Radimem na Rádio Čas, hezký nový den a teď troška té vášně v podobě adrenalínu. Já to vždycky říkám a platí to i pro vás, kteří hodně cestujete a rádi cestujete, tam musí být prostě nějaký gen, kde vás to jako láká poznávat ty končiny a podobně. A stejně tak si myslím a hned pochopíš asi, pokud jsi si viděla, že je gen nějakého toho adrenalinu nebo pokoušení nemožného. Teď se dívám na nový rekord nebo minimálně pozoruhodný výkon ve Varšavě. Který uskutečnil estonský provazochodec, říkejme mu Jan, nevím, jak se to vyslovuje, pokud jste z Estonska, ale Jan, protože Varšava má takové ty známé velké vysoké budovy, prakticky mrakodrapy, no a mezi nimi polaně ve výšce 180 metrů přišel právě tento muž, trvalo mu to zhruba půl hodiny. Pozor, ještěn byl, jo, na různé způsoby, ale prý to vůbec nebylo potřeba. A já si říkám, to prostě v sobě musíš mít něco, co tě k tomu žene. To není jenom tak.
1: Ale co to je, když já se jenom na něho dívám a je mi špatně. Mě je špatně od žaludku.
0: Ale já si to říkám i o vás, o cestujících. Jako ne takhle, že by mi bylo špatně od žaludku, ale pozor i o těch, kteří třeba řídí auto, jo. Že prostě, ne, to je tak jako obdiv, já to vůbec jako nechápu, jo.
1: To, že na to úplně, ale koukám teďka.
0: Já mám gaučovo-kávový gen, jo.
1: Tak no. Ten je taky jako dobrý a myslím, že je trošku bezpečnější, než na laně jít z budovy na budovu. Mm-hmm. To je prostě, vždyť se to třepe.
0: Poslouchej, my jsme byli na Madoně spolu, i když jsme o sobě nevěděli, ano. 2009.
1: Ano, tak nějak, no.
0: Tak prý na turné o 3 roky později v roce 2012 jí doprovázel. Asi tam dělal jako nějaké prostě kejkle.
1: Asi jo.
0: To znamená, on už, když to přeženu, asi nebude, jo, kolik má? 43, no dívejte se na to.
1: Ale já se dívám na to doprovodné video, protože bych teda chtěla vidět, kdo vymýšlí takové zhůjeřilosti.
0: No on sám.
1: A já nevím. Víš, co mě vždycky napadne? Ne. Uh-huh. Proč bych to dělala? Uh-huh. Jak jsem pomohla světu, když jsem přešla po laně z jedné budovy do druhé?
0: Ale tak to je stejně a v létě určitě budu říkat nové rekordy, proč do sebe někdo, já nevím, nahází třeba 100 hot dogů, že jo, nebo 300 chili papriček.
1: Tak to
0: a
1: jsou tak trošku Darwinovy ceny.
0: No. Tak a tohle.
1: No tak tohle taky.
0: Žavý kandidát.
1: No. Každopádně samozřejmě tleskáme a gratulujeme tady k výkonu, ale já bych do toho nešla.
0: Jak říkáme, není to návod, je to zajímavost, kterou si můžete dopsát kdykoliv i online, třeba právě v Polsku na cazradio.cz.
2: Radim a Lenka. Radim a Lenka. Dvojice, se kterou zvládneš každé ráno s úsměvem. Dobré ráno, Moravo. Jedině na Rádiu Čas.

0: taky. Blila jsem cestou do práce, v práci, cestou domů, naštěstí otěhotněla a já byla zachráněna. Nikdo nikdy neslavil něčí těhotenství víč. Přes WhatsApp Rádia Čas Jitka.
1: Jo, to může se až fyzicky projevovat, no.
0: Jo?
1: Jirka napsal, skoro všude, to si člověk nevybere, pokud tedy nedělá sám na sebe. Jirko, nebojte, i když děláte sám na sebe, tak se potkáváte s lidmi.
0: Takže si vybereš.
1: vždycky něco je.
0: Takže jen houšť, pište, nahrávejte. 7.18 nejvyšší čas na čerstvou várku astrologických rad pro 15. červnový den. Milane?
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Pondělí bude dnem s vyrovnaným poměrem událostí pozitivních, příjemných, vítaných a těch problémových, konfliktních, nevítaných. Víc se tedy toho bude hodně a nudit se rozhodně nebudem. Co se týká jednotlivých znamení, tak lvům by se dnes mělo dařit. Střelci se budou zaměřovat na výdělečné aktivity a berani budou inklinovat k výbušnosti. Býkům budou přát hvězdy v oblasti financí, panám se mohou dít až osudové události a kozorozy se mohou dostávat pod větší tlak. Bodnáři budou zahlcováni tvůrčími aktivitami, blíženců bude všude plno a váhy by měly být velmi komunikativní a výtečně by jim to mělo myslet. Štíři se mohou častěji setkávat s porušováním profesních či jiných dohod. Raci zřejmě budou zahlcováni množstvím rozporuplných myšlenek a ryby budou nejraději v přírodě nebo v prostředí svých přátel. Hvězdné pondělí, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnar.
2: Zvedneš telefon a otevře se ti výherní box. Uvnitř je výhra, stovky, tisíce, nebo možná ještě víc. 3, 2, 1... Bereš nebo hraješ dál, ale pozor, když to přeženeš, box se zavře a ty odcházíš s nulou. Rozhodni se správně. Skřítku v poklad Rádia Čas.
4: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
5: Hity, které milujete.
6: Lehkost, bublinka a radost v každém doušku. To je Frizante od Vinia. Bílé, růžové, jemně perlivé, ovocné, v láhvi nebo v plechu. Připravené strávit s vámi letní večer. Skvěle chutná vychlazené, hodí se i promíchané drinky. Chuť, která vás bude bavit. Vinium, slunce v každé bublince.
7: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
8: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
9: Slyším, Datart nákupy?
8: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
9: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
11: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od 1 roku.
12: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
11: A maminka se mnou.
12: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
13: Zveme vás do historické budovy Muzea Těšínska v Českém Těšíně na oslavu 6. výročí jejího otevření. V sobotu 20. června od 10 hodin se přeneseme do časů zdánlivě temného středověku. Zažijete zábavný den plný kejklířů, rytířských soubojů, dobového tance, středověké hudby a kreativních dílen. Více na muzeum.cz.
14: Skalka Family Park. Společné zážitky pro celou rodinu. Přihlaste své děti na letní tábor plný zábavy a dobrodružství. Více na skalkaostrava.cz/tábory.
2: Film Time na Rádio Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka.

0: write your name.
1: Krásné ráno s rádiem Čas, 7.27, aktuální čas, a to znamená, že už tady nejsme sami a ve studiu máme Honzu Gavelčíka. Honzi, ahoj.
2: Hezké ráno, přátelé.
3: Tak jaký byl víkend, spíš volný anebo napěchovaný událostmi, akcemi?
2: Tak o víkendu jsem měl pár akcí, ale taky spoustu volného času, takže parádička.
3: Honzi, taky už jako jsi s námi nějaký rok v práci a možná i nějaké profese máš za sebou a podobně. Zažil ty si někdy na pracovišti nějakého peklíčkáře, kolegu, který ti dal zabrat, kolegyně samozřejmě nemenovat, ale v jaké podobě jako se to projevilo?
2: Tak to asi každý z nás zažil, my tady v rádiu jsme spíš taková rodinka, ale i občas se stane, že tady někdo takový trošičku nemilý. Měli jsme s Marcelkou dříve takovou kolegyni, která byla trošku taková, no nebudu říkat jaká, ale vím, že jsme se nějak netěšili úplně do práce a spíš jsme zvažovali, že možná tady i skončíme, ale už je to taky za náma, myslím, že tam bylo taky nějaké těhotenství, takže to nakonec jako dobře dopadlo. No ale na druhou stranu zase není nic lepšího, než se do práce těšit. U mě je to tak, že já vždycky prostě do práce chodím rád a je nám tady jakoby takhle příjemně, ale zase vím, že když mám hodně práce, tak spíš se tak jakoby uzavřu do sebe a potřebuju se víc jakoby věnovat tomu všemu, co dělám a více na to soustředit, ale jinak si myslím, že musím zaklepat, že to tady máme jakoby z 99% naprosto fantastické.
1: Tak to jsem zvědavá, kdo je to 1%, toho jsem si ještě nevšiml.
2: Ale to ani nevím, to spíš jsem tak odhadl, jakože, že prostě to je skoro dokonalé.
3: Fakt je něco, no jasně.
1: Tak jo, tak
3: ale
1: jsem se nepotkala.
3: Nejvyšší čas juknout se do kalendáře, dneska máme tady 15.6. a tím nekončíme, jo?
4: Dobré ráno, Moravo.
0: Dobré ráno, Moravo.
4: Víš, nevíš.
3: Začneme ukázkou. Poznáte v ní tehdy ještě mladičkou herečku, kterou později proslavil jeden dodnes reprízovaný seriál, takže kdo dneska slaví narozeniny.
5: It's excruciatingly boring. Then suddenly when I thought I just couldn't take it for another minute, you sang to me the banana boat song.
1: Courtney Cox, to není?
3: Ano, samozřejmě. Jo. Poznáš, jo, zahraniční hvězdy podle hlasu, jo?
1: Jo, já jsem se dívala na Přátelé v originále.
3: Výborně, takže kromě hlavní šestice Přátel, dokázali byste mi vyjmenovat alespoň čtyři další postavy seriálu?
1: Jo.
2: Já na to nikdy nekoukal, já na ty filmy ani seriály moc nejsem a už vůbec ne zahraniční, no.
1: Tak v kavárně byl Gunter. Někde mu říkali i Ginter, mám pocit, že ten překlad tam byl takový zvláštní.
3: To je pořád on.
1: A potom byla přítelkyně od Chandlera.
3: Oh my god!
1: A to byla, jak ona se jmenuje, Eunice, nebo tak nějak se jmenovala?
3: Janice. Ale víš, dobře.
1: No,
2: já jsem úplně mimo, ale nevadí, jako je to hezké vás poslouchat, jak se v tom vyznáte.
1: Potom tatínek od Jennifer Aniston, ale to neznám to jméno, nevím, jak se jmenoval, ale vím, že smažil jednou rose na té večeři.
3: Pamatuješ si dvojče od Phoebe?
1: Ano, to, ale jak se jmenovala? Určula.
3: Yes, yes, a ještě mě napadly rodiče,
1: rodiče
3: Moniky a Chandlera a Rose.
1: Rose, no to nevím, jak se jmenovali.
3: Gellerovi a ještě mi napadla legendární Emily, že jo, kvůli které se to všechno zvrtlo, ale musíme uhnat přehled, tak
1: a
3: jo,
1: potom tam
3: dál.
1: Byl Brad Pitt v jednom díle.
3: Ano, tento den v roce 1754 se mu to povedlo a v Příměticích u Znojma se stavil první bleskosvod. O kom to mluvím?
2: Bleskosvod? Tak to bys možná mohl mít nápovědu.
3: 1754, autor Bleskosvodu, nic?
2: No, to jméno asi znám, ale teď si to nevybavuju.
3: Karel Holan, Petr Mučenka, Josef Krutorát, Prokop Diviš.
2: Prokop Diviš.
1: Diviš.
3: Čím zabodoval...
2: Ale ta jména si hezky vymyslel.
3: Děkuju. Čím zabodoval v roce 1667 Francouz, muž mnoha profesí, ale taky lékař, Jean-Baptiste Denis. V roce 1667. Předtím už nějaké pokusy byly, ale on tento počin měl opravdu skutečně ověřený, veřejně provedený a hlavně zvládnutý. Víte,
2: lékař.
3: Co jde? Prostě nějaký lékařský úkon.
1: Ha.
3: Kdyby ne, tak to si řekněte posluchačům.
2: A provedl to veřejně.
3: Přesně tak, jo. Už bylo předtím několik pokusů, ale tenhle
1: byl... A je
3: byl...
1: to něco pozitivního, nebo ne?
3: No, dodnes jako je to pozitivní věc, ano.
1: Dodnes, aha.
2: Tak a někdo veřejně někoho třeba vyléčil z něčeho? Už někdo volá, no tak to nám asi někdo pomůže.
1: Třeba transfuze, nebo tak něco. Transfuze?
3: Transfuze to je? Tak už volat nemusíte, ano, Francouze krve, přesně tak. V roce 1938 obdržel britský patent Maďar, říkejme mu Láslo, jo, tak obdržel patent na věc, kterou vynalezl už o 7 let dřív, jo, a ta věc se používá doteď. Hrajeme klasicky hru, na něco myslím, vyhádáte, odpovídám, ano, ne. Takže Maďar, Láslo, 30. leta 20. století, patent na něco, co se používá dodnes.
1: A je to v domácnosti?
3: Může být.
1: Je to v kuchyni?
2: Je to v autě?
3: Teoreticky může být.
1: I v autě, i v kuchyni, jo?
3: Já už jsem to taky v autě u někoho viděl, ale jako ne jako že to je běžná věc do auta. Tak. Jako.
1: Takže spíš je to běžná věc do kuchyně?
3: Ne, jenom tam taky
2: používá se to v ložnici?
3: Většinou ne.
2: V koupelně?
3: Ne. Mhm. Jako můžeš, ale ne.
1: A je to věc?
3: Ano.
2: A beru si to sebou někam na výlet?
3: Můžeš.
1: A je to malé?
3: Jo.
1: Maličké?
2: Strčím to do nějaké krabičky?
3: Jo.
1: Sirky?
3: Ne.
2: Špunty do uší?
3: Ne.
2: Třeba když někdo chrápe?
1: Ale je to malé a je to v krabičce a můžu
3: ne, to ne, on říká, že by se to vešlo do krabičky, není to většinou v krabičce.
2: Používá se to na balkoně třeba?
3: Hele, můžeš, jako jo, to můžeš používat prakticky všude.
1: Sluneční brýle?
3: Do vany je moc neberu, ne. Ne.
2: Potřebuju to v divadle?
3: Většinou ne. Je to nejběžnější věc jako denní potřeby.
1: Zubní kartáček.
3: Ne, dokonce, myslím, že tady zrovna není, i když teoreticky...
2: Nejběžnější věc denní potřeby.
1: To zase jaká?
3: Ne.
1: Hrnek.
3: Ne, dobře, tak jo. Ale za tu snahu, tak výborně. Kuličkové pero, prosím vás, jo, protože to by bylo nadlouho, ano.
1: Tak řeknu...
2: Tato už se ale nepoužívá.
3: Jak řeknu, vy jste se na nic neptali. Co mám říct? Vy jste se měli ptát. Co řeknu?
1: Nějakou nápovědu, ale kuličkové pero.
3: Já jsem myslel na pero, věc, abyste měli hádat.
2: Potřebuješ v divadle, když si chceš nechat podepsat.
3: Já říkám, že můžeš, kdekoliv. I ve vaně si píšeš třeba jako luštíš křížovku.
2: Aha.
1: Kuličkovým perem, jo?
3: No.
2: Ale kuličkové pero, počkej, to jsem měl možná v první třídě. Ne?
3: Já jsem neříkal, že Honza ho má dodnes, pro boha, jako... Tak a ještě v rychlosti, koukám, že v 97.
2: Honza už nemá péro. Kuličkové.
3: Tolik Honza ve studiu. A koukám, že v 97. měl svou americkou premiéru, tento film, ve kterém zazněla i tato skladba. Takže prosím jenom jméno filmu. Animovaný film.
2: Ježišmarja, to znám.
3: No, to by ti mohlo být blízké téma.
2: Ještě Madagaskar to nebyl. No, já vím přesně, ty máš nápovědy určitě.
3: Tak já můžu udělat jenom...
2: Šrek.
1: Ne.
3: Dovol.
1: Lví král.
3: Ano.
2: Jo.
1: To je ze Lvího krále.
2: No jo, teď to je pravda.
1: Aha. Já ale, víš co...
2: A na tom jsem dokonce byl, vidíš to.
1: Já ne, ale mě, víš, co mě napadlo hned? Film, u kterého já jsem brečela, ale ten měl teda premiéru mnohem dřív. Uh-huh. A to bylo Lady a Trump.
3: Mhm. Uh-huh.
2: To je něco o prezidentovi.
3: Co by ti řekla Kristýnka?
1: Ale na to jsem se neptala.
2: Kristýnka, počkejte, kdo?
3: To je
2: jo, už vím.
3: Aha, tak teď už ne. Chápu, o kom jsi mluvil. Dobře,
2: ne. Ale ta není těhotná.
3: Já vím, přislyšel jsi na jméno. Dobře, takže já bych to uzavřel, jo?
1: Ano.
3: Máme.
2: No tak děkuju vám, bylo to úžasné.
3: Moc děkuju za účast a myslím, že se ještě v tomto týdnu uvidíme.
4: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo.

0: 7.40. Pondělí, to vždycky teda hodně bolí, ale tak doufám, že s Lenčou a radíme mi to spíš s úsměvem a těšíme se na nový týden, který, pozor, potom bude zakončen prvním letním dnem, to jen tak na okraj. Ale pokud se ještě nic nezabralo, jo, dokonce ani víš, nevíš, což teda probralo i mě, tak tady máme ještě pokus číslo 3 a to Lenča. A jak říkám, mám tady jednu drsňárnu. Zakulacení. Já vůbec nevím, o čem budeš mluvit.
1: Vůbec nevíš, ne, jo. Ne, neviděl jsi video o víkendu, které obletělo celý svět?
0: Jsem viděl hodně videí o víkendu, ale nevím.
1: Ano, tohle by si zpamatoval.
0: Povídej, přehání.
1: Já jenom teď jsem ještě dohledávala, kde přesně to bylo, a bylo to v Brazílii. V brazilské Limeiře. Se stala taková věc a to video je velmi děsivé, protože je to prostě celé natočené. Bungee jumping.
0: Jo, tak máš pravdu, viděl.
1: Viděl
0: jsi to. Já jsem dokonce uvažoval, jestli je to jenom doprovodné nějaké ilustrační, jo, k tomu, protože jasně, oni ukázali záběr jenom tak jako ze zádu, nicméně skok odvážné mladé ženy, dneska v dnešní době už můžeme říct klasický bungee jumping, on je teda klasický jenom v tom případě, že ti, kteří to organizují, všechno zabezpečí, je to tak.
1: Je to tak. A tady se stalo to, že probíhala celá ta příprava. Potom tu mladou ženu, já myslím, že jí bylo kolem 40, tak vyzvedli dva pracovníci nad hlavu, aby teda ona měla jako větší výšku, ze které poletí.
0: A tak symbolicky hodili dolů.
1: A hodili jí po hlavě dolů. Akorát, že...
0: Potom ještě ta kamera tak jako se vzdalovala a zabrala právě za nimi to bezpečnostní lano,
1: ano,
0: které bohužel neměla na sobě.
1: A oni zapomněli přivázat k tomu lanu. Takže v podstatě skončilo to tak, jak to skončilo.
0: To je jako život sám, prostě mnohokrát to vyjde a myslíme, že máme jištění a jednou jako si takzvaně nabijem, no.
1: Ale to video je vlastně děsivé i v tom, že vy to vidíte v přímém přenosu. A vy víte, co se stane.
0: Jsou poslední vteřiny.
1: A to už jsou vlastně poslední vteřiny a ještě to vypadá v takovém vlastně klidu, kdy všechno tak probíhá stejně. Já jsem si vzpomněla na má mladá léta, kdy jsem chtěla vyzkoušet úplně všechno a skákala jsem bungee jumping v Chorvatsku z mostu. Tak naštěstí dole bylo moře, takže asi jako by byla nějaká šance. A teda jako nejšílenější pocit byl ten volný pád a pak trhnout ty nohy. A já vím, že když mě trhly ty nohy, že teda to lano tam bylo, tak to bylo úplně nejšťastnější zážitek v mém životě. Já říkám, jo, to lano tam je. A teď ten pocit, že tam není, to je
0: teď jsem
1: masakr.
0: Jenom, no, ale já říkám, já nechci tady jako černý humor říkat, ale podobně, jak to bývá většinou stvárněno v těch filmech a podobně, jo, jak vlastně ta duše odchází z toho těla, ani neví, jakože už je pryč, jo, tak možná, že byla ráda, že to netrhlo. Jo, jako jo. Chápeš, jo, že si řekla huf, no a oni řekli, no, počkejte, ona, a kdo jste? A no pojďte tady s námi, vám musíme něco vysvětlit, jo, a podobně.
1: Tady to je svatý Petr.
0: No, mami, co tu děláš? A podobně, no, holka, neměli bezpečnostní lano a tak dál, no.
1: No. Takže prosím vás, dávejte na sebe pozor.
0: Dvakrát měř a jednou vřeš, no.
1: Všechno kontrolujte. A teda, ale je to, já když vidím takový nějaký případ, tak si říkám, že to je tak vlastně neuvěřitelné a tak jako zvláštní případ, že to už fakt musíme mít někde napsané.
0: A hlavně jsme to říkali přesně, no, to nezvratný osud takzvaně.
1: Ano, nezvratný osud. No,
0: a říkali jsme to už v minulé hodině, to prostě musí být nějaký gen lidí, kteří jdou do toho a pokouší tu štěstěnu, ale tak jako něco tam vždycky máme vepsáno a uvidíme, jestli to budeme poslouchat. Je to trošku filozofické, trošku mrazivé, prostě dávejte na sebe pozor nejenom dneska, ale vůbec celý svůj život.

0: Prostřednictvím rádia čas, jeden malý sobecký pozdrav, konkrétně za mě posluchači Ondrovi, pokud se nepletu speciálně i pro posluchače nebo posluchačku Evu, protože ti už tak jako sondovali na začátku dne, jak to bude, když hrajeme to megaléto rádia čas, tak jak to bude třeba se skřítkovým pokladem, jo, jestli se bude dobývat.
1: A my jsme tak si říkali, že bychom mohli skřítkovi dát pauzu, že by mohli jít na dovolenou.
0: Já jsem řekl dramaticky, že skřítek teď odpočívá. Ale pozor, my jsme měli pravdu. On do 7:30 odpočíval.
1: Ano, je to tak.
0: A potom říká, tak co, bude něco? A bude něco?
1: A bude něco, budeme hrát dál ze skřítku v poklad, takže penízky v boxech jsou připraveny a už je to jenom na vás, abyste se dovolali a otevřeli si, cokoliv se vám v podstatě bude líbit.
0: Tak záleží, jak už jsme mluvili o tom genu vlastně toho riskování, záleží na vás, takže určitě si pořadí, Leni.
1: Tak dáme dneska pátý v pořadí.
0: 7766 12 800, skřítku v poklad, volejte právě teď.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů. A nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.

0: klubu Fee. Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
1: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
2: Skřítkův poklad Rádia Čas.
3: Tak to je skřítek z výletní lodi.
4: Aha. Ahoj, volá skřítek, který pravda o víkendu odpočíval, dokonce jsme půl směny mysleli, jakože, že to úplně zabalí, ale on ne, on se nám probudil a opět odkrývá svůj podklad.
3: A máme...
4: Poklad.
3: Poklad. A máme boxík plný peněz, kdo o něj dneska bude hrát, kdo bude otevírat. Krásné ráno.
5: Dobré ráno, tady je Marie.
4: Maruško, ten hlas je mi povědomý, vy už jste pokoušela někdy štěstěnu v rámci skřítkova poklad. A jak to dopadlo?
5: Třikrát, ani jednou.
4: Ani jednou. Byla jste odvážná ani moc, nebo?
5: No, já jsem si nemyslela, že jsem až tak odvážná, ale zřejmě asi ano.
3: A jo, no tak doufáme, že dneska budete mít větší štěstí a já, že to dneska vyjde.
4: Jdeme na věc, jdeme otvírat.
5: Ano.
4: Výborně.
5: Ano.
6: Otevírám box Rádia Čas, který je plný peněz. 100.
4: No tak stovku už máte, stačí?
5: To je pěkné, ale půjdeme dál.
4: Dobře.
6: 200.
4: Stačí?
5: Ještě dál.
4: OK.
6: 300.
4: Stačí?
5: No, ještě to zkusíme.
4: Dobře.
6: 400.
4: Co teď?
5: Tak jo, ještě.
6: 500.
4: Stačí?
3: To bylo napínavé.
5: No, teď teda ale opravdu nevím. Vy většinou občas těm posluchačům trošku napovídáte. Vždycky si říkám, to není možný, že jim to nedojde.
4: My nesmíme
5: tam
4: moc napovídat.
3: No. My nemůžeme ale napovídat. Občas,
4: ne, my jenom třeba ano. Řekneme, jako, že skřítek jako v extrémně dobré náladě, jo? Že třeba můžou víc zariskovat
5: a
4: to nás...
5: To dneska neříkali. Tak já bych teda asi skončila, ale budu chtít vědět, kolik tam dneska bylo.
4: Takže počkejte, už jste skončila?
3: Skončíte.
5: Já nevím. Tak naposledy.
4: Ne, počkej, my vás teď jako nemateme, jo? Jenom se ptáme, jestli jsme slyšeli dobře, že jste skončila. To je všechno.
5: No, já jsem už chtěla skončit, no, tak jo, skončíme.
4: Jo?
3: Opravdu. Dobře.
4: Můžu teď tykat?
5: Ano, samozřejmě.
4: Dobře děláš, děvucho. Protože ta pětistovka teď byla maximum.
5: Ano, skvělý, děkuju.
4: Výborně.
3: Krásné, ale mně se líbí, jak Maruška nás má přečtené úplně.
4: No.
3: Vy to poznáte?
5: Ne, já opravdu vážně, někdy jsem si říkala, no to není možný, že to ty lidi nechápou, že mají dál. A pak tam fakt třeba být 2000, no to jsem říkala, že já bych určitě vyslechla vaši rady.
4: Jo, Maruško, ale sama říkáte, je to pokus číslo 4, že jo, ve vašem
5: no,
4: případě.
5: Ano, takže tak, takže tak.
4: Taky možná jste někdy četla špatně mezi řádky, no.
3: Každopádně. Ano. Teď to vyšlo, takže pětistovka je doma, plus neodcházíte s prázdnou ani s takovým bonusem od Investony, dárkový balíček je taky váš.
5: Děkuji.
4: Rádo se a mějte pohodový týden. Naschle.
5: Mám také.
7: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
2: Skřítkův poklad.

0: Jsme dneska několikrát zmínili slovíčko jako riziko, nezvratný osud a podobně, tak jenom chceme připomenout s Lenčou za ranní dvojku i nové video. Klasicky pro obveselení těla i ducha, hlavně v pondělí ráno, a to dostalo název Fotbalista. Jo?
1: Ano.
0: Ale je to taky takový jeden nezvratný osud, jo?
1: A taky někdy i tak nějak trošku ze života.
0: Hodně.
1: A nepřejeme to nikomu, ale...
0: To je právě to, jak vás to očividně baví, no, takže jo, tak když tak ho pošlete dál ještě jednou Facebook nebo Instagram Rádia Čas, to jistí. Za 3:08 čerstvé zprávy Rádia Čas, megaléto a pozor, taky v plné polní i skřítek a jeho poklad. Že?
1: Ano, je to tak, po 8:00 budeme hrát, ovšem ještě předtím stihneme zprávy s Honzou Gavelčíkem.
2: Stavebniny Dek přináší megaakci 3+1. Ke každým 3 kusům pistolové pěny pro stavební výplně Dek Foam MX500 nyní navíc dostanete 4. kus zdarma. Megaakce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Dek Foam pro stavební výplně zdarma. Více na Dek.cz.
3: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
5: Tak přijeďte do AutoESA.
4: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
5: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
4: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
5: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
6: Lehkost, bublinka a radost v každém doušku. To je Frizante od Vinia. Bílé, růžové, jemně perlivé, ovocné, v láhvi nebo v plechu. Připravené strávit s vámi letní večer. Skvěle chutná vychlazené, hodí se i promíchané drinky. Chuť, která vás bude bavit. Vinium, slunce v každé bublince.
7: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
8: Představte si trávník. A teď ten prudký svah, co máte na zahradě, který vám nahání hrůzu. Už nemusí. Robotické sekačky Roborock jsou stvořeny pro náročný terén s náhonem na všechna 4 kola. Roborock 4x4 zdolá i ty nejsložitější svahy. Bezpečně a bez námahy. Více na technika u ivety.cz.
9: Nehoda se stala v Orlové, na Masarykově třídě se srazila 2 osobní auta. Bouračka nás stále potrápí taky v Bolaticích na Opavsku v ulici Hlučínské. Tady havarovalo osobní auto. Zdržet se můžeme i na hlavním tahu ze Vsetína do Valašského Meziříčí. U obce Jablunka bouralo nákladní auto s osobním. Nehoda je bohužel se zraněním. A problémy jsou taky na Uhersko-Hradišťsku, na trase Záhorovice-Bojkovice. Tady auto srazilo srnu.
10: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
9: V Česku ubývá dárců krve. Zlínský kraj dá miliony menším obcím. Dnes se rozhodne o vítězi basketbalové ligy. Dobré pondělní ráno u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Darovat krev chce čím dál méně lidí. Největší propad hlásí nemocnice u těch, kteří přicházejí darovat poprvé. Lékaři varují, že bez nových dárců může být stále těžší zajistit transfuze nejenom pro oběti nehod, ale také pro pacienty s rakovinou krve.
10: Morava aktuálně.
9: V Bohumíně se zrodil fenomén, který je na české poměry výjimečný. Šachy tu pravidelně hraje téměř 300 dětí, což město řadí mezi republikovou špičku. Jak nám řekla mluvčí radnice Jana Končítková, výjimkou nejsou ani děti z mateřinek.
11: Úspěch při náboru dětí je u nás v Bohumíně jednoduchý. Místo čekání, až děti objeví královskou hru sami nebo s pomocí rodičů, přichází ona aktivně za nimi do škol, do družin i mateřinek. Dnes už se s figurkami pravidelně potká. Dávají i předškoláci, těm nejmenším aktivním hráčům ještě nebylo 6 let. Výuku zajišťují certifikovaní trenéři přímo ve školách a školkách.
9: Zlínský kraj pomůže menším obcím. Hostišové, Pravčicím a Kelníkům půjčí v součtu více než 15,5 milionu korun. Peníze půjdou na výstavbu zázemí pro dětskou skupinu, vybudování kanalizace i na opravu společenského sálu.
10: Rádio Čas, sport.
9: Až 7. finálový zápas dnes rozhodne o vítězi basketbalové ligy. Buď se mistry stanou obhajci titulu z Nymburka, nebo jejich pardubičtí vyzivatelé. Takové vyvrcholení zažívá domácí nejvyšší soutěž poprvé od roku 2003. Hrát se bude od 5. Dnešek bude polojasný až oblačný, sem tam sprchne, nejvyšší teploty se mají pohybovat od 17 do 21 stupňů. Tolik zprávy, po 8 pokračuje pondělní Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas s Lenkou Líškovou a Radimem Sobislavem Bednářem.
12: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
13: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
0: Poslouchám.
1: Posloucháš? Posloucháš, to je dobře, že posloucháš.
0: Poslouchám.
1: A to slovo poslouchám je velmi důležité.
0: Cinklu ti, jo,
1: ale jasně. Vrně,
0: přesně tak. Je to první slovo, první tajemné věty v rámci Megaléta Rádia Čas. Ještě jednou, je dobré s námi být opravdu celé dny, ale tak jako hlavně ve střehu, dejme tomu mezi tou 6. a 18. hodinou, skládáme tajemnou větu Rádia Čas a když se potom dovoláte po výzvě moderátora ve správném pořadí a tu větu nám řeknete celou, tak
1: získáte lístky na ty největší a nejlepší letní akce a začínáme s Ostrav Budišově nad Budišovkou na Budišovských letnicích.
0: Ještě jedna věc, kterou jsme neřekli a která, pokud se nepletu, platí jeden výherce, jedna velká výhra v rámci Megaléta.
1: Ano.
0: Je to tak, jo.
1: Je to tak.
0: To znamená, pokud máte zájem Budišovské letnice, mrkněte se, kdo tam bude vystupovat a vyhrajete, tak jako máte odškrtnuto, ať mají příležitosti další.
1: Přesně tak. Anaka, Charlotte, Get Away a ještě spousta dalších kapel. Rozhodně se nebudete nudit.
0: 3 minuty po 8, hezkou hru a dobré ráno, Moravo. Nezmáčku čudlíko.
14: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, toší se svět.

0: Já nevím, no. Nevíš, nevíš, to nedopadlo extra dobře, i když jako bilanci máte moc hezkou za dnešek. V každém případě Lenča radím Rádio Čas. Ve víš, nevíš, jsem dál jako hádat kuličkové pero.
1: Jo.
0: Formou ano nebo ne.
1: Tak jako,
0: pojďme ještě jedno kolo, protože to mě zaujalo, to doufám si neviděla. Až budou prázdniny a dovolené a vy budete cestovat po Republice České, kdybyste si náhodou zajeli na Litoměřicko do Sulejovic, tak tam otevřeli první muzeum svého druhu v České republice. A mě jenom zajímá, jako jestli, ale dáme to na 10 otázek, jo? Jako jestli bys uhádla, čeho to muzeum je, jo? Myslím, že na první dobrou bychom my dva tam nejeli. Možná ty teď jako v dnešní době, co řešíš, možná jo, jo?
1: Jo.
0: Možná jo.
1: To je muzeum realit.
0: Ne. Takže 10 otázek?
1: Jo.
0: Dobře, tak fajn. Je to věc, jo, prosím tě.
1: Je to věc a je to stavba?
0: Týká se stavby? Ano.
1: Aha. Je, týká se to nějakého produktu, který na stavbě používáš?
0: Ano.
1: Je to nástroj na té stavbě?
0: Jako nástroj bych to neřekl, ne.
1: Dobře, takže je to materiál, který se používá na stavbě.
0: Doufám, že tomu říká materiál, nebo ano, proprieta, ano, takže jo.
1: Aha, je to beton?
0: Ne.
1: Ale jsem blízko.
0: Ano.
1: Takže to může být cihla.
0: Ano, je to tak, dobře, dobře ty.
1: Šestá otázka.
0: Přesně tak, no, tak tam mají muzeum cihel, představte si, ve sbírce mají 800 kusů, každá jiná, mají tam cihlářské vozíky, samozřejmě i film o historii cihlářství, a že nejcennější pro ty, který prostě to rajcuje a podobně, jsou třeba cihly, ve kterých je otisk zvířete a podobně.
1: Je to krásné.
0: No, tak bych jako neřekl, že může být 800 typů cihel. Jako.
1: Jo, typů, no, ale já jsem si říkala, že kdyby někdo udělal velkou muzejní loupež, tak z 800 cihel by si nic moc nepostavil, že?
0: No a na druhou stranu, jako i kdyby postavil, jakoby ze všech těch typů a bylo jich tam, dejme tomu stovky tisíc nebo desítky tisíc, to musí být jako docela, jak se tomu říká, ježišmarja, mám proto takový krásný výraz, no něco jako myšmaš, ano, přesně no. Tak, no.
1: A mají třeba ty cihly i různé velikosti, nebo dovíme se tam třeba nějaký vývoj cihel?
0: Tam se dozvíš úplně všechno, jak říkám, je tam film o historii cihlářství, mimo jiné i v dané obci a podobně, dokonce jsou tam ještě, co se mi líbilo, cihly s obrácenými písmeny, to ani nevím, že cihly mají písmena,
1: jo, ale mají.
0: Asi nějak jsou značeny, že jo, a podobně. Takže nelhal jsem, že se to teoreticky bude týkat, protože kdybyste si pořídili bydlení a bylo takové trošku unavenější, tak asi něco budete muset pospravit, že jo?
1: Ano, tomu se říká potom zděné jádro, když děláš bytě.
0: No, nejenom to, že jo, já nevím. I kuchyň, kdyby byla třeba nějaká umlousaná a tak dál, no.
1: Jo, jo, jo, ale tak většinou se to dělá jako jádro, ale... Já přemýšlím, to se ale nedělá z cihel, to už taky.
0: Hele, víš co, ať dokončíme ten balíček, jo, protože to dává logiku. Chceme vypíchnout, čeho spíš se chceš zbavit, nebo co scháníš? Řekni, můžeš si vybrat.
1: Já myslím, že posluchači už budou úplně.
0: Ne, a já to prodám, ale jenom co chceme se teda v fůzovkách zbavit, anebo spíš scháníme?
1: Tak dejme, že v klidu a pohodě už teďka scháníme.
0: Jo, prosím vás, kdybyste náhodou opravdu, protože nás posloucháte a zvažujete o prodeji nějakého hezkého bytečku, minimálně 2+1, ale minimálně 60 metrů čtverečních a víc. A týkalo by se to buď to Ostravy Hrabůvky, nebo Ostravy Hrabové, takových těch částí, kde je teda víc zeleno než rušno, jestli to říkám správně. Ano. A pokud je to náhodou v domě, který je nízkopodlažní a ideálně někde výš, jo, aby třeba nad vámi někdo nedupal a podobně, tak hoďte echo, protože Lenča se svým partnerem by se toho rádi ujali.
1: Rádia už to umí úplně naspamět a on to už to vzal jako sport, že vyhledává ty inzeráty. A musím říct, že se hodně zlepšil, protože na začátku to bylo takové, že vždycky se mu tam něco říkalo, no tohle ne, tohle ne.
0: Nějaké body mi chyběly.
1: A teď
0: vždycky,
1: si našel úplně skvělé kousky, akorát vždycky to tam nějak úplně neprošlo časově, nebo nepotkali jsme se v některých věcech, takže děkuju, no. No.
0: Takže kdyby něco, tak hojte echo na Lenču, najdete si ji přes buď to třeba Instagram,
1: Lenka on air a nebo Lenka Líčková normálně
0: přesně
1: na
0: tak.
1: Facebooku.
0: A nebo mail prostě přes WhatsApp, nebo ne WhatsApp, ale jo, naše webovky Rádia Čas. Jo?
1: Hrabová Šídlovec, to je zatím naše vysněná lokalita.
0: Tak posíláme vesmírnou objednávku a pro vás hity, které milujete.

0: Ranní čas s Rádiem Čas, tak si říkám, jsme vás dneska zahrnuli tím pondělkem. Nové video na Facebooku, Instagramu, hrajeme mega léto. Samozřejmě i skřítek Rádia Čas a jeho poklad, to všechno. Jenom bychom neradi opomněli to dnešní téma, tu dnešní otázku, protože vždycky o čem mluvit, takže ještě jednou připomínáme. Byl někdy nějaký kolega nebo kolegyně, kteří vám dali pořádně zabrat a jak se to projevovalo, případně jak to dopadlo? Leni, co Facebook?
1: No, je tady spousta komentářů, musím říct, že někdy vás to štvalo hodně. I nějaká sprostá slova tam padají.
0: Se těžko komunikuje, no, poráno.
1: Teď tak jako hledám, co bych vypíchla.
0: Hele, tak přečti to a kde je sprosto, tak pípej.
1: Dobře, Míša píše, jo, bohužel, už během první vteřiny jsem věděla, že to je...
0: Píp.
1: Ano, potvrdilo se to během pár hodin a hlavně z 300 lidí z firmy nebyl nikdo, kdo by měl na ní jiný názor.
0: Já ještě tak to ještě čajíček.
1: To je dobrý, to je dobrý, no.
0: Vy WhatsAppový jenom taky připomínáme, jo, 7766 12800, napsat nebo namluvit. Mám zkusit ještě jedno, já zkusím Evu, která vždycky jako přispěje. Jo, takhle, teď už vím, co jsem udělal. Já jsem vás totiž cenzuroval, tak teď už Evy vás nebudu cenzurovat, jo?
2: Ahojky, tak co se týká kolegů, tak já teda narazila vždycky úplně na super kolegy. Nemůžu si stěžovat, dobrý tým jsme vždycky byli a dokonce se s některýma vydáváme i doteď, i když už spolu nepracujeme. Ahoj.
0: To je pravda, no, že se můžou ozvat ti, kteří jsou takhle šťastní, no. Ale to vůbec nechápu teda.
1: Ale tak jako kolegové, třeba ty týmy můžou být fajn. To taky mám tu zkušenost, že lidi jako kolegové byli skvělí, ale to vedení bylo úplně mimo.
0: Ano, někdy jakoby to není v těch nižších vrstvách, ale přímo jakoby ve vedení, jo, i tohle bereme.
1: Jo, takže klidně přispívejte a dělte se, prosím, ale v rámci slušnosti, protože některé příspěvky na Facebooku už bychom dělali jenom píp, píp, píp,
0: jo,
1: píp,
0: ať vás nezabanují, či co.
1: Takže tak, takže náš Facebook samozřejmě k dispozici a stejně tak WhatsApp 7766 12800.
0: Co máš vlastně v horoskopech?
1: Já vůbec nevím.
0: Lvi jsou na začátku, takže jakoby naštěstí jako palec nahoru, ale potom...
1: Já mám pocit, jestli tam nezněly nějaké finanční příjmy nebo něco takového.
3: Radio Čas. Horoskopy na dnešní den.
4: Pondělí bude dnem s vyrovnaným poměrem událostí pozitivních, příjemných, vítaných a těch problémových, konfliktních, nevítaných. Víc se tedy toho bude hodně a nudit se rozhodně nebudem. Co se týká jednotlivých znamení, tak lvům by se dnes mělo dařit. Střelci se budou zaměřovat na výdělečné aktivity a berani budou inklinovat k výbušnosti. Býkům budou přát hvězdy v oblasti financí. Panám se mohou dít až osudové události a kozorozy se mohou dostávat pod větší tlak. Bodnáři budou zahlcováni tvůrčími aktivitami. Blíženců bude všude plno a váhy by měly být velmi komunikativní a výtečně by jim to mělo myslet. Štíři se mohou častěji setkávat s porušováním profesních či jiných dohod. Raci zřejmě budou zahlcováni množstvím rozporuplných myšlenek a ryby budou nejraději v přírodě nebo v prostředí svých přátel. Hvězdné pondělí, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gellner.
3: Zívání zakázáno. Usměj se na celý svět. Radim Alen.

0: Jedna taková ze života na Rádiu Čas, je 8.21, jste s Lenčou Radimem. My vám teď pustíme anketu z ostravských ulic a jak Leni ty, tak vy ostatní si můžete tak jako na prstech jedné ruky spočítat, kolikrát jste se ne vy v tom poznali, ale třeba ty, se kterými jste spolupracovali, jo? Jestli prostě byli kolegové ouvej.
1: Měla jsem takového kolegu, jak jsem byla v brigádě minulého roku a vyřešila jsem to tak, že jsem dala výpověď. Nešlo to jinak, nechoval se ke mně hezky, byl arrogantní, takže jsem prostě odešla.
2: Jelikož nemám ještě úplně mnoho pracovních zkušeností, tak naštěstí zatím ne.
3: Když jsem pracovala měsíc v Berlíně jako servírka, tak jsem měla velice nepříjemného kolegu z Estonska, ale neřešila jsem to nijak, protože jsem věděla, že zase za měsíc odjedu, takže jsem se vždycky doma poplakala a snažila jsem se to další den vydržet.
4: Určitě neměl, protože já se snažím se všema vycházet.
5: Určitě ano, takže v jedné práci jsem opravdu měla jakoby jednu kolegyni, kterou jsme se nesnašili prostě navzájem, nemohli jsme spolu pracovat a vyřešili jsme to asi tak, že jedna z nás odešla a to byla ona.
0: No.
6: A tak to je dobré, že odešla ona, protože moje zkušenost je taková, že většinou to nevydrží to okolí.
0: Že většinou jeden... takové to zlo, se kterým bojujeme, máme pocit, že to nikdy neskončí, ano. Že to musíme vyřešit
6: ano.
0: My. No.
6: No, takže většinou odchází ti okolní, takže tohle je ještě dobré.
0: Jo, člověka až zamrazilo u některých, tak ceníme vaši upřímnost. Když využijete jak Facebook, tak WhatsApp Rádia Čas, budeme rádi, protože není to jenom o ránu, ale celém pondělí.
7: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
8: Hádej, kdo přijde na snídani.
9: Na páteční snídaní přijde primář hematologicko-transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj Daniel Janek, který nás seznámí s podstatou odběrového a výrobního krevního centra nejen pro Karvinsko. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
8: Hádej, kdo přijde na snídaní.
7: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
8: Partnerem pořadu je hematologicko-transfuzní oddělení Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Moderní transfuzní stanice, která spolu s vámi zachraňuje životy. Hity, které milujete. Radio Čas.
10: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000.

0: tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším, Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
2: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
5: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivý točený slovenský salám Kostelec 100 gramů jen za 9,90. Oblíbenou kofolu Original, nulka, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Nebo svěží straight roll-on 50 ml, deospreje 150 ml, či sprchové gely s minerály a bylinnými extrakty 400 ml již od 59,90. A navíc kupte dva libovolné produkty straight a získejte sprchový gel straight ahead 250 ml zdarma. Více na moje Hruška.
6: Darování krve není povinnost. Je to výsada těch, kteří chtějí pomáhat.
7: Pomozte i vy. Darujte krev v krevním centru Fakultní nemocnice Ostrava.
6: Možná ji jednou taky budete potřebovat.
8: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
9: Obědovka Rádia Čas.
8: Stačí jediné, potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
9: Když posloucháš, máš vyhráno.
8: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
10: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Tak teoreticky vás teď pozveme na akci, kterou můžete spojit se speciální prohlídkou Lenčina domu. Já nevím, necháš, za chvilku vysvětlíme, ale necháš tam nějakou cedulku, nějaké znamení, jako ne, že tohle je on?
2: Ne,
1: dobře. Tak v každém případě směřujeme směr Příbor. Jak jsem pochopil, už na tradiční akci, protože letos to bude šestý ročník.
2: Myslím si, že ano. Příborský běh, je to velká tradiční akce, každoroční ve městě Příboře. Registrace už jsou spuštěny, dokonce prodloužený do 17. štěstí, takže se ještě neustále můžete zúčastnit.
1: Už jste si řekla?
2: Co jsem řekla?
1: A bylo to, já nevím, jestli to bylo podvědomí, ale bylo to moc hezké. Do 17. štěstí.
2: Štěstí, ano.
1: Ano, mužka jenom zlatá
2: mužka
1: a podobně.
2: Jenom zlatá.
1: Mimochodem, mohou běhat kluci a holky, taky sportovci opravdu nadaní s velkými lítky, někdo, kdo běhá jako koníček. Myslím, že i štafety tam budou, takže každý si vybere. A registrace ještě jednou vlastně do pozítří. 17.
2: Ano, dokonce mají i svůj web příborskyběh.cz, takže tam najdete informace, taky registrace. Většinou na náměstí je také zajištěno nějaké občerstvení, nějaká zábava. Možná i my tam budeme opět, nebo každý rok býváme.
1: Tým Rádia Čas.
2: No, Tým Rádia Čas. Takže rozhodně akce, u které vlastně se proběhnete a poznáte historické centrum města Příbora.
1: A bude to velká výzva, protože oproti dnešku, jak jste možná slyšeli, na konci týdne budou padat jako třicítky, minimálně třicítky, tak prosím vás, sportu zdar. Hodně tekutina na stínu, i když tam jako během běhu si to asi nevyberete, že?
2: No tam to moc nejde, no.
1: Běžet ve stínu.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.

0: Pohodové ráno. Já jsem, víš, na čím jsem přemýšlela?
1: Ne.
0: Nad posledním slovem té písně, protože mi hned najíždělo basta a pasta.
1: A ono to bylo?
0: Samba. Hity, které miluje ten Rádio Čas. No a podíváme se, tady kousek od nás. My vysíláme z Ostravy a přesuneme se do Nového Jičína, protože tam je moje srdcová záležitost. Stojí tam dvě vily, Hyklovy vily, které má v majetku město Nový Jičín. A oni jsou teda v hodně špatném stavu. Kolem nich je park, kde normálně se můžeš projít. Jsou sice přístupné veřejnosti, ale v podstatě už tak nějak 10 let se řeší, co s nimi, protože chátrají a chátrají a opravdu ta oprava je velmi nákladná. A já mám velkou radost.
1: Jo, to jsou ta dvojčata, že?
0: Ano.
1: Taková.
0: Vím. Byl jsi vevnitř někdy?
1: Ne, my jsme dokonce od nich, mám pocit, museli spolu mluvit pár měsíců zpátky. Ne, protože jsem říkal, ano, trošku to připomíná domy. V některých filmech by se v nich strašilo, ne, že vypadají tak hrozně, ale je to přesně taková ta jako alá viktoriánská Anglie, že jo? Tak
0: ano, ano, já miluju takové domy, miluju. Dřív, kdysi dávno, když tady byly vyvlastněny, tak potom tam byla nějaká ozdravovna, takže spousta věcí se tam poničila, nebo nějací doktoři tam byli.
1: Čili věci se hnuly kupředu?
0: Teď to vypadá, že alespoň jedna by se mohla zachránit, ta vila, protože by tam měl vzniknout depozitář sbírky klobouků, které se vyrábějí právě v nedaleké továrně.
1: Tonak, no.
0: No, takže oni teďka, zatím ta sbírka je rozprostřená tak nějak v různých budovách a vypadá to, že by se mohla přesunout právě do Hyklovy vily a tím pádem se zrenovuje i ten interiér a mohlo by se zachránit tohle kulturní dědictví.
1: Mi trošku jako připomíná zachránit siamských dvojčat.
0: No.
1: Mě zajímá, podle čeho se rozhodovali, která to bude, jo? Která bude ta vyvolená, asi ta v tom horším nebo lepším stavu?
0: To nevím, ale jo, jedna chápeš, je v lepším, jo? Že se tam ještě můžeš jít podívat a do té druhé už ten přístup úplně není. No.
1: Zvláštní, že baráky vedle sebe, víš? No. Jakože jedna, jak to, že ta druhá je taková unavenější.
0: A tak možná podle toho, co se v nich dělo a jak se k ním chovali ti, co je vlastnili potom po těch Hyklových.
1: Ale to místo je kouzelné a i ten výhled nádherné. Na park musí být jako geniální, no?
0: Jako nádherné, jak když jsem tam byla, protože každý rok se tam pořádají také slavnosti a prohlídky pro veřejnost jsou taky jenom tak jednou za čas. Není to úplně klasická prohlídka, kterou můžete absolvovat každý den. Tak když jsem tam byla, tak to má neuvěřitelnou atmosféru to místo. Nádherné, nádherné.
1: Teď si projíždím právě historii toho místa, no. Takže máš pocit, podle toho, jak o tom mluvíš, jakože v minulém životě byla paní Hyklová třeba?
0: Nevím, jestli paní Hyklová, ale vzhledem k tomu, že já mám velkou slabost tady pro tyhle vily a v Praze, když jsme bydleli, tak jsme bydleli v prvorepublikové vile, tak si myslím, že někde jsem asi něco měla.
1: No, já jsem jako funkcionalismus a spol, no. Takové to bylo 20. a 30. leta 20. století. Tak to
0: takže jsem určitě tak někde jako plála v té vile.
1: Sece si tam jako jo. V těch šatičkách.
0: No, tak ale
1: jestli tě nemaloval mucha.
0: Možná. No, ale kde jsou ty vily teď?
1: Tak jo, tak jen houšť a víc dobrých zpráv prostřednictvím Rádia Čas.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: miluju výraz rádi, když čeká, než skončí tahle píseň.
1: Jakmile jsme si to pojmenovali, že prostě Passenger a Let Her Go končí tou dramatickou pauzou, tak s každou další písničkou a každým dalším opakováním se ta pauza prodlužuje.
0: To trvá 3 hodiny, tedy ano. Pro nás pocitově.
1: Zvlášť pro ranní moderátory.
0: Ano.
1: Nicméně možná taky teď zažijete menší drámo, ale vy máte to drámo rádi, protože po krátkém víkendovém odpočinku se probudil skřítek a otvírá své poklady.
0: Takže další kolo bychom si mohli dát klidně hned teď. 7766 12800 volejte právě teď, dovolejte se čtvrtí v pořadí, no a potom můžete otevírat skřítkovi boxíky a jsem zvědavá, kolik tam dneska bude.
1: Linka je volná právě teď, Lenča a Radim, hity, které milujete. Dobré ráno, Moravo.

0: To je skřítek s rýmou.
1: Ano, přesně tak.
0: To je indisponovaný skřítek.
1: Nebo pozdní jarní alergii, tak.
0: Skřítku v poklad, další kolo v ránu na rádiu Čas je tady. No a koho pak máme na telefonu?
2: Dobrý den, tady je Petra.
1: Peťo, zdravíme vás. Jste doma nebo na pracovišti?
2: Na pracovišti.
1: Teď možná ne, ani byste to neřekla, ale třeba v minulosti. Vy jste zažila někdy nějakého kolegu nebo kolegyni, kteří vám dali, kulantně řečeno, pořádně zabrat?
2: Občas se vždycky někdo našel.
1: Hmm. Jak se to vyřešilo?
2: Zatím nijak.
1: Rozumíme, dobře, naprosto rozumíme. Ano, ale
0: takže
1: ano.
0: Vy jste stále na tom místě, na tom pracovišti. Jak dlouho už tam jste?
2: 19 let.
0: Já jsem si říkala, že
1: se trápíte dlouho.
0: Dlouhá doba.
1: V každém případě máme tady něco jiného, tam vás to snad trápit nebude, i když nikdy nevíte. No. Jdeme otevřít první box skřítku a pokladu?
2: Ano.
3: Mhm. Otevírám box Rádia Čas, který je plný peněz. 100.
1: Chcete jet dál?
2: Jo.
1: Určitě, dobře.
3: 200.
1: Co teď? Mhm.
2: Ještě jednou.
1: Dobře.
3: 300.
1: No.
2: Tak ještě.
1: Ještě byste chtěla skřítku ještě?
3: 400.
2: Tak ještě jednou.
1: Někdy dá, někdy jde, takže jako určitě?
2: Jo. Jo, nevadí.
3: A nemáš nic.
0: Tak dneska teda skřítek nebyl v dobré náladě, alespoň co se týká rána.
1: Ale jak asi víte, neodcházíte úplně s prázdnou, protože pro vás máme dárkový balíček od našeho partnera, od Investony. Uh-huh. A pro vás to znamená pokoušet štěstěnou klidně i v dalších kolech, protože jak slyšíte, hrajeme i tento týden. Takže mimochodem, jaká byla ta vaše pomyslná stopka? Kde byste chtěla skončit? To bylo v minulé hodince, no ale jak říkáme, někdy je víc dajný, jo, denně 5 kol, takže uvidíme, jaká budou další. Uh-huh. Mějte
0: děkuju.
1: Krásný den, Péťo.
0: A smějte se.
2: Taky. Ano, napadanou.
4: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz. Skřítkův poklad na Rádiu Čas. Stavebniny Dek přináší megaakci. Vápeno-pískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na Dek.cz.
5: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.

0: Jedna za druhou, hity, které milujete, no a teď uvidíme, jestli v dobré, toto ano, v dobré ano, ale jestli v upřímné náladě i kolega Aleš Chlubal.
1: Ahoj,
0: zdravíte, krásné pondělí, hezký celý týden, tak zeptáme se taky kolegáčka.
2: Měl jsi někdy nějakého kolegu, který tě štval?
1: Hele, kdo neměl?
2: Neměl rád?
1: Kdo neměl, jo, to už se táhne od, já nevím, základky, každopádně měl, je i v práci, dokonce i tady v rádiu.
2: Fakt, jmenuji.
1: No, ne, to neřeknu.
0: Nespíš řekni, jako bylo to odkomunikováno, nebo se to ta druhá strana vlastně nikdy nedozvěděla?
1: No, bylo to tak, jako že jsme to věděli, oba dva, aha, že jsme to věděli, ale nějak se s tím nehýbalo, já jsem takový člověk, který vytvoří ten mantinel, nechám to být, prostě nevšímák takzvaný, jo. A prostě.
2: To je dobrý recept, nevšímák. Pokud to jde, někdy to nejde.
1: Někdy to nejde, no. Někdy
2: ale
1: to
2: teď
1: nejde.
2: Je to dobrý, ne?
1: Teď je to dobrý, je strašně daleko, takže...
0: Tak vás prosím vás jenom pošoupneme, klidně pište, klidně nahrávejte, ale hlavně poslouchejte Rádio Čas, protože Aleš se s vámi podělí v průběhu své směny o druhé slovíčko tajemné věty v rámci megaléta a to první slovíčko ještě oprášíme.
2: Já myslím, že můžeme. Mm-hmm. Tak to první slovíčko zní poslouchám.
0: Takže poslouchám a Ali, já nevím, po deváté, po desáté, kdy tak jako poslouchat?
1: Posloucháš, Lenku? Všechny ty její příkazy, které tady ti dává?
2: Já?
1: Takže poslouchám. Já to střelím.
0: Ale spousty podob, že jo?
1: Já to střelím po deváté hned.
2: Jo, po deváté.
0: Jak jsi začala říkat, já žádné nemám a začala se zrozepínat, všimla jsi?
1: Počkej, jako co nemáš?
0: To je takové to obrané, když jde do toho doma.
2: Já jsem se potřebovala trošku nadechnout, víš? Ne, já žádné rozkazy nemám.
1: Se.
2: Ne.
0: Takže shodneme se na tom, že teda poslouchám je první slovíčko a že z tebe posluchač něco vymáčknul.
1: Po deváté hodině.
0: Výborně, zlatý. Zprávy s Honzou a vám pohodový den.
3: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
4: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý vůz.
3: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
4: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
3: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
7: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
8: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
9: Volejte bezplatně 800 800 872.
10: Bouračka se řeší v Ostravě na Proskovické ulici, srazila se tady dvě osobní auta, na místě jsou policisté. Pozor si, musíme dávat taky v Orlové na Masarykově třídě, i tady se srazila dvě osobní auta. Dvě auta bourala taky v Brně v ulici Nové Sady, s komplikacemi musíme počítat taky na dálnici D48, na cestě z Českého Těšína do Frýdku Místku. Na výjezdu z Těšína ve stoupání na Frýdek stojí odstavené osobní auto. A problémy jsou taky v Bohuslavicích na Šumpersku, na výjezdu na obec Lukavice, motorkář srazil srnu, nehoda je bohužel se zraněním a na místě jsou záchranáři.
3: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
10: Hypotéky dál zdražují. Zlínský kraj opět podpoří řemeslné obory. Volejbalisté utrpěli v evropské lize po třech výhrách první porážku. Dobré pondělní dopoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Cesta k vlastnímu bydlení je čím dál komplikovanější. Může za to i zdražování hypoték. Měsíční splátka je kolikrát vyšší než samotný nájem. Rozdíl je patrný hlavně ve velkých městech. Přesto podle expertů zůstává vlastnictví bytu atraktivní volbou.
3: Morava aktuálně.
10: V Moravskoslezském kraji klesá počet obyvatel. V letošním prvním čtvrtletí jich ubyly více než 2000. Může za to hlavně úmrtnost. V kraji víc lidí zemřelo, než se narodilo. A z kraje se taky víc lidí vystěhovalo, než se přistěhovalo. Zlínský kraj opět podpoří žáky řemeslných oborů. Hejtmanství mezi ně rozdělí formou stipendií bezmála 2 miliony korun. Pokračuje krajská radní pro oblast školství Jindra Mikulaštíková.
11: Zlínský kraj už poměrně dlouhou dobu dotuje takzvané málopočetné učební obory. Jedná se zejména o řemeslné obory, u kterých chceme zvýšit zájem žáků. Jde o to vypíchnout ty nejvíce ohrožené obory, jako například lempíř, rezník, uzenář, obuvník. Takže máme zájem o to, aby děti nastupovaly i na tradiční řemesla.
12: Rádio Čas Sport.
10: Čeští volejbalisté utrpěli v Evropské lize po třech výhrách první porážku. V duelu dosud 100% úspěšných celků podlehli Výhlavě Dánsku 2-3. Už tento týden je čeká turnaj v Gruzii, kde se utkají se Španělskem a domácím celkem. Dnešek bude oblačný až zatažený, místy polojasný, může i sprchnout a nejvyšší teploty se mají odpoledne pohybovat od 17 do 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po deváté pokračuje pondělní Teď už dopoledne na Rádiu Čas s Alešem Šklubalem.
13: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.

0: čas pak, čas letí, nedá se to zastavit, máme tady pondělí, já vždycky říkám, z kalendáře nevymažeme a tak to dáme společně tak, aby start týdne byl příjemnější. Otále Šešklubala tady z časáckého studia, se daří a protože dneškem startuje megaléto Rádia Čas, tak já za chviličko budu mít pro vás už druhé slovo do skládačky, výherní věty. A připomenu, i z rána slovo první, takže pokud jste nechytali, neměli jste čas, nebyli jste u rádia, za chviličku to všechno víte, i na to si počkejte. Jinak dnešní téma, já se zeptám na kolegy, které jste nemuseli. Tak jsem zvědavý na ty vaše příběhy z Facebooku a WhatsAppu a ke všemu, co děláte a všude, kde jste a všude, kde nás ladíte. Příjemné pondělí i z hity, které milujete.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Dneska téma takzvaně do pranice, ale hodně ze života. Měli jste někdy kolegu, kolegyni, se kterým jste si takzvaně nesedli. Jak jste to řešili? Tak mě to zajímá, protože ani já jsem tomu neušel. A já jsem šel na to, já už jsem to zmínil před malou chvilečkou tady u kolegu Lenky a rádi nevšímákem. Prostě ten mantinel vyloučit ze života a prostě nepřipustit si k tělu. Ale teď vy, a je tady s námi Jitka. Jitka s příběhem, zdravím. Ano, zažila jsem mega toxickou kolegyni. Nejdřív byla hrozně fajn, měla se mi ráda, učila, pomáhala. A pak se jí v životě něco změnilo, stal se z ní zlý člověk. Ustojím hodně, ale v tomto případě mi bylo hodně fyzicky špatně. Naštěstí otěhotněla a já jsem byla zachráněna. Nikdo nikdy neslavil víc těhotenství než já. Tak já bych to viděl ještě na hlasovku, už sedím vám na WhatsApp Rádia Čas a je tady s hlasovkou Eva. Evi, hezké dopoledne vy a kolegové.
1: Ahojky, tak co se týká kolegů, tak já teda narazila vždycky úplně na super kolegy. Nemůžu si stěžovat, dobrý tým jsme vždycky byli a dokonce se s některýma vydáváme i doteď, i když už spolu nepracujeme. Ahoj.
0: Ahoj, paráda, více takových příběhů, Facebook, WhatsApp, rádi a čas napište, jestli jste měli někdy kolegu, kolegyni, se kterým jste si nesedli. Tak ale sednou určitě hity, které milujete, své rádi a čas, posílám za vámi.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na DEK.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
5: Notino, today is yours. Feel good.
6: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
7: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
6: A maminka se mnou.
7: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrum Kristýnka.cz.
8: Zveme vás do historické budovy Muzea Těšínska v České

0: Aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Megaléto Rádia Čas.
1: Megaléto Rádia Čas, ano, to jsou ty nejlepší akce, na které se podíváte a rok co rok s námi, tedy s Rádiem Čas. A dneska hrajeme o lístky na Budišovské letnice. Výhra dneska odpoledne po 15. hodině a bude to chtít samozřejmě složit výherní větu. A tak to druhé slovo do výherní věty zní vás. Druhým slovem je slovo vás. A já budu hodně hodný a připomenu i slovo z rána, a to slovo je poslouchám. Takže dohromady si to už dejte sami a odpoledne určitě buďte ve střehu. A ještě pro vás máme další slova, další dvě slova, tak i v tom případě buďte ve střehu. Zpátky za muzikou, rád připomenu, že dneska po 18. hodině na Rádiu Čas se rozjede hudební speciálka Music Box a v něm dneska letem 90kovým světem, takže megahity 90. let. I to se bude dobře poslouchat, buďte u toho. Teď z Rádia Čas hity, které milujete.
0: Megaléto Rádia Čas. Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Odpoledne zůstane oblačné až zatažené, místy může být obloha i polojasná, sem tam ale může sprchnout. Nejvyšší teploty se mají dneska pohybovat od 17 do 20 stupňů Celsia.
3: Hity, které milujete.

0: Pojďte se bavit.
1: Tohle jsou akce, na kterých se rozhodně nudit nebudete. Valašský špalíček ve Valašském Meziříčí 18. až 20. června, ale zahajovací koncert už 17. června v 19 hodin. Jinak platí areál zámku Žerotínu, M-klub, velký sál, KZK a amfiteátr. 44. ročník letos nabídne folk, blues, rock, alternativní muziku i výtvarné umění, takže už dopředu tady skvělé zážitky. A tento čtvrtek ožije přehrada Olešná u autokempu velkou akcí složek integrovaného záchranného systému. Čeká vás den plný dynamických ukázek, záchranářské techniky, adrenalinu a zajímavých momentů, které běžně neuvidíte z takové blízkosti. Dopolední blok bude patřit dětem, školám, odpolední je potom pro širokou veřejnost. Těšit se můžete na ukázky práce hasičů, policie, prezentaci moderní techniky. Hlavním bodem programu bude slavnostní slib nových policistů, který dodá akci, já bych řekl, výjimečnou atmosféru. Chybět nebude ani kinologická ukázka, bohatá prezentace rychlé záchranné služby, policejní a hasičské techniky. Těšíme se, že u toho budete společně s promotýmem Rádia Čas. Takže pokud jste si vybrali tu nejlepší zábavu i s Rádiem Čas, hrajeme hity, které milujete.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
7: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
8: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
9: Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: I ty, které milujete. Rádio Čas.

0: Na rádiu Čas před námi hodina pokladů, chystá se nová skřítek a vy určitě na něj. Tohle bude vzájemné, takže už dopředu, ať to cinkne. Hotel Šešklobala, hezké dopoledne s Honzou Kavelčíkem. Už teď jdeme na nejnovější zprávy rádia. Čas bude 10.
1: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
2: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Představte si trávník. A teď ten prudký svah, co máte na zahradě, který vám nahání hrůzu. Už nemusí. Robotické sekačky Roborock jsou stvořeny pro náročný terén s náhonem na všechna čtyři kola. Roborock 4x4 zdolá i ty nejsložitější svahy. Bezpečně a bez námahy. Více na technika u ivety.cz.
5: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.

0: Nehoda se aktuálně řeší v Ostravě na ulici Proskovické, bourala tady dvě osobní auta. Zdržíme se taky na dálnici D48 na výjezdu z Českého Těšína ve stoupání na Frýdek Místek. Tady stojí odstavené osobní auto. Problémy jsou i v Brně, tady máme hned dvě dopravní nehody. Jedna z nich se řeší v ulici Hršpické, kde bourala dvě osobní auta. A pozor si, v Brně musíme dávat taky v ulici Nové Sady. I tady se srazila dvě osobní vozidla.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Tento týden má přijít velké oteplení. V Ostravě Hrabůvce bude nový areál sociálních služeb. Fotbalisté se na mistrovství světa vrátili k tréninku. Dobré pondělní dopoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Evropu zasáhnou vedra. Po chladném období začne postupné oteplování. Během tohoto týdne se podle televize LTV Plus vyšší teploty rozšíří do většiny oblastí. Modelové předpovědi naznačují oteplení až na 35 stupňů.
1: Morava aktuálně.
0: V Ostravě Hrabůvce vznikne moderní zázemí pro seniory i pečující rodiny. Městský obvod Ostrava jich připravuje na konci ulice Majora Nováka výstavbu nového areálu sociálních služeb. Co nabídne, to už nám řekla mluvčí radnice Ilona Honusová.
2: Plánovaný areál budou tvořit dvě vzájemně propojené bezbariérové budovy. V jedné z nich vznikne domov pro seniory s kapacitou 32 míst, druhá nabídne odlehčovací službu pro 20 klientů. Součástí projektu bude také garáž pro vozidla, určená k přepravě osob se sníženou pohyblivostí. Důležitou součástí areálu bude také centrální zahrada, která nabídne prostor pro odpočinek i setkávání.
0: Lidé si i letos ve Zlínském kraji můžou prohlédnout více než 20 sakrálních památek. Do konce září jim to znovu umožní projekt Otevřené brány. Díky němu návštěvníci uvidí kostely, kaple a další církevní objekty, které bývají běžně uzavřené.
1: Rádio Čas, sport.
0: Čeští fotbalisté se na mistrovství světa na základně u Dallasu vrátili k tréninku. V sobotu si mužstvo užilo volnější den. Od včerejška už se národní tým naplno chystá na čtvrteční druhý zápas na šampionátu proti Jihoafrické republice v Atlantě. Dnešek bude oblačný až zatažený s přeháňkami a teplotami do 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Po 10. hodině pokračuje pondělní dopoledne na Rádiu Čas s Alešem Šklubalem.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Papež Benjamín.
5: To je hezká.
4: Že jo, to by byl takový ťuťuňuňu. Ne tak, jak se mi děláte tu zrůdu, co vám, že já dělá si z vás srandu, ale prostě ťuťuňuňu, jaký jsem opravdu.
5: Že my s tebe děláme. Jsme si říkali o tom peklíčku, kolik schudků už tam máš.
4: Ještě dva chybí.
5: Já myslím, že to můžeme nechat bez komentáře.
4: Já myslím, že to doženu.
5: Dobré ráno, Moravo, 6 až 9 každý přední den.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: pondělí a 10. hodina, tak to bych chtěl informaci, která dodá do toho prvního pracovního dne energii, ano, to potřebujeme. A já tu informaci mám. Za chvilečku otevře své poklady skřítek Rádia Čas. Boxu, no, můžou být 3000, 500, 10 000, já to nevím. Takže tady ode mě, od Aleše Školbala, to tvůj. Pro štěstí posílám, držím palce a hraju hity, které milujete. Ať zlepší náladu. I skřítek.
1: Rádio Čas.

0: Skřítkův poklad na Rádiu Čas.
1: Ano, přesně tak, už je tady se mnou Skřítek ve studiu, už jsme na vás dva, takže pojďme mu vybrat něco z jeho pokladu. Bude platit právě teď číslo 776612800, takže já to vezmu třetího z vás. Jo, třetí z vás, kdo se dovolá tady ke mně do studia, bude hrát se Skřítkem o jeho poklady. Už teď držím palce, zapojte se, teď odblokuju telefon a hurá na to!

0: Rádia Čas. Tak pozor, pozor, až 10 000 korun může být dveře. Skřítek Rádia Čas má svůj box pěkně napěchovaný při pondělku a bude na vás, kolik mu z toho pokladu vezmete. Ale pozor, aby nezaznělo, nemáš nic. Takže kdo půjde do hry, po víkendu se určitě každá kačka bude počítat, kdo se doulal jako třetí. Halo, halo.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, kdo je tam?
1: Adela.
0: Adelo, já vás zdravím, tak co? Jak to rozjedeme spolu? Jo, nebo?
1: Určitě, dobře.
0: Kdy přijde ta záklopka?
1: To se uvidí.
0: Uvidí se, dobře. Já vám držím palce, pořádně to rozjeďte.
1: Děkuju.
0: Já mám takový pocit, že ta výhra by, no, mohla být celkem zajímavá. Tak jedeme na to, můžu otevřít box?
1: Ano, určitě.
2: Otevírám box Rádia Čas, který je plný peněz. To.
0: Stovečka tam vždycky je, takže Adelo, je to dál na vás. Bude 200.
1: Pokračuj dál.
0: Pokračujeme dál.
2: 200.
0: 200 korun tam je. 300 budou tam.
1: Pokračuj dál.
0: Oh,
2: 300
0: korun tam je. Adela to rozjela. 400, půjdeme do toho.
1: Půjdeme do toho.
2: 400
0: tam je. 500. Zaokrouhlíme to, Adelo.
1: Půjdu do toho dál.
0: Půjdete do toho dál. 500. No, tak jo. Co?
1: Jdeme do toho.
0: Bude tam 600.
2: 600.
0: Je tam 600.
1: No.
0: Já už vás vidím na druhé straně. Jo, mám do toho jít, nemám do toho jít. Ježišmarja, to odsvět bych to ztratila. 600 korun, že je hodně, že jo?
1: Rytmu to jdu dál.
2: 700.
0: 700 tam je. Adel.
1: Naposledy
0: rytmu
1: to dál.
0: Naposledy.
2: A nemáš nic.
0: Ale u vás to, Adélo, neplatí. Pozor, pozor, protože já mám pro vás nabitý kredit na investování ve výši 3000 korun od Investony. Takže pošleme 3000 korun, můžete investovat a ty penízky, jak se říká, zdvojnásobit, trojnásobit, to už bude na vás. Takže
1: děkuji.
0: Já děkuju za odvahu, děkuju za telefon a užijte si alespoň ten dárek od Investony.
1: Děkuji.
0: Mějte
1: moc,
0: se krásně, krásné pondělí, naslyšenou.
3: Skřítkův poklad na Rádiu Čas.
2: Otevírám výherní box.
3: Skřítkův poklad Rádia Čas je tady. Hra, kde rozhoduješ jen ty.
2: Odpočítávám. 3, 2, 1.
3: Vezmeš výhru nebo riskneš víc? Pozor, jeden krok navíc a můžeš odejít s prázdnou.
2: Tak co? Jdeš do toho?
3: Skřítkův poklad. Jedině na Rádiu Čas.
4: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz

0: přináší megaakci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Megaakce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na DEK.cz.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
4: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivý točený slovenský salám Kostelec 100 gramů jen za 9,90. Oblíbenou kofolu Original, nulka, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Nebo přírodní neperlivou minerální vodu Yes od Matony s příchutí jablko, jahoda a další druhy půl litru již za 19,90. A navíc kupte 3 kusy minerální vody Yes a hrajte o 3x Apple iPad. Více na moje Hruska.cz.
5: Takže děti chtějí vodu, ty sport a já trochu klidu. To máme složité.
4: Vlastně ne. Hlučínské jezero. Autokemp, koupání, sport, občerstvení i cyklostezka až k Polskému jezeru. Vše na jednom místě. Info, rezervace a webkamera na www.sak-hlučin.cz.
6: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energie My. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemy.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energie My. Jedině na Rádiu Čas.
7: Rádio Čas. I ty, které milujete.

0: Jo, kdyby tak člověk věděl, kolik má skřítek boxu, to by se hrálo, ale i to nevědět je někdy zábavné. Třeba Radim, Lenka, dneska i Honza by mohli povídat, spíše hádat, odpovídat. A pokud máte chviličku, tak vás také zvu. Tohle byste věděli. Tady je časácké Víš, nevíš.
1: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
2: Tento den v roce 1754 se mu to povedlo. A v Příměticích u Znojma se stavil první bleskosvod. O kom to mluvím?
3: Bleskosvod? Tak to bys možná mohl mít nápovědu.
2: 1754 je autor bleskosvodu. Nic?
3: No, to jméno asi znám, ale teď si to nevybavuju.
2: Karel Holan, Petr Mučenka, Josef Krutorát, Prokop Diviš.
3: Prokop Diviš.
4: Diviš.
2: Čím zabodoval,
3: ale ta jména si hezky vymyslel.
2: Děkuju. Čím zabodoval v roce 1667 Francouz, muž mnoha profesí, ale taky lékař, Jean-Baptiste Denis. V roce 1667. Předtím už nějaké pokusy byly, ale on tento počin měl opravdu skutečně ověřený, veřejně provedený a hlavně zvládnutý.
4: A je to něco pozitivního nebo ne?
2: No, dodnes jako je to pozitivní věc, ano.
4: Dodnes.
3: Mm-hmm. Tak a někdo veřejně někoho třeba vyléčil z něčeho. Už někdo volá, no tak to nám asi někdo pomůže.
4: Transfuze, můžeme... nebo tak něco. Transfuze?
2: Transfuze to je? Tak už volat nemusíte. Ano. A koukám, že v 97. měl svou americkou premiéru. Tento film... animovaný film.
3: Ježišmarja, to znám.
2: No, to by ti mohlo být blízké téma.
3: Vždycky Madagaskar to nebyl. Šrek.
4: Ne.
2: Dovol.
4: Lví král.
2: Ano.
3: Jo.
4: To je ze Lvího krále.
3: No jo, teď to je pravda.
4: Aha.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
5: Odpoledne zůstane oblačné až zatažené, místy může být obloha i polojasná, sem tam ale může sprchnout. Nejvyšší teploty se mají dneska pohybovat od 17 do 20 stupňů Celsia.
6: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: čas. Hity, které milujete.
1: Anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapse lubrikační gel, tak mi namaš perutě a já do nebe vemu.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Ono, co si bude, v dnešní době platí, pohybu není nikdy dost, sedíme stále u počítače, v kanceláři na židli a tak dále, a tak dále. A tak město Příbor pro vás chystá skvělou pohybovou aktivitu. Příborský běh, běžecké závody pro veřejnost, akce tuto sobotu, a pokud byste chtěli být u toho, zaregistrovat se, tak můžete až do středy, včetně na stránkách města. Jinak Příbor ožije pohybem a, jak jsem říkal, vy u toho můžete být. Teď zpátky muzika, z Rádia Čas hrajeme hity, které milujete. No a za chvilečkou pro vás spoustu novinek v našich zprávách.
0: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Na páteční snídani přijde primář hematologicko-transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj Daniel Janek, který nás seznámí s podstatou odběrového a výrobního krevního centra nejen pro Karvinsko. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
2: Partnerem pořadu je hematologicko-transfuzní oddělení Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Moderní transfuzní stanice, která spolu s vámi zachraňuje životy. Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
5: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
4: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
6: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
7: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.

Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.

0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Za chvilku na rádiu čas potěšíme chutě a rovnou dvakrát vězte s rozumem, to bude meloun, v obědovce potom pizza. Od Aleše Škloubala vydařené úterý, ať chutná i muzika z rádia čas, tedy hity, které milujete. Takže bude 11 hodin a tak s Honzou Gabelčíkem jdeme opět na nejčerstvější zprávy.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem víc.

0: Aktuálně jsou problémy v Ostravě, v ulici Proskovické bourala dvě osobní auta. Zdržíme se taky v Blansku, v ulici Sadové, tady se srazila hned tři osobní vozidla. Nehoda dvou aut nás potrápí ve Znojmě, v ulici Jarošově. S komplikacemi musíme stále počítat i v Brně, tady máme hned dva dopravní problémy. V ulici Hrešpické se srazila dvě osobní auta a bouračka se v Brně řeší taky v ulici Nové Sady. I tady bourali dva osobáky.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: V Česku roste počet cizinců s falešnými doklady. Zlínský kraj dá miliony menším obcím. Dnes se rozhodne o vítězi basketbalové ligy. Dobré pondělní dopoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. V Česku přibývá cizinců s falešnými doklady. Jejich počet se oproti minulým rokům zdvojnásobil. Nejčastěji jde o cizince z Ukrajiny, Ruska a dalších východních zemí. Padělky dokladů se dají snadno koupit přes internet už od 5 000 korun.
1: Morava aktuálně.
0: V Bohumíně se zrodil fenomén, který je na české poměry výjimečný. Šachy tu pravidelně hraje téměř 300 dětí, což město řadí mezi republikovou špičku. Jak nám řekla mluvčí radnice Jana Končítková, výjimkou nejsou ani děti z mateřinek.
2: Úspěch při náboru dětí je u nás v Bohumíně jednoduchý. Místo čekání, až děti objeví královskou hru sami nebo s pomocí rodičů, přichází ona aktivně za nimi do škol, do družin i mateřinek. Dnes už se s figurkami pravidelně potkávají i předškoláci, těm nejmenším aktivním hráčům ještě nebylo 6 let. Výuku zajišťují certifikovaní trenéři přímo ve školách a školkách.
0: Zlínský kraj pomůže menším obcím. Hostišové, Pravčicím a Kelníkům půjčí v součtu více než 15,5 milionu korun. Peníze půjdou na výstavbu zázemí pro dětskou skupinu, vybudování kanalizace i na opravu společenského sálu.
1: Rádio Čas, sport.
0: Až sedmý finálový zápas dnes rozhodne o vítězi basketbalové ligy. Buď se mistry stanou obhájci titulu z Nymburka, nebo jejich pardubičtí vyzivatelé. Takové vyvrcholení zažívá domácí nejvyšší soutěž. Poprvé od roku 2003. Hrát se bude od 5. Dnešek bude oblačný až zatažený s přeháňkami a teplotami do 20 stupňů. Tolik zprávy. Po 11. hodině pokračuje pondělní dopoledne na Rádiu Čas s Alešem Šklobalem.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Papež Benjamín.
5: To je hezká.
4: Že jo, to by byl takový ťuťuňuňu. Ne tak, jak se mi děláte tu zrůdu, co vám, že já dělá si z vás srandu, ale prostě ťuťuňuňu, jaký jsem opravdu.
5: Že my s tebe děláme. Co jsme si říkali o tom peklíčku, kolik schudků už tam máš.
4: Ještě dva chybí.
5: Já myslím, že to můžeme nechat bez komentáře.
4: Já myslím, že to doženu.
5: Dobré ráno, Moravo, 6 až 9, každý všední den. Rádio.

0: Na 11. hodinu jsem se dneska hodně těšil, ta totiž hodně chutná. Za pár minut hrajeme obědovku ve hře, no jasně, pizza do vaší firmy. No a jestli je něco, co nikdy neodmítnu, tak je to meloun, ten z lednice, já mu říkám lepší než klimatizace. Ochladí, taková energie zbalená na cestu, takže právě na tu melounovou party nás za chviličko pozve Eva Rigler. Od Aleše Škloubala ať chutná pondělí i hity, které milujete.
1: Hity, které milujete.

Nevím, jak to máte vy, ale já miluju Melon, ten z lednice a zvláště v létě ochladí, navudí, dodá energii a je toho více. A tak víte co, teď sebou Rigler, ten

0: Meloun. Pojďme rozkrojit.
1: Krásně nás osvěží, zažene chuť na sladké, dodá vlákninu pro správné zažívání a menší pocit hladu. Taky nás zasytí s minimum kalorií a zároveň se můžeme těšit z jeho blahodárných účinků. A ten má meloun opravdu spoustu. Zlepšuje například stav očí, hydratuje tělo, jedná se o přírodní diuretikum, takže pomáhá s odváděním nadbytečné vody z těla, snižuje riziko zánětu, zvyšuje také imunitu a zlepšuje náladu. Takže je to vlastně takové sladké osvěžující antidepresivum do parného léta.
0: No, já jsem se zrovna včera díval na letáky, že ty ceny melounu už jdou hodně dolů, takže už by se dali i koupit a já se asi pro něj stavím. Jinak zítra po 11. vy jste s Rozumem o super potravině melounu více se Vou Rigler. Teď ale hity, které milujete a z rádia Čas.
2: Tati, kam dnes pojedeme na výlet?
3: To se ještě domluvíme.
4: Co kdybyste letos nemuseli vybírat? Přijeďte objevit krásy Olomouckého kraje, kde se setkává kouzlo Hané s divokou přírodou jeseníků s kartou plnou výhod.
5: Olomouc Region Card otevírá dveře k tomu nejlepšímu v Olomouckém kraji.
4: Vybírejte ze 100 vstupů zdarma a více než 80 výhodných slev. Jedna karta, desítky míst, tisíce zážitků.
5: Olomouc Region Card. Chytrý klíč k cestování a zážitkům po Olomouckém kraji. www.olomoucregioncard.cz.
6: Darování krve není povinnost. Je to výsada těch, kteří chtějí pomáhat.
7: Pomozte i vy. Darujte krev v krevním centru Fakultní nemocnice Ostrava.
6: Možná ji jednou taky budete potřebovat.
4: Skauta Family Park. Společné zážitky pro celou rodinu. Přihlaste své děti na letní tábor plný zábavy a dobrodružství. Více na skalkaostrava.cz/tábory.
8: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
9: Hity, které milujete.

0: Chce se bavit.
1: Tohle jsou akce, na kterých se rozhodně nudit nebudete. Valašský špalíček ve Valašském Meziříčí 18. až 20. června, ale zahajovací koncert už 17. června v 19 hodin. Jinak platí areál zámku Žerotínu, M-klub, velký sál, KZK a amfiteátr. 44. ročník i letos nabídne folk, blues, rock, alternativní muziku i výtvarné umění, takže už dopředu tady skvělé zážitky. A tento čtvrtek ožije přehrada Olešná u autokempu velkou akcí složek integrovaného záchranného systému. Čeká vás den plný dynamických ukázek, záchranářské techniky, adrenalinu a zajímavých momentů, které běžně neuvidíte z takové blízkosti. Dopolední blok bude patřit dětem, školám, odpolední je potom pro širokou veřejnost. Těšit se můžete na ukázky práce hasičů, policie, prezentaci moderní techniky. Hlavním bodem programu bude slavnostní slib nových policistů, který dodá akci, já bych řekl, výjimečnou atmosféru. Chybět nebude ani kinologická ukázka, bohatá prezentace rychlé záchranné služby, policejní a hasičské techniky. Těšíme se, že u toho budete společně s promotýmem Rádia Čas. Takže pokud jste si vybrali tu nejlepší zábavu i s Rádiem Čas, hrajeme hity, které milujete.
0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Odpoledne zůstane oblačné až zatažené, místy může být obloha i polojasná, sem tam ale může sprchnout. Nejvyšší teploty se mají dneska pohybovat od 17 do 20 stupňů Celsia.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádia Čas.
1: Dobře to znám, po víkendu, kdy si vždycky říkám, pondělní oběd bude takový lehký, na to, co se vždycky sní o tom víkendu, a stejně si nakonec dám porci, jako kdyby měl běžet maraton. To bude platit i s obědovkou, žinýrovat se při pondělku nebudeme a na stole třeba vaší firmy už za chviličku vonavě křupavá pizza. Takže ta cesta k tomu obědu do vaší firmy začíná telefonem. Donato, telefon vybrán, firma jak by smet, takže já to jdu zkusit. A telefon je 774 898 300. Tak. Ale jo. Ty pondělky jsou takové, no, trošku více upracované, tak já věřím, že bude čas na telefon. Katka na druhé straně, já věřím, že za chvilečku zvedne telefon a že nepřijde firma, kolegové, o křupavou pizzu z rádia Čas. Kateřino. Tak já to nechám ještě třikrát zazvonit. Jednou. Katka si hodně práce při pondělku. Věřím tomu. Po druhé a po třetí bude už nic z toho. Nevyšlo. Nevadí, pokud ještě nemáte registraci v obědovce Rádia Čas, tak přes naše webovky jste tam, já nevím, za minutku, za dvě minutky, a třeba zítra budu volat zrovna do vaší firmy. Ale chtělo by to mít, pokud už se zaregistruju, že jo, ten mobil v zadní kapse a číhat na pizzu, protože tahle mňamka pro vás, pro kolegy, určitě přijde hod. Tak jo, dnešní obědovka nevyšla, snad to vyjde zítra, ale vyjdou určitě hity, které milujete, tak posílám další várku.
0: Obědovka Rádia Čas.
2: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
5: Volejte bezplatně 800 800 872.
6: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekon

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty, které milujete.

0: Tak teď už klasicky ve 12 hodin jedno pondělní ahoj také pro Majkyho, ahoj.
1: Krásné poledne, ahoj.
0: Ale ty se můžeš pochlubit jednou takovou věcí, rekordem, nebo v osobním životě něčím, co nebylo.
1: Ano,
0: tak ven s tím.
1: Já jsem byl o víkendu zaběhnout půlmaraton, no. Byl to můj první půlmaraton v životě, byť jsem nikdy předtím neběhal. Já jsem za 2 měsíce se připravil na půlmaraton a řekl jsem si, sám sobě jsem dal takový slib, že bych to chtěl jednou zaběhnout. No byly to nervy, na 18. kilometru přišla krize, že jsem si říkal, ty brďo, tak ty poslední kilometry budou náročné, ale nakonec jsem to zvládl. 2 hodiny 11 minut.
0: Tak jo, klobouček. Super. Jinak Megale to pokračuje dál, už známe 2 slova do té věty výherní, kdy přidáš to třetí.
1: No mám to prozradit.
0: No jasně.
1: Tak jo, tak hned po 12.
0: Super, tak se na to počkejte. Dál už Majky, teď jdeme na aktuální zprávy s Marcelou Fabiánovou.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.

0: Rádio Čas.
1: Řidiči aktuálně pozor v hranicích na Přerovsku. Na Hálkově ulici havarovala dvě osobní auta. Nehoda dvou vozidel také komplikuje provoz v Brně na Heršpické ulici, právě tak jako ve Znojmě na Jarošově. My vám přejeme šťastnou cestu.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: O změnu pohlaví žádá stále více Čechů. V Moravskoslezském kraji začínají jezdit báňské vlaky a na Jesenicku budou mít další odlehčovací službu. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. V Česku roste počet žádostí o úřední změnu pohlaví. Skupina senátorů proto navrhuje zpřísnění podmínek a jasnější pravidla. Reagují tak na zrušení povinnosti chirurgického zákroku z července loňského roku. Novela se má dotknout také pravidel pro sport a věznice. Žadatelé by museli například prokázat, že už nejméně 2 roky žijí v roli opačného pohlaví a používají neutrální jméno.
0: Morava aktuálně.
1: V Moravskoslezském kraji opět začínají jezdit populární báňské výletní vlaky. Tyto retrospoje propojí industriální památky v bývalém ostravsko-karvinském černouhelném revíru a ostravskou zoologickou zahradu. Více nám řekl náměstek hejtmana Radek Podstavka.
2: Jedou přes Důl Michal, Důl Žofie, Vodní jáma, tam je taky zastávka. Jede se na Barboru, dostanete se až do Horní Suché a zpátky po tradiční trati už z Horní Suché po Sožerce nebo správě železnice dostanete do Ostravy. A samozřejmě další vlaky pojedou z polského Těšína až do Zoo, kde vystoupíte a odpoledne zpátky zase ten vlak jede do polského Těšína.
1: V Žulové na Jesenicku se v červenci otevře nová odlehčovací služba. Určena je lidem, kteří se starají o své nemocné nebo staré příbuzné. V bývalé drogerii vzniká zázemí, kde mohou seniori docházet na část dne, aby si jejich rodina mohla odpočinout, zařídit si úřady a nebo jít do práce. Charita bude za lidmi jezdit i domů.
0: Rádio Čas, sport.
1: A čeští volejbalisté utrpěli v evropské lize po 3 výhrách první porážku. V duelu dosud 100% úspěšných celků podlehli Vyhlavě Dánsku 2-3. Už tento týden je pak čeká turnaj v Gruzii, kde se utkají se Španělskem a domácím celkem. Úterý nás čeká prosluněná obloha. Většinou bude polojasno, ojediněle oblačno s teplotami mezi 20 až 24 stupni. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Krásné odpoledne.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
0: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Papež Benjamín.
5: To je hezké.
4: Že jo, to byl takový tuťuňuňu. Ne tak, jak se mi děláte tu zrůdu, co vám, že já dělám si z vás srandu, ale prostě tuťuňuňu, jaký jsem opravdu.
5: Že my s tebe děláme. Jsme si říkali o tom peklíčku, kolik schůdků už tam máš.
4: Ještě 2 chyby.
5: Já myslím, že to můžeme nechat bez komentáře.
4: Já myslím, že to doženu.
5: Dobré ráno, Moravo, 6 až 9 každý přední den.
0: Rádio Čas.
6: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Pondělní odpoledne s Rádiem Čas, tuto chvíli už také se mnou s Mirkem Rešlem. A protože léto už je tady, oficiálně teda až za 6 dní, samozřejmě 21. Ale léto už se projevuje čím dál tím víc a my chceme, ať si ho užijete úplně na maximum. A tak jako každý rok i letos v éteru Rádia Čas startuje mega léto našeho rádia a vy můžete s naším rádiem získat lístky na ty nejnašlapanější festivaly. Hrajeme každý všední den od pondělí do pátku a tento týden rozdáváme lístky třeba na Budišovské letnice, FM City Fest, Festival Slunovrat, Holešovskou regatu a nebo na One Republic, kteří vystoupí v Praze. No a dneska tady pro vás máme lístky na Budišovské letnice, festival, který proběhne tento víkend v Budišovicích a 19. a 20. června tady vystoupí třeba Anaka, Charlotte, Pemrebit a mnoho dalších. A vy můžete na tento festival vyrazit úplně zadarmo a dokonce vzít někoho s sebou. Stačí dát dohromady výherní větu, jejíž slova odhalujeme po celý den. No a my už jsme dvě slova prozradili a já tady mám pro vás třetí slovo z výherní věty a to třetí slovo zní každý. Jo, takže ještě jednou, každý je třetí slovo do vaší tajenky a pokud jste nestihli ty první dvě slovíčka, které jsme už dnes prozradili, tak poslouchejte dál, protože já je ještě dneska jednou prozradím. Takže máte velkou šanci získat si lístky, samozřejmě soutěžit budeme i nadále, třeba se Skřítkem, tady máte šanci vyhrát si peníze, no ale teď už posílám další hity, které milujete. Zůstaňte s námi, jsme Rádio Čas.
1: Rádio Čas. Tak když spolu spíš.

0: dělá společnost naše časácké rádio a my dneska řešíme takové téma, ptáme se, jestli jste zažili někdy hrozného kolegu anebo kolegyni. No, já jsem měl možná v tomhle takové růžové brýle, protože já jsem vždycky na tohle měl štěstí. Je pravda, že vlastně tím, že pracuji na sebe a pracuji tady v rádiu ještě k tomu, tak jsem nikdy neměl moc šanci někoho takového poznat a tady u nás v rádiu já jsem naprosto nadšený a to... Myslím naprosto upřímně, takže myslím si, že na tohle já osobně mám štěstí, ale co si čtu komentáře na našem Facebooku a WhatsAppu, tak většinou to takhle nemáte, třeba Pavlína píše, v každé práci jsme někoho takového měli, bohužel to samé potvrzuje Pavel, no není to ani až tak dávno, ale bohužel vždycky se nějaký takový člověk najde, tak dejte vědět i vy ostatní, klidně napište příběh, pište na Facebook, na WhatsApp, budeme se tomu ještě dneska věnovat, no a já posílám dalším hity, které milujete.
1: Zvedneš telefon a otevře se ti výherní box. Uvnitř je výhra, stovky, tisíce, nebo možná ještě víc. 3, 2, 1.
2: Bereš nebo hraješ dál, ale pozor, když to přeženeš, box se zavře.
3: A ty odcházíš s nulou.
1: Rozhodni se správně.
2: Skřítku v poklad Rádia Čas.
4: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
5: Hity, které milujete. Radio
6: Čas. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
8: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory?

0: maminka v choděbuzi a kluk je tam šťastný jako v opice.
1: A maminka se mnou.
0: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
2: Zveme vás do historické budovy Muzea Těšínska v Českém Těšíně na oslavu 6. výročí jejího otevření. V sobotu 20. června od 10 hodin se přeneseme do časů zdánlivě temného středověku. Zažijete zábavný den plný kejklířů, rytířských soubojů, dobového tance, středověké hudby a kreativních dílen. Více na muzeum.cz.
3: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
4: Hity, které milujete.

0: Společnost vámi v tuto chvíli dělá Rádio Čas a já už zmiňoval, že dnešním dnem v našem éteru odstartovalo megaléto Rádia Čas, což znamená, že vás dostaneme na ty nejnašlapanější a největší akce, které se po celé léto budou konat. A mimo jiné už ve středu budeme nadělovat lístky na festival Slunovrat. Skvělá akce, která proběhne v Opavě už od čtvrtku až do soboty, tedy 18. až 20. června. No a letos, jak se dívám, tak s naprosto našlapaným line-upem vystoupí tady třeba Glenn Hans, Sart, Vypsaná fixa, Mňaďa Ašdorp, Lenka Dosilová band, Midi lidi, David Kraus, Nika, Dorota Bárová trio a mnoho dalšího. Podrobnosti najdete na našem webu Festival Slunovrat. Já rozhodně doporučuji vyrazit akce, která je pro celou rodinu a rozhodně se nebudete nudit. Takže už od čtvrtku startuje v Opavě Festival Slunovrat a ve středu se navíc v našem éteru můžete vyhrát lístky. Já už posílám další muziku, hity, které milujete, ale ještě předtím se pojďme podívat na počasí.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Odpoledne zůstane oblačné až zatažené, místy může být obloha i polojasná, sem tam ale může sprchnout. Nejvyšší teploty se mají dneska pohybovat od 17 do 20 stupňů Celsia.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Dopoledne jsem já, Mirek Rešl, se mnou samozřejmě skvělá muzika Véteru Rádia Čas. A s naším rádiem můžete, krom toho, že posloucháte skvělou muziku, neustále vyhrávat. Ať už se zahradním skřítkem, který dneska ještě dvakrát bude nadělovat, buďte ve střehu, protože jakmile padne výzva, tak volejte sem k nám do studia 77 66 12 800. Tak také třeba s obědovkou. A to říkám zejména, protože je čas obědu. Já někdy v tuto chvíli, nebo spíš ještě trošku později, obědvám většinou. Tak pokud i vás to čeká, tak s naším rádiem můžete mít oběd nejenom pro vás, ale i pro vaše kolegy v práci zdarma. Stačí poslouchat naše rádio a hlavně se zaregistrovat do obědovky na našem webu casradio.cz. No a vždy mezi 11. až 12. hodinou kolega Aleš Šklubal zavolá někomu z vás, kdo jste se zaregistrovali. A pokud u vás v práci posloucháte rádio a prokážete to, tak získáváte oběd, jak jsem říkal, pro vás i kolegy úplně zdarma. Tak dneska to nevyšlo, co jsem teda slyšel. Držím palce, ať zítra nadělujeme. No a my připravujeme nejčerstvější zprávy a já posílám muziku.
1: Léto patří zážitkům a na Rádiu Čas můžeš vyhrát ty největší. Mega léto Rádia Čas. Letní festivaly, koncerty, hvězdy.

0: po dalších. Stačí poslouchat celý den, skládat výherní větu a v odpoledních hodinách volat. Kdo ji řekne správně, bere výhru. Megaléto na rádiu Čas. Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort U dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Rádio Čas.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším, Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
2: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
4: Pak přijeďte do AutoESA.
3: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
4: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
3: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
4: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.

Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sedláková.

0: Držíte vlny rádia, čas za 2 minuty, 13. hodina a slovo si v tuto chvíli bere Marcelka. Míříme na cesty, čekají nás také zprávy a v těch si povíme, že Česko zasáhnou spalující horka.
1: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
2: Notino, today is yours. Feel good.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. 3 plus 1. Ke každým 3 kusům pistolové pěny pro stavební výplně Dekfoam MX500 nyní navíc dostanete 4. kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Dekfoam pro stavební výplně zdarma. Více na Dek.cz.
4: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
5: Řidiči, aktuálně pozor ve Frýdku, místku na Příborské ulici. Srazilo se tady nákladní auto s osobním. Nehoda dvou osobních vozidel stále komplikuje provoz v Brně na Heršpické ulici, právě tak jako ve Znojmě na Jarošově ulici. My vám přejeme šťastnou cestu.
6: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
5: Česko zasáhnou tento týden spalující horka. Zlínský kraj podpoří řemesla a ostravská zoologická zahrada postaví nový pavilon pro šelmy. Pohodové odpoledne, jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcel Fabiánová. Do Česka dorazí první letošní vlna úmorných veder. Zatímco začátek týdne bude ještě chladnější a deštivý, od čtvrtka začnou teploty prudce stoupat nad 30. Nejsilnější sluneční žár meteorologové předpovídají na sobotu a neděli, kdy teploty ukážou spalujících až 35 stupňů. Podle televize Altává Plus o víkendu se pak kvůli velkému horku mohou hlavně v Čechách objevit i silné bouřky z tepla.
6: Morava aktuálně.
5: Zlínský kraj opět podpoří žáky řemeslných oborů. Hejtmanství mezi ně rozdělí formou stipendií téměř 2 miliony korun. Pokračuje krajská radní pro oblast školství Jindra Mikuláštíková.
7: Zlínský kraj už poměrně dlouhou dobu dotuje takzvané malopočetné učební obory, jedná se zejména o řemeslné obory, u kterých chceme zvýšit zájem žáků. Jde o to vypíchnout ty nejvíce ohrožené obory, jako například lempíř, řezník, uzenář, obuvník. Takže máme zájem o to, aby děti nastupovaly i na tradiční řemesla.
5: Ostravská zoologická zahrada postaví lvům a levhartům moderní bydlení za zhruba 250 milionů korun. Současný pavilon šelem už má přes 60 let a přestává zvířatům stačit. Levharti tak dostanou vysoké voliéry a lvy z brusu nový vlastní domov. Aby mohla zahrada začít stavět, založila veřejnou sbírku a prosí o pomoc s financováním veřejnost.
6: Rádio Čas, sport.
5: Až 7. finálový zápas dnes rozhodne o vítězi basketbalové ligy. Buď se mistry stanou obhájci titulu z Nymburka, anebo jejich pardubičtí vyzivatelé. Takové vyvrcholení zažívá domácí nejvyšší soutěž poprvé od roku 2003. Úterní počasí bude slunečné, čekáme polojasno až oblačno s teplotami mezi 20 až 24 stupni. Tolik aktuální zprávy, ty další opět za hodinou. Krásné odpoledne.
6: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
8: Papež Benjamín.
9: To je hezká.
8: Že jo, to by byl takový čuťuňuňu. Ne tak, jak se mi děláte tu zrůdu, co vám, že já dělá si z vás srandu, ale prostě čuťuňuňu, jaký jsem opravdu.
9: Že my s tebe děláme. Jsme si říkali o tom peklíčku, kolik schudků už tam máš.
8: Ještě dva chybí.
9: Já myslím, že to můžeme nechat bez komentáře.
8: Já myslím, že to doženu.
9: Dobré ráno, Moravo, 6 až 9, každý všední den.

0: Posloucháte Rádio Čas a nevím jak vy, ale já mám chuť soutěžit.
1: Skřítkův poklad na Rádio Čas.
0: Výzva ke skřítkovi padla a v tuto chvíli otvírám linku sem ke mně do studia 77 66 12 800. No a pokud se dovoláte jako třetí v pořadí, tak máte šanci otvírat boxy a přijít si na nějaké ty penízky. Tak za malou chviličku zjistíme, jestli dneska budeme nadělovat, anebo ne.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Máte šanci si získat nějaké penízky se skřítkem. Připomínám, že jednou za den je tady speciální bonusovka, kdy automaticky, ať vyhrajete nebo ne, získáváte 3000 korun na investování s Investonu a pokud se jenom dovoláte, tak už máte šanci nebo už automaticky získáváte dárkový balíček. A to se podařilo Simoně. Krásné odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Simčo, odkud nám voláte?
1: Ivančická.
0: Tak posílám pozdravy na Jižní Moravu, samozřejmě. Jak trávíte pondělní odpoledne?
1: Klídečkem teďko, odpočinkem.
0: Odpočinkem, to je dobře. A co jste říkala předtím, že uklízíte?
1: Ne, klídečkem.
0: Jo, takhle, já už jsem se lekl, že odpočíváte uklízením, dobře. Tak jste připravená na to otevřít první box?
1: Jsem připravená.
0: Tak jdeme na to.
2: Otevírám box Rádia Čas, který je plný peněz. 100.
0: Tak máme tam 100 na začátek. Já jenom připomínám, že to tím klidně může skončit, ale nemusí. Tak jak to bude dál? Pokračujeme dál?
1: Pokračujeme dál.
0: Jdeme na druhý box.
2: 200.
0: Jsou tam 200.
1: Ještě jednou.
0: Tak jdeme dál.
2: 300.
0: Máme 300 na kontě. Co teď?
1: Hra ještě jednou další.
0: Tak pokračujeme dál. 400 bude tam.
2: 400.
0: A je.
1: Tak
0: ještě jednou. Dobře, já už mám trošku nervíčky, tak snad to tam bude ještě. Pojďme na pátý box.
2: 500.
0: Je tam 500. Stačí nám nebo ne?
1: Jak to říká, hra je hra. Buď po ní nebo do ní, tak jdeme ještě.
0: Tak jdeme na 6. box. Pojďme ho otevřít. No. Tak toho jsem se bál, dneska skřítek moc nechce nadělovat, zatím žádné velké částky. Simčo, mrzí mě to, skřítek teda nenadělil, ale i tak, jak jsem říkal, získáváte dárkový box od Investony, našeho partnera, tak zůstaňte na telefonu a aspoň něco, taková cena útěchy.
1: Dobře, děkuji moc
0: krát. Mějte se pěkně, naslyšenou. No jak jste slyšeli, v tuto chvíli se to nepodařilo. Každopádně dneska ještě jeden pokus a já pevně věřím, že tam bude více než 500. Tak třeba to vyjde právě vám.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
4: Dobré ráno, Moravo.
5: Hádej, kdo přijde na snídani.
6: Na páteční snídaní přijde primář hematologicko-transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj Daniel Janek, který nás seznámí s podstatou odběrového a výrobního krevního centra nejen pro Karvinsko. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
5: Hádej, kdo přijde na snídaní.
4: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
5: Partnerem pořadu je hematologicko-transfuzní oddělení Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Moderní transfuzní stanice, která spolu s vámi zachraňuje životy. Hity, které milujete. Radio Čas. Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny. Pepco.
7: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
10: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivý točený slovenský salám Kostelec 100 gramů jen za 9,90. Oblíbenou kofolu Original 0, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Nebo svěží straight roll-on 50 ml, deo spraye 150 ml, či sprchové gely s minerály a bylinnými extrakty 400 ml již od 59,90. A navíc kupte dva libovolné produkty straight a získejte sprchový gel straight ahead 250 ml zdarma. Více na moje hru.
11: Darování krve není povinnost. Je to výsada těch, kteří chtějí pomáhat.
12: Pomozte i vy. Darujte krev v krevním centru Fakultní nemocnice Ostrava.
11: Možná ji jednou taky budete potřebovat.
13: Po poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Pondělní odpoledne s Rádiem Čas a tento víkend, který byl za námi, tak začal takovou pořádnou festivalovou sezonu, krom toho, že proběhl takový první obří festival Rock for People, tak mimo jiné Eva Farná se objevila na svém prvním koncertu v Edenu a tam oznámila dosud utajované album s názvem ADHD Pop. Pokud jste tam byli, tak jste to určitě postřehli a pokud jste fanoušky této, řekl bych, zlaté slavíkové zpěvačky, tak už toto nové album můžete slyšet a vidět dneska v 18 hodin, protože to je čas, kdy toto album právě Eva Farná vypustí do světa a já přiznám, že se neskutečně těším. Myslím si, že hity z tohoto alba se objeví rozhodně také v éteru Rádia Čas. No a pokud nechcete čekat, tak dnes v 18 hodin živě Eva Farná právě toto album zveřejní. Teď se ale pojďme podívat na počasí. Jak bude zítra?
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Během zítřejšího dne se nám na obloze prostřídají mraky se sluníčkem. Očekáváme totiž převážně polojasno, ojediněle oblačno a teploty se budou pohybovat od 20 do 24 stupňů Celsia. Rádio Čas.

Pondělí odpoledne držíte vlny Rádia Čas a já už jsem tady několikrát mluvil o tom, že festivalová sezóna je v plném proudu a taky díky našemu rádiu se můžete na jednotlivé festivaly dostat úplně zdarma, jelikož jsme spustili megaléto Rádia Čas a každý všední den od pondělí do pátku nadělujeme lístky na jednotlivé festivaly. Tento týden třeba FM City Fest, One Republic, Holešovská regata, Budišovská letnice, Festival Slunovrat a mnoho dalšího. Každopádně, pokud je nějaká akce, byť to asi není úplně festival, na kterou se já osobně těším úplně nejvíc, tak je to mega koncert Rádia Čas. Tak jako každý rok, tak i letos pořádáme obrovskou akci, je to takový náš hudební svátek. A letos myslím si, že s naprosto legendárním line-upem vystoupí tady totiž skupina Europe, která připravuje evropské turné ke 40. výročí od vydání legendárního alba The Final Countdown. No a jak je u nás zvykem, tak tam nebudou sami, krom nich také David Koller, Olympic, Lenny a speciální host Marpo. Ti všichni na jednom pódiu už 21. listopadu v Ostravě, v Ostravar Aréně. Tak pokud ještě nemáte svůj lístek, tak právě v tuto chvíli v předprodeji na našem webu cazradio.cz.

0: tak e-obuv ví.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Radisox, ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.
5: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Hity, které milujete. Rádio

0: Posloucháte Rádio Čas, za 3 minuty 14. hodina. Slovo už si opět bere Marcelka. Čekají nás informace z dopravy a také zprávy. V těch si povíme, že darovat krev chce čím dál méně lidí.
1: Stavebniny DEK přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na DEK.cz.
2: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
3: Představte si trávník. A teď ten prudký svah, co máte na zahradě, který vám nahání hrůzu. Už nemusí. Robotické sekačky Roborock jsou stvořeny pro náročný terén s náhonem na všechna čtyři kola. Roborock 4x4 zdolá i ty nejsložitější svahy. Bezpečně a bez námahy. Více na technika u ivety.cz.
4: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
5: Řidiči, aktuálně pozor ve Frýdku Místku. Na ulicích Beskidská, Příborská se srazilo osobní auto s nákladňákem. Kvůli porouchanému vozidlu se můžete zdržet na dálnici D1 na trase Bělotín Nový Jičín, a to na 17. kilometru. A policisté také aktuálně vyšetřují i dopravní nehodu dvou osobních aut ve Znojmě na Jarošově ulici. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
5: Darovat krev chce čím dál méně lidí. V Ostravě Porubě přibude další odpočinkové místo a zítra vyjedou z Přáslavické vojenské základny na silnici tanky Leopard. Pohodové odpoledne, jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. V Česku klesá počet lidí, kteří chtějí darovat krev. Největší propad hlásí nemocnice u lidí, kteří přicházejí darovat poprvé. Lékaři varují, že bez nové generace dárců může být stále těžší zajistit transfuze nejenom pro oběti nehod, ale také pro pacienty s rakovinou krve.
2: Morava aktuálně.
5: Radnice v Ostravě Porubě opravuje hřiště na Osmáku na ulici Zdeňka Štěpánka. Projekt, který si vybrali sami občané, bude sloužit všem generacím, podpoří komunitní život a nabídne příjemné prostředí ke sportování, odpočinku i setkávání. Více nám řekl z odboru prezentace obvodu Petr Bidzinsky.
6: Jde o komplexní úpravu celé lokality. Dětské hřiště doplníme o nové herní prvky. Výměnou projdou lavičky a mobiliář. Zároveň nainstalujeme ergonomické lehátka a přibude nový komunitní stůl a grill. Revitalizace území počítá také s obnovou záhonů, výsadbou květin, s umístěním hmyzího hotelu a instalací pítka.
5: Nevšední zážitek mohou mít zítra řidiči, kteří pojedou po dálnici D35 u Přáslavice na Olomoucku. Při cestě mohou totiž míjet tanky Leopard české armády. Zatímco obvykle se pásová technika přepravuje po železnici, tentokrát vyrazí tanky v rámci výcviku po dálnici napřímo. Podle vojáků by se ale řidiči do kolony určitě neměli zařazovat.
2: Rádio Čas, sport.
5: A český tenista Jakub Menšík si znovu zahraje prestižní Laver Cup. Organizátoři ho dnes potvrdili v nominaci výběru Evropy pro zářijový turnaj v Londýně. 20-letý Čech se v týmu potká například s hvězdným Carlosem Alcarazem a nebo Alexanderem Zverevem. Evropský výběr se pokusí oplatit týmu světa loňskou porážku ze San Francisca. Úterní den bude slunečný, čekáme polojasno až oblačno s nejvyššími teplotami od 20 do 24 stupňů. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Krásné odpoledne.
7: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén-online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazén-online.cz.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
8: Papež Benjamín.
9: To je hezká.
8: Že jo, to byl takový tuťuňuňu. Ne tak, jak se mi děláte tu zrůdu, co vám, že já dělám si z vás srandu, ale prostě tuťuňuňu, jaký jsem opravdu.
9: Že my s tebe děláme. Jsme si říkali o tom peklíčku, kolik schudků už tam máš.
8: Ještě dva chybí.
9: Já myslím, že to můžeme nechat bez komentáře.
8: Já myslím, že to doženu.
9: Dobré ráno, Moravo, 6 až 9 každý přední den.
2: Rádio Čas.
10: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Při pondělku posloucháte Rádio Čas a já připomínám, že dnešním dnem v našem éteru startuje mega léto Rádia Čas. Akce, která poběží celé léto v našem éteru a díky které se můžete dostat na festivaly, koncerty, no zkrátka na všechny akce, které přes léto poběží. No a tento týden rozdělujeme a rozdáváme lístky na Budišovské letnice, FM City Fest, Festival Slunovrat, Holešovská regata a One Republic. Na to všechno budeme nadělovat dneska konkrétně na Budišovské letnice, což je festival, který bude probíhat už tento víkend 19. a 20. června a vystoupí například Anaka, Charlotte, Pamrbit a mnoho, mnoho dalších. No a stačí poslouchat naše rádio a dát dohromady výherní větu. My už jsme prozradili tři slova a pokud jste je neslyšeli, tak teď máte poslední šanci dát tu výherní větu dohromady, protože naše tři slova jsou poslouchám vás každý a to poslední slovo prozradí Terka Puferka po 15. hodině v éteru Rádia Čas. Tak poslouchej, buďte napříjmu, já za chviličku nabídnu tipy, kam vyrazit za zábavou, teď už ale posílám hity, které milujete.
1: Čas. Rádio Čas.

0: Máme tady nový týden a s ním také spousta skvělých akcí a jako první tady mám pro vás pozvánku do mého rodného města, protože v Nové Míčině se už v sobotu utká nebo skuteční 12. ročník pivobraní Nový Jičín. Můžete se těšit už po 12. na spousta skvělého piva. 30 regionálních mini pivovarů, zkušení sláci nabídnou 100 druhů piva a pivních speciálů pro návštěvníky. Tady budou připraveny také soutěže, koncerty, aktivity pro děti a mnoho, mnoho dalšího. No a zvu vás také na Opavský slunovrat, akce, která odstartuje už tento čtvrtek, 18. potrvá až do soboty. V Opavě tradiční slunovrat, ale to vystoupí například Vypsaná fixa, Mňaga až Dorp, Lenka Dusilová band a mnoho, mnoho dalších. Tak ať vyrazíte kamkoliv, hlavně se příjemně bavte.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Obdivujte nejkrásnější výhledy v Salzburku a Solné komoře. Zubačkou na Schaffberg lodí po Wolfgangse, lanovkou na pevnost Hohen Salzburg nebo výtahem na Mnišskou horu nad střechy Salzburku. Jízdenky koupíte online. Užijte si jedinečné poklady Salzburku a Salzkammergut z jiné perspektivy. Léto v Salzbursku. Proto žijeme.
3: Tati, kam dnes pojedeme na výlet?
4: To se ještě domluvíme.
5: Co kdybyste letos nemuseli vybírat? Přijeďte objevit krásy Olomouckého kraje, kde se setkává kouzlo Hané s divokou přírodou jeseníků s kartou plnou výhod.
6: Olomouc Region Card otevírá dveře k tomu nejlepšímu v Olomouckém kraji.
5: Vybírejte ze 100 vstupů zdarma a více než 80 výhodných slev. Jedna karta, desítky míst, tisíce zážitků.
6: Olomouc Region Card. Chytrý klíč k cestování a zážitkům po Olomouckém kraji. www.olomoucregion.cz.
7: Takže děti chtějí vodu, ty sport a já trochu klidu. To máme složité.
6: Vlastně ne. Hlučínské jezero. Autokemp, koupání, sport, občerstvení i cyklostezka až k Polskému jezeru. Vše na jednom místě. Info, rezervace a webkamera na www.sak-hlučin.cz.
8: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru.
9: www.podpovrchem.com.
8: Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
10: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty, které

0: Posloucháte Rádio Čas, pondělní odpoledne se mnou s Mirkem Rešlem, ale my se vrátíme do dnešního rána, protože při pondělku je třeba se rozhýbat nejen fyzicky, ale také psychicky a procvičit naše dovednosti, znalosti. A k tomu také slouží náš pořad Víš, nevíš, protože v něm se dozvíte spousta věcí a zároveň zjistíte, jestli už vyrazit do nějaké vědomostní soutěže a vyhrát nějaké ty 100 tisíce. Já se teda přiznám, že dneska bych docela obstál. Tak pojďme se podívat, jak byste na tom byli vy. Ptali jsme se třeba na to, kdo sestavil první bleskosvod. A to já jsem věděl, to si pamatuju se základní školy. Tak pojďme se podívat, jak to vypadalo.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
1: Víš? Nevíš?

0: Tento den v roce 1754 se mu to povedlo. A v Příměticích u Znojma se stavil první bleskosvod. O kom to mluvím?
1: Bleskosvod? Tak to bys možná mohl mít nápovědu.
0: 1754 je autor bleskosvodu. Nic?
1: No, to jméno asi znám, ale teď si to nevybavuju.
0: Karel Holan, Petr Mučenka, Josef Krutorát, Prokop Diviš.
1: Prokop Diviš.
2: Diviš.
0: Čím zabodoval,
1: jména si hezky vymyslel.
0: Děkuju. Čím zabodoval v roce 1667 Francouz, muž mnoha profesí, ale taky lékař, Jean-Baptiste Denis. V roce 1667. Předtím už nějaké pokusy byly, ale on tento počin měl opravdu skutečně ověřený, veřejně provedený a hlavně zvládnutý.
2: Tenhle a je to něco pozitivního nebo ne?
0: No, dodnes jako je to pozitivní věc, ano.
2: Dodnes.
1: Mm-hmm. A někdo veřejně někoho třeba vyléčil z něčeho. Už někdo volá, no tak to nám asi někdo pomůže.
2: Transfuze, můžeme... nebo tak něco. Transfuze?
0: Transfuze to je? Tak už volat nemusíte, ano. A koukám, že v 97. měl svou americkou premiéru. Tento film... Animovaný film.
1: Ježišmarja, to znám.
0: No, to by ti mohlo být blízké téma.
1: Vždycky Madagaskar to nebyl. Šrek.
2: Ne.
0: Dovol.
2: Lví král.
0: Ano.
1: Jo.
2: To je ze Lvího krále.
1: No jo, teď to je pravda.
2: Aha.
3: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
4: Během zítřejšího dne se nám na obloze prostřídají mraky se sluníčkem. Očekáváme totiž převážně polojasno, ojediněle oblačno a teploty se budou pohybovat od 20 do 24 stupňů Celsia. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: tě jen pro dnešek, buď moje odměna, ať se mi zas jednou roztřesou kolena, ať mi zašlehají plameny zády.
1: I ty, které milujete. Radio Čas.

0: Vaším parťákem zůstává Rádio Čas a já tady mám pro vás pozvánku na zítřek, protože jako každé úterý, tak je zítra po 11. hodině v našem éteru Rádia Čas odstartuje pořad Jeste s rozumem s Evčou Rigler. No a zítra se zaměříme na melouny, tak pojďme se podívat na to, o čem bude řeč.
1: Krásně nás osvěží, zažene chuť na sladké, dodá vlákninu pro správné zažívání a menší pocit hladu. Taky nás zasytí s minimum kalorií a zároveň se můžeme těšit z jeho blahodárných účinků. A ten má meloun opravdu spoustu. Zlepšuje například stav očí, hydratuje tělo, jedná se o přírodní diuretikum, takže pomáhá s odváděním nadbytečné vody z těla, snižuje riziko zánětů, zvyšuje také imunitu a zlepšuje náladu. Takže je to vlastně takové sladké, osvěžující antidepresivum do parného léta.
0: Řekla Evča Rigler, celý pořad už je zítra po 11. v éteru Rádia Čas.
2: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
3: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý vůz.
2: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
3: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
4: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
5: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
6: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
7: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
8: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
9: Volejte bezplatně 800 800 872.

Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Rádio Čas.

0: Pondělní odpoledne s rádiem Čas za 4 minuty, 15. hodina. Se mnou už tady Terka, krásné odpoledne, ahoj.
1: Čauky, krásné odpoledne i tobě.
0: Víkend za námi, tak jak jsi ho prožila?
1: Naprosto perfektně, protože jsem se věnovala jak přátelům, tak práci, spoustu se toho stihlo, takže já jsem úžasně spokojená.
0: Odpočinek, práce, všechno zvládnu, to je správně. Prosím tě, my dneska startujeme v éteru rádia Čas mega léto našeho rádia. To znamená, že budeme nadělovat dneska konkrétně na Budišovské letnice, kde vystoupí spousta skvělých interpretů. My už jsme prozradili tři slova z výherní věty a já se ptám, kdy padne to poslední čtvrté.
1: Čtvrté padne po 17. hodině.
0: Tak poslouchejte, to je rádia Čas. Dneska ještě spousta šancí vyhrát, ať už s megaletem, tak také se skřítkem. Teď už ale předávám slovo Marcelce. Čekají nás informace z dopravy a také zprávy.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: a na ccc.eu. Řidiči aktuálně pozor v Bohumíně na ulici 9. května. Zasahují tady všechny složky integrovaného záchranného systému u vážné dopravní nehody, při které osobní auto srazilo cyklistu. A opatrnost se určitě vyplatí i ve Znojmě na Jarošově ulici, kde havarovala dvě osobní auta. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Vláda zrušila televizní a rozhlasové poplatky. V Moravskoslezském kraji začínají jezdit báňské vlaky a na Jesenicku budou mít další odlehčovací službu. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Televizní a rozhlasové poplatky končí. Vláda totiž dnes schválila jejich zrušení a Česká televize s Českým rozhlasem mají být nově placené přímo ze státního rozpočtu. Ministři tak chtějí lidem a firmám ušetřit peníze a ulevit od složenek. Naopak opozice plán ostře kritizuje. Bojí se, že veřejnoprávní média ztratí tímto způsobem svou nezávislost na politicích.
1: Morava aktuálně.
0: V Moravskoslezském kraji opět začínají jezdit populární báňské výletní vlaky. Tyto retrospoje propojí industriální památky v bývalém ostravsko-karvinském černouhelném revíru a ostravskou zoologickou zahradu. Více nám řekl náměstek hejtmana Radek Podstavka.
2: Jedou přes Důl Michal, Důl Žofie, Vodní jáma, tam je taky zastávka. Jede se na Barboru, dostanete se až do Horní Suché a zpátky po tradiční trati už z Horní Suché po SŽDC nebo Správě železnice dostanete do Ostravy. A samozřejmě další vlaky pojedou z Polského Těšína až do ZOO, kde vystoupíte a odpoledne zpátky zase ten vlak jede do Polského Těšína.
0: V Žulové na Jesenicku se v červenci otevře nová odlehčovací služba. Určena je lidem, kteří se starají o své nemocné nebo staré příbuzné. V bývalé drogerii vzniká zázemí, kde mohou seniori docházet na část dne, aby si jejich rodina mohla odpočinout, zařídit si úřady a nebo jít do práce. Charita bude za lidmi jezdit i domů.
1: Rádio Čas, sport.
0: A čeští volejbalisté utrpěli v evropské lize po třech výhrách první porážku. V duelu dosud 100% úspěšných celků podlehli Vyhlavě Dánsku 2-3. Už tento týden je pak čeká turnaj v Gruzii, kde se utkají se Španělskem a domácím celkem. Úterý nás čeká prosluněná obloha. Většinou bude polojasno, ojediněle oblačno s teplotami mezi 20 až 24 stupni. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Krásné odpoledne.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Papež Benjamín.
5: To je hezké.
4: Že jo, to by byl takový ťuťuňuňu. Ne to tak, jak se mi děláte tu zrůdu, co vám, že já dělá si z vás srandu, ale prostě ťuťuňuňu, jaký jsem opravdu.
5: Že my s tebe děláme. Jsme si říkali o tom peklíčku, kolik schůdků už tam máš.
4: Ještě dva chybí.
5: Já myslím, že to můžeme nechat bez komentáře.
4: Já myslím, že to doženu.
5: Dobré ráno, Moravo, 6 až 9, každý všední den.

0: jste s námi na vlnách Rádia Čas. Ještě jednou zdraví Terka Puferka. Doufám, že si užíváte pohodový start do nového týdne. No a hned na začátek se podíváme do světa zvířat, konkrétně do ostravské zoologické zahrady, protože ta se rozhodla, že i nadále bude chovat velké kočkovité šelmy. Bylo to totiž v řešení, protože oni se snaží dlouhodobě modernizovat veškeré výběhy pro všechna zvířata, aby se tam cítili co nejlépe. Kde to ale krapec zaostávalo, tak to je právě pavilon lvů a levhartů, protože ten vznikal někdy v roce 1960 a od té doby se na něm toho moc nezměnilo, takže i oni si zaslouží samozřejmě moderní a krásné prostředí, přičemž dohromady to má vyjít na nějakých 250 milionů korun, což je šílené, a proto se zahrada rozhodla, že vyhlásí sbírku, do které se může zapojit i široká veřejnost a přispět tímto způsobem na výstavbu tohoto nového pavilonu. Takže pokud máte chuť pomoci tam, kde je potřeba, mrkněte na jejich stránky, no a určitě zajděte mrknout i do zoologické zahrady, protože tam teď už jsou ve výběhu všechna zvířata, protože máme na to ideální počasí a je to vždycky krásný zážitek.
1: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.

0: Posloucháte Rádio Čiaznu a přátelé, pojďme se společně podívat na všechny, kteří dorazí na náš megakoncert Rádia Čias letošního roku. Protože samozřejmě už máme známo datum 21.11. Místo zůstává vždy stejné, Ostravar Arena. No a kdo tam tedy bude na pódiu, kromě nás, moderátorů Rádia Čias? Bude to David Koller, skupina Olympic, Leny a Marpo. No a v neposlední řadě s velkou pompezností dorazí Europe v rámci svého evropského turné ke 40. výročí vydání legendárního alba The Final Countdown. Já věřím, že tribunu budou burácet po celou noc. Atmosféra, můžeme slíbit, bude úžasná, takže určitě mrkněte na lístky, stojí to za to. No a rozhodně to stálo za to i v minulých ročnících. Například 2 roky zpátky vystoupila Eva Farná. No a teď má před sebou další různé zajímavé výstupy, které aktuálně probíhají. No a na to si posvítíme v následujícím vstupu, takže určitě zůstaňte s námi na vlnách Rádia Čas.
1: Otevírám výherní box.
2: Skřítkův poklad Rádia Čas je tady. Hra, kde rozhoduješ jen ty.
1: Odpočítávám. 3, 2, 1...
2: Vezmeš výhru nebo riskneš víc? Pozor, jeden krok navíc a můžeš odejít s prázdnou.
1: Tak co? Jdeš do toho?
2: Skřítkův poklad. Jedině na Rádiu Čas.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
4: Hity, které milujete.
5: Radio Čas. Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na Toyota.cz.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
7: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
8: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od 1 roku.
9: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
8: A maminka se mnou.
9: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
10: Zveme vás do historické budovy Muzea Těšínska v Českém Těšíně na oslavu 6. výročí jejího otevření. V sobotu 20. června od 10 hodin se přeneseme do časů zdánlivě temného středověku. Zažijete zábavný den plný kejklířů, rytířských soubojů, dobového tance, středověké hudby a kreativních dílen. Více na muzeum.cz.
11: Skalka Family Park. Společné zážitky pro celou rodinu. Přihlaste své děti na letní tábor plný zábavy a dobrodružství. Více na skalkaostrava.cz/tábory.
12: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.

0: Posloucháte Rádio Čas, no a jak už jsem to nakousla před malou chvílí, bavit se budeme o naší české slavici Evičce Farné, která slaví opravdu krásné jubileum, a to je 20 let na scéně, což je skutečně obdivuhodné. Ono celkově Eva Farná má v českém popu takovou hodně unikátní pozici, protože má tady ty svoje staré songy, které pořád táhnou, ale zároveň se nebojí i různě experimentovat, zacházet i do trošku jiných žánrů, kombinovat to s R&B, nebo třeba otevírat různá feministická nebo neúplně pohodlná témata. A zrovna od ní mám pocit, že to česká společnost docela bere, přičemž se rozhodla, že to jubileum chce oslavit opravdu se vší pompézností, a proto uspořádala 3 po sobě jdoucí koncerty v pražském Edenu. Co je teda šílené, že se jí všechny 3 podařilo vyprodat a je snad úplně první umělkyní, která sama za sebe zaplnila Eden. A je to naprosto obrovský úspěch. Odborníci se shodují, že ta show, která probíhá, už teda nějaký koncert máme za sebou, tak se shodují, že je to absolutně na světové úrovni. Ta show, kterou tam předvádí v rámci kostýmu, tance, celkového podání, je to částečně pojato i nostalgicky, protože tam zazní opravdu i třeba, já nevím, Leporello. Měl z mě vůbec ráda, jsou tam různé záběry z toho starého pokojíčku, ale do toho tam jsou i ty novinky, protože ona opět vydala nové album, ve kterém se snaží, jak sama říká, poukazovat především na své nedokonalosti, na to, že už nemá ani touhu potom být dokonalá, na nějakou si vlastní zranitelnost a autentičnost. Držíme palce a ať se daří i nadále.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Během zítřejšího dne se nám na obloze prostřídají mraky se sluníčkem. Očekáváme totiž převážně polojasno, ojediněle oblačno a teploty se budou pohybovat od 20 do 24 stupňů Celsia.
1: Rádio Čas.

0: Posloucháte Rádio Čiazno a tento týden už nám oficiálně začne léto, konkrétně v neděli 21. června. No a to znamená, že plavková sezóna je samozřejmě za rohem. Někteří si říkají už po půl roku v kuse, že na tom prostě musí zamakat, aby všechno bylo perfektní. Jiní to neřeší a pak jsou tady i tací, kteří makají prostě celoročně. A já si myslím, že jakýkoliv pohyb je určitě přínosný. Nicméně, pokud třeba máte pocit, že bojujete s kry navíc a je to pro vás opravdu extrémně náročné, tak si myslím, že se rozhodně vyplatí sledovat pořad, který pravidelně běží na TV Relax. Jedná se o takovou sérii podcastů, které má pod svým palcem pan Evžen Machytka, což je obezitolog, který rozumí tomu, jakým způsobem schodit tak, aby to bylo udržitelné. Ten pořad startuje každou středu v 16:55. Můžete sledovat i reprízy během víkendu. No a důležité je, že on i další odborníci, kteří se k tomu vyjadřují, tak dávají opravdu ty nejnovější poznatky, jak s obezitou či nadváhou bojovat, jak se k tomu postavit a jak si pak zdravou váhu udržet.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
4: Na páteční snídani přijde primář hematologicko-transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj Daniel Janek, který nás seznámí s podstatou odběrového a výrobního krevního centra nejen pro Karvinsko. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Partnerem pořadu je hematologicko-transfuzní oddělení Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Moderní transfuzní stanice, která spolu s vámi zachraňuje životy. Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na DEK.cz.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
8: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím, Dana Sislová.

0: Posloucháte Rádio Čas, krásně jsme zakončili tu třetí hodinu, máme minutu po čtvrté, no a čekají nás samozřejmě zprávy ze světa i z domova, které pro vás má Marcelka a přidá také čerstvé informace ze silnic. Vy, pokud máte chviličku, mrkněte na náš Facebook Rádio Čas, protože tam řešíme dneska téma, zdali jste někdy zažili absolutně hrozného kolegu nebo kolegyni, kteří vám tropil úplně šílené nepříjemnosti a nebo prostě bylo dusno na pracovišti, svěřte se nám, my se na to mrkneme v komentářích.
1: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz. A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
3: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
4: Představte si trávník. A teď ten prudký svah, co máte na zahradě, který vám nahání hrůzu. Už nemusí. Robotické sekačky Roborock jsou stvořeny pro náročný terén s náhonem na všechna čtyři kola. Roborock 4x4 zdolá i ty nejsložitější svahy. Bezpečně a bez námahy. Více na technika u ivety.cz.
5: Řidiči aktuálně pozor na Vsetínsku. U Růžďky havarovalo osobní auto a komplikace v dopravě jsou také v Brně na Olomoucké ulici, kde se můžete zdržet kvůli odstavenému kamionu. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
5: Česko zasáhnou tento týden spalující horka. Zlínský kraj podpoří řemesla a ostravská zoologická zahrada postaví nový pavilon pro šelmy. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcel Fabiánová. Do Česka dorazí první letošní vlna úmorných veder. Zatímco začátek týdne bude ještě chladnější a deštivý, od čtvrtka začnou teploty prudce stoupat nad 30. Nejsilnější sluneční žár meteorologové předpovídají na sobotu a neděli, kdy teploty ukážou spalujících až 35 stupňů. Podle televize LTV Plus o víkendu se pak kvůli velkému horku mohou hlavně v Čechách objevit i silné bouřky z tepla.
2: Morava aktuálně.
5: Zlínský kraj opět podpoří žáky řemeslných oborů. Hejtmanství mezi ně rozdělí formou stipendií téměř 2 miliony korun. Pokračuje krajská radní pro oblast školství Jindra Mikuláštíková.
6: Zlínský kraj už poměrně dlouhou dobu dotuje takzvané malopočetné učební obory, jedná se zejména o řemeslné obory, u kterých chceme zvýšit zájem žáků. Jde o to vypíchnout ty nejvíce ohrožené obory, jako například lempíř, řezník, uzenář, obuvník. Takže máme zájem o to, aby děti nastupovaly i na tradiční řemesla.
5: Ostravská zoologická zahrada postaví lvům a levhartům moderní bydlení za zhruba 250 milionů korun. Současný pavilon šelem už má přes 60 let a přestává zvířatům stačit. Levharti tak dostanou vysoké voliéry a lvy z brusu nový vlastní domov. Aby mohla zahrada začít stavět, založila veřejnou sbírku a prosí o pomoc s financováním veřejnost.
2: Rádio Čas, sport.
5: Až sedmý finálový zápas dnes rozhodne o vítězi basketbalové ligy. Buď se mistry stanou obhájci titulu z Nymburka, anebo jejich pardubičtí vyzivatelé. Takové vyvrcholení zažívá domácí nejvyšší soutěž poprvé od roku 2003. Úterní počasí

0: a náladu za každého počasí vám přeje bazén-online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Papež Benjamín.
3: To je hezká.
2: Že jo, to by byl takový ťuťuňuňu. Ne tak, jak se mi děláte tu zrůdu, co vám, že já dělám si z vás srandu, ale prostě ťuťuňuňu, jaký jsem opravdu.
3: Že my s tebe děláme. Jsme si říkali o tom peklíčku, kolik schudků už tam máš.
2: Ještě dva chybí.
3: Já myslím, že to můžeme nechat bez komentáře.
2: Já myslím, že to doženu.
3: Dobré ráno, Moravo, 6 až 9 každý přední den.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Radio Čas je tady s vámi i při pondělním odpoledni. No přátelé, pojďme si teď posvítit na hudbu samotnou, protože už dávno v historii lidstva se zjistilo, že hudba na nás dokáže mít nevídané účinky. Vlastně první zmínky o tom, že hudba dokáže jakousi očistu, byly už někdy ve Starém zákonu a mimochodem i v dalších jiných kulturách a náboženstvích se to stále prolínalo. Ta muzikoterapie prostě funguje, ale celkově je úplně jedno, jaký žánr je pro vás ten nejbližší. Ono se ukazuje už i podle moderních výzkumů, že se dá dokonce moderními technologiemi změřit, jak na nás která hudba působí, protože oni v nás vyvolávají různé emoce. Celkově propojují náš fyzický stav s tím duchovním a dokonce krásně dokáží promítat naše vlastní prožitky a emoce do jednotlivých melodií. Tak schválně mi napište na našem WhatsAppu Rádia Čas, která hudba vás dokáže nejvíce propojit s vašimi emocemi. Je to něco energického, něco motivačního nebo naopak něco něžného, éterického, spíše klasika nebo já nevím, drum and bass, do toho třeba retro? Řekněte, napište nám, svěřte se.
1: Hity, které milujete. Radio Jazz.
2: You shot me so damn dumb, yeah, dumb, dumb, dumb. You shot me, then you pop, and I'm like, damn, yeah, dumb, dumb, dumb. I see the satisfaction in your eyes, dumb, dumb, dumb. I love you.

0: Čas.
1: Posloucháte Rádio Čas, no a my už jdeme dneska naposledy soutěžit se Skřítkem. Samozřejmě od zítřka pokračujeme dále, ale dnes poslední šance vyhrát nějaký krásný obnos. No a já už tady mám posluchačku, která se dovolala jako první. Kdo pak tam je?
2: Dobrý den, Lenka.
1: Zdravíme, Lenko, odkud voláte?
2: Kousek od Brna.
1: Tak tam zdravíme. No a my se asi rovnou pustíme do toho, ať to moc nenapínáme, že jo?
2: Mm-hmm.
1: Tak jdeme na to.
3: Otevírám box Rádia Čas, který je plný peněz. 100.
1: Jak pak to vidíte dál?
2: Jedeme dál.
1: Super.
3: 200.
1: A co nyní?
2: Tak jedem dál.
3: 300.
1: I tentokrát chcete pokračovat?
2: Ano.

0: soutěžíme každý všední den.
1: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz

0: Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
0: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
3: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
4: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivý točený slovenský salám Kostelec 100 gramů jen za 9,90. Oblíbenou kofolu Original, nulka, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Nebo přírodní neperlivou minerální vodu Yes od Matony s příchutí jablko, jahoda a další druhy půl litru již za 19,90. A navíc kupte 3 kusy minerální vody Yes a hrajte o 3x Apple iPad. Více na mojehruska.cz.
5: Darování krve není povinnost. Je to výsada těch, kteří chtějí pomáhat.
6: Pomozte i vy. Darujte krev v krevním centru Fakultní nemocnice Ostrava.
5: Možná ji jednou taky budete potřebovat.
7: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
8: Radio Chess.

0: Ladíte Rádio Čas, no a na chvíli zaplujeme do světa vztahů, protože samotné generace se mezi sebou liší v mnoha různých věcech, ale právě přístup ke vztahům bývá zpravidla docela zásadní, v čem se třeba odlišují mileniálové od Gen Z a tak podobně. No a podle nějakého nejnovějšího výzkumu vyplynulo, že se předpokládá, že až čtvrtina Gen Z zůstane po celý život single. A má to být teda z toho důvodu, že už mají absolutně jiné nároky na sebe sama v mnoha různých ohledech, ať už je to kariéra, ať už je to celkově tlak na to nějakým způsobem vypadat, ať už je to vyhoření ze seznamovacích aplikací. Zkrátka a dobře předpokládá se, že mnoho z nich si prostě řekne, že je přeci jenom lepší zůstat sám, dělat si všechno podle sebe, než se zlobit s tím, aby někoho našel a aby se s ním zžil. Klidně mi napište, jak to máte vy, zdali jste single anebo zadaní, zdali jste single dobrovolně a nebo vás to naopak štve a jste v plném hledacím procesu nějakého nového vhodného partnera. Každopádně o tom, že Gen Z to má jinak, jsem četla už mnohokrát, zejména to tak mají mít ženy, protože ty už prý zjistili, že v podstatě v dnešní době ty muže k tolika věcem nepotřebují a je pravda, jediná věc, se kterou skutečně souhlasím, že v době, kdy ženy už se o sebe ve všech směrech dokáží postarat sami, no tak to jediné, co jim muž může nabídnout, je to, jak se k ním chová. No a tady se občas dostáváme do střetu s tím, co si které pohlaví představuje a co od toho druhého očekává. Klidně mi napište, jak to vidíte vy, a my už se teďkom přesuneme na počasí, abychom věděli, zdali nám zítra bude svítit sluníčko a nebo raději máme mít po ruce deštníky.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Během zítřejšího dne se nám na obloze prostřídají mraky se sluníčkem. Očekáváme totiž převážně polojasno, ojediněle oblačno a teploty se budou pohybovat od 20 do 24 stupňů Celsia.
3: Hity, které milujete.

0: Rádio Čas.
1: První noc v novém bytě, jak mince ošoupaná.
0: Hity, které milujete.
2: Čas.
0: Hity, které milujete.
2: Milujete.
0: Rádio Čas.

0: ladíte Rádio Čiasno a my se podíváme na dnešní otázku dne, která zní, zažili jste někdy opravdu hrozného kolegu nebo kolegyni? No svěřujete se tady s jakými zážitky? Například Pavlína píše, v každé práci jsme někoho takového měli, bohužel. Pak třeba Jiří píše, skoro všude, to si člověk nevybere, pokud nedělá sám na sebe. Pravda, že to je asi jako jediné řešení, jak to udělat, ale to pak ještě nesmíte mít práci spojenou s lidmi, protože oni i klienti občas mohou být různorodí. Pak se třeba podívejme na Alenu, která píše, samozřejmě, ale říká se, na každou svíňu se vaří voda. A tomu by člověk i chtěl věřit, těžko říct, jestli to tak je ve skutečnosti. No a v neposlední řadě i Nika píše, ano, furt a všude. Tak schválně, já jsem zvědavá, jestli se tam najde někdo, kdo řekne ne, naopak všichni moji kolegové byli skvělí, dobře se s nima komunikovalo, skvěle spolupracovali, vždy byli připraveni, těžko říct.
1: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
4: Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.
5: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.

0: Ladíte rádio Čas, no a já jsem rovnou koukala na zajímavosti pojící se k první noci v novém bytě a teď nemám na mysli přímo tu písničku Jaromíra Nohavici a Jany Kiršner, ale když skutečně někde spíte poprvé, tak údajně máme výrazně intenzivnější a živější sny. A dokonce teda lidová pověra tvrdí, že to, co se nám zdá první noc v novém bytě, tak se do puntíku splní, ale krásně tady tenhle efekt funguje i na zvířata, protože třeba psi jsou v neznámém prostoru první noc velmi neklidní, zatímco kočky tak ty naopak spí naprosto tvrdě a prozkoumávat začínají až další dny po tom, co naberou sílu. Můžete si vybrat, ke komu vám to sedí více, jestli byste se spíše přirovnali k pejskům nebo kočkám v tomto ohledu. My už každopádně jdeme na zprávy, které pro nás má Marcelka, budou ze světa i z domova a také ze silnic.
1: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
5: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
6: Volejte bezplatně 800 800 872.
7: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
8: Řidiči, aktuálně pozor na dálnici D1. Mezi Vyškovem a Hulínem policisté vyšetřují dopravní nehodu mezi nákladňákem a dodávkou. Stále se také odklízí následky dopravní nehody na Vsetínsku poblíž obce Růžďka, kde havarovalo osobní auto. A kvůli porouchanému nákladňáku se můžete zdržet také v Brně na Olomoucké ulici. My vám přejeme šťastnou cestu.
9: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
8: Darovat krev chce čím dál méně lidí. V Ostravě Porubě přibude další odpočinkové místo a zítra vyjedou z Přáslavické vojenské základny na silnici tanky Leopard. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. V Česku klesá počet lidí, kteří chtějí darovat krev. Největší propad hlásí nemocnice u lidí, kteří přicházejí darovat poprvé. Lékaři varují, že bez nové generace dárců může být stále těžší zajistit transfuze nejenom pro oběti nehod, ale také pro pacienty s rakovinou krve.
9: Morava aktuálně.
8: Radnice v Ostravě Porubě opravuje hřiště na Osmáku na ulici Zdeňka Štěpánka. Projekt, který si vybrali sami občané, bude sloužit všem generacím, podpoří komunitní život a nabídne příjemné prostředí ke sportování, odpočinku i setkávání. Více nám řekl z odboru prezentace obvodu Petr Bidzinsky.
10: Jde o komplexní úpravu celé lokality. Dětské hřiště doplníme o nové herní prvky. Výměnou projdou lavičky a mobiliář. Zároveň nainstalujeme ergonomické lehátka a přibude nový komunitní stůl a grill. Revitalizace území počítá také s obnovou záhonů, výsadbou květin, s umístěním hmyzího hotelu a instalací pítka.
8: Nevšední zážitek mohou mít zítra řidiči, kteří pojedou po dálnici D35 u Přáslavice na Olomoucku. Při cestě mohou totiž míjet tanky Leopard české armády. Zatímco obvykle se pásová technika přepravuje po železnici, tentokrát vyrazí tanky v rámci výcviku po dálnici napřímo. Podle vojáků by se ale řidiči do kolony určitě neměli zařazovat.
9: Rádio Čas, sport.
8: A český tenista Jakub Menšík si znovu zahraje prestižní Laver Cup. Organizátoři ho dnes potvrdili v nominaci výběru Evropy pro zářijový turnaj v Londýně. 20-letý Čech se v týmu potká například s hvězdným Carlosem Alcarazem anebo Alexanderem Zverevem. Evropský výběr se pokusí oplatit týmu světa loňskou porážkou ze San Francisca. Úterní den bude slunečný, čekáme polojasno až oblačno s nejvyššími teplotami od 20 do 24 stupňů. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Krásné odpoledne.
11: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
12: Papež Benjamín.
13: To je hezká.
12: Že jo, to byl takový ťuťuňuňu. Ne tak, jak se mi děláte tu zrůdu, co vám, že já dělá si z vás srandu, ale prostě ťuťuňuňu, jaký jsem opravdu.
13: Že my s tebe děláme. Jsme si říkali o tom peklíčku, kolik schůdků už tam máš.
12: Ještě dva chybí.
13: Já myslím, že to můžeme nechat bez komentáře.
12: Já myslím, že to doženu.
13: Dobré ráno, Moravu, 6 až 9, každý všední den.
11: Rá.

jste s námi na vlnách Rádia Čas. No a přátelé, schválně řekněte mi, stalo se vám někdy, že jste se zase dozvěděli nějakou novou informaci a řekli jste si, já už snad opravdu přestávám věřit v lidstvo. No tak mně se to často děje, když slyším o různých jako naprosto šílených, drastických, plastických zákrocích, které nás mají jako uvést k dokonalosti, ať už je to to, že si necháte dobrovolně třeba zdevastovat kolena, abyste byli o pár centimetrů vyšší, nebo vlastně mnohé věci součástí luxmaxingu, který je v dnešní době bohužel velmi populární, ale v Rusku to posunuli ještě na úplně jinou úroveň, protože tam se rozhodli, že prostě chtějí vypadat jako drsní chlapy, ale jako se vším všudy. No a co může být takový jako znak drsného chlapa? Třeba to, že máte naprosto zdeformované uši, tak jako to mají boxeři nebo zápasníci MMA, a proto tam normálně existuje typ plastické operace, kdy vám zešradí ucho, abyste vypadal jako drsňák, co se často bije. Já asi fakt normálně nemám slov a to se mi nestává úplně často, ale skutečně je ten zákrok píp velice oblíbený, zejména na jihu Ruska, a dělají to tam ve velkém. Dokonce ti, co to provádí, tak mají ty objednávky opravdu dlouhé měsíce dopředu. Co k tomu dodat? Na jednu stranu mě asi nepřekvapuje, že se to děje zrovna tam, a snad to tam i zůstane a nebude se to posouvat do dalších zemí.

Jste s námi na vlnách Rádia Čas, no a my si pojďme říct, kam si můžeme vyrazit za zábavou, protože tady pro vás mám spoustu různých tipů. No a začala bych například akcí Olomouc ožije 2026. Protože se jedná o největší festival v ulicích Česka, je to plné koncertů, tance, jídla, pití, jedinečné atmosféry, a to všechno v historickém centru. Tahle akce bude probíhat od 17. do 20. června a bude to opravdu velkolepé. Ostatně, jako každý rok, spousta umělců, spousta zábavy, stojí to za to. Dále bych vás určitě chtěla pozvat také na 12. ročník pivobraní v Novém Jičíně, kde vás bude čekat nejenom, jak už název napovídá, spoustu druhů piva a různé

0: No a poslední pozvánka, to je zase něco z úplně jiného soudku a jedná se o příborský běh, v rámci kterého si užijete běžecký závod historickým centrem Příbora s trasami pro děti, hobby běžce, sportovce i štafety. No a tenhle běh bude probíhat rovněž v sobotu 20. června.
1: Zvedneš telefon a otevře se ti výherní box.
2: Uvnitř je výhra, stovky, tisíce, nebo možná ještě víc. 3, 2, 1.
1: Bereš nebo hraješ dál? Ale pozor, když to přeženeš, box se zavře.
3: A ty odcházíš s nulou.
2: Rozhodni se správně.
1: Skřítkův poklad Rádia Čas.
4: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
5: Hity, které milujete. Radio Čas.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Tati, kam dnes pojedeme na výlet?
9: To se ještě domluvíme.
10: Co kdybyste letos nemuseli vybírat? Přijeďte objevit krásy Olomouckého kraje, kde se setkává kouzlo Hané s divokou přírodou jeseníků s kartou plnou výhod.
11: Olomouc Region Card otevírá dveře k tomu nejlepšímu v Olomouckém kraji.
10: Vybírejte ze 100 vstupů zdarma a více než 80 výhodných slev. Jedna karta, desítky míst, tisíce zážitků.
11: Olomouc Region Card. Chytrý klíč k cestování a zážitkům po Olomouckém kraji. www.olomoucregioncard.cz.
10: Skalka Family Park. Společné zážitky pro celou rodinu. Přihlaste své děti na letní tábor plný zábavy a dobrodružství. Více na skalkaostrava.cz/tábory.
1: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas, no a přátelé, nyní přišla velice důležitá chvíle, protože já prozradím naše poslední slůvko dnešního soutěžení s naším megaletem Rádia Čas, a to slůvko zní den. Takže přátelé, až někdo z vás uslyší výzvu, tak ten, který se mi ozve jako třetí v pořadí, ten mi řekne celou větu, která dneska zazněla, končící slovem den, potřebujeme celkově 4 slůvka. No a když se to podaří, tak vyhráváte lístky na Budišovské letnice, kde bude Anaka, Charlotte a Pam Rabbit, Futurum, Getaway a spousta dalších, takže určitě se to vyplatí. Já držím palce a jsem zvědavá, kdo mi tu větu řekne celou.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Během zítřejšího dne se nám na obloze prostřídají mraky se sluníčkem. Očekáváme totiž převážně polojasno, ojediněle oblačno a teploty se budou pohybovat od 20 do 24 stupňů Celsia.

0: Megalétto Rádia Čas.
1: A stejně jako v předchozích letech my pokračujeme s naší soutěží Megalétto Rádia Čas, v rámci kterého vás vezmeme na spoustu různých zajímavých akcí. Jenže je samozřejmě důležité správně odpovědět a já už tady teď na drátě mám Vladimíra. Slyšíme se?
2: Ahoj.
1: Zdravím, Vladimíre, odkud voláte?
2: Ze Senice.
1: Super, tak vás tam zdravíme a mě samozřejmě zajímá to úplně nejdůležitější, jestli znáte správnou větu, takže pojďme se zamyslet, my už jsme si prozradili poslední slůvko, ale je potřeba poslouchat opravdu poctivě po celý den, takže schválně mi řekněte, jak to dnes bylo.
2: Poslouchám vás každý den.
1: Perfektní, skvěle, to mám obrovskou radost, že se to podařilo, protože to znamená, že budeme nadělovat a jedná se o lístky na festival Budišovské letnice, už 45. ročník a je to super akce, kde vás čeká například Anaka, Charlotte, Pam Rabbit, Getaway, Futurum, prostě bude to rozhodně stát za to, takže dorazíte?
2: No jasné, pochopitelně.
1: Perfektní, tak si to moc užijte. Na koho třeba z těch interpretů se budete těšit úplně nejvíce?
2: Na
1: já to vidím úplně stejně, že ta opravdu stojí za to. Takže moc si to užijte, držím palce. Půjdete s někým, vezmete někoho sebou?
2: No, s přítelkyní.
1: Perfektní. No tak si odneste co nejvíce skvělých zážitků a ještě jednou gratuluju. Mějte se.
2: Děkuji, mějte se.
1: No a samozřejmě soutěžit budeme i v následujících dnech, takže poctivě poslouchejte vždycky každý moderátor, jak naše ranní dvojka, tak všichni potom Aleš, Majky budou říkat jednotlivá slova. No a buď u Kiki, nebo u mě se to vždycky nakonec rozřízne, jak celá čtveřice slov vypadá a podle toho můžete získávat lístky na krásné akce každý den.

0: Rádio Čas je tady s vámi i při pondělním odpolední, teď už téměř podvečeru. No a my se pojďme podívat na jednu věc, která neodmyslitelně patří k letním svačinkám, a to je samozřejmě meloun. No a posvítíme si na něho společně s naší odbornicí na jídlo, což je samozřejmě Evička Rigler z pořadu Jeste s rozumem, který zítra bude mít po 11. hodině premiéru. No a pokud byste to náhodou nestíhali, v sobotu po 10. je repríza nebo v neděli po 15. Teď už se ale pojďme pustit ukázku právě tématu meloun.
1: Krásně nás osvěží, zažene chuť na sladké, dodá vlákninu pro správné zažívání a menší pocit hladu. Taky nás zasytí s minimum kalorií a zároveň se můžeme těšit z jeho blahodárných účinků. A ten má meloun opravdu spoustu. Zlepšuje například stav očí, hydratuje tělo, jedná se o přírodní diuretikum, takže pomáhá s odváděním nadbytečné vody z těla, snižuje riziko zánětu, zvyšuje také imunitu a zlepšuje náladu. Takže je to vlastně takové sladké, osvěžující antidepresivum do parného léta.
2: Dobré ráno, Moravo.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
4: Na páteční snídani přijde primář hematologicko-transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj Daniel Janek, který nás seznámí s podstatou odběrového a výrobního krevního centra nejen pro Karvinsko. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Partnerem pořadu je hematologicko-transfuzní oddělení Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Moderní transfuzní stanice, která spolu s vámi zachraňuje životy.
5: Hity, které milujete.
6: Radio Čas.
3: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.

Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.

0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete.
2: No a přátelé, já už se s vámi pro dnešek oficiálně rozloučím. Mějte se nádherně, budu se na vás těšit zase někdy příště a hlavně si užijte úspěšný start do nového týdne, ať se všechno daří, ať vás nikdo nenaštve, ať ti kolegové v práci jsou co nejmilejší, jak máme dneska to téma na Facebooku. No a jako vždy připomínám, držte si úsměv na tváři. Tak čau.

0: Megaléto Rádia Čas. I letos v létě rozdáváme hudební zážitky. Chceš lístky na One Republic, FM City Fest, Holešovskou regatu a nějakou další pecku? Poslouchej od rána náš program. Postupně odhalujeme výherní větu. Odpoledne volej a když ji dáš dohromady celou, jsi vítěz. Megaléto Rádia Čas.
1: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, ktoré milujete. Rádio Čas.
2: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
3: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
4: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
5: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
6: Volejte bezplatně 800 800 872.

0: Řidiči, aktuálně pozor na dálnici D1. Mezi Vyškovem a Hulínem se na silnici stále odklízí následky dopravní nehody mezi nákladňákem a dodávkou. Právě tak jako na Vsetínsku u obce Růžďka, kde havarovalo osobní auto. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Vláda zrušila televizní a rozhlasové poplatky. V Moravskoslezském kraji začínají jezdit báňské vlaky a na Jesenicku budou mít další odlehčovací službu. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Televizní a rozhlasové poplatky končí. Vláda totiž dnes schválila jejich zrušení a Česká televize s Českým rozhlasem mají být nově placené přímo ze státního rozpočtu. Ministři tak chtějí lidem a firmám ušetřit peníze a ulevit od složenek. Naopak opozice plán ostře kritizuje. Bojí se, že veřejnoprávní média ztratí tímto způsobem svou nezávislost na politicích.
1: Morava aktuálně.
0: V Moravskoslezském kraji opět začínají jezdit populární báňské výletní vlaky. Tyto retrospoje propojí industriální památky v bývalém ostravsko-karvinském černouhelném revíru a ostravskou zoologickou zahradu. Více nám řekl náměstek hejtmana Radek Podstavka.
2: Jedou přes Důl Michal, Důl Žofie, Vodní jáma, tam je taky zastávka. Jede se na Barboru, dostanete se až do Horní Suché a zpátky po tradiční trati už z Horní Suché po SŽDC nebo Správě železnice dostanete do Ostravy. A samozřejmě další vlaky pojedou z polského Těšína až do Zoo, kde vystoupíte a odpoledne zpátky zase ten vlak jede do polského Těšína.
0: V Žulové na Jesenicku se v červenci otevře nová odlehčovací služba. Určena je lidem, kteří se starají o své nemocné nebo staré příbuzné. V bývalé drogerii vzniká zázemí, kde mohou seniori docházet na část dne, aby si jejich rodina mohla odpočinout, zařídit si úřady a nebo jít do práce. Charita bude za lidmi jezdit i domů.
1: Rádio Čas, sport.
0: A zítra začíná v Ostravě atletický meeting Zlatá tretra. Podle organizátorů na ní bude závodit 50 medailistů z různých šampionátů. Největší domácí hvězdou pak bude halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel. Úterní Zlatá tretra je už beznadějně vyprodaná. Hlavní program začíná v 18 hodin. Zítřejší počasí bude slunečné, nabídne nám polojasno až oblačno s teplotami od 20 do 24 stupňů. Tolik aktuální zprávy, krásný podvečer.
1: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
3: Papež Benjamín.
4: To je hezká.
3: Že jo, to byl takový tuťuňuňu. Ne tak, jak se mi děláte tu zrůdu, co vám, že já dělám si z vás srandu, ale prostě tuťuňuňu, jaký jsem opravdu.
4: Že my s tebe děláme. Jsme si říkali o tom peklíčku, kolik schůdků už tam máš.
3: Ještě dva chybí.
4: Já myslím, že to můžeme nechat bez komentáře.
3: Já myslím, že to doženu.
4: Dobré ráno, Moravo, 6 až 9 každý přední den.
1: Rádio Čas. Music Box Rádia Čas.
5: Jsem rád, že jste u toho, že ladíte hudební speciálko Rádia Čas, tedy Music Box. Dneska svět megahitů jako na dlani. U mikrofonu Aleš Šklubal a co takhle výlet do 90. let? Že jo, vedete? Dobře, jdeme. Tady doslova nevíte, který hit přehrát, takže bude velmi těžké vybrat ten nej. Dnes tedy zaspomínáme a osvěžíme si slavné pecky, na které, no, jsme už tak trošku zapomněli a vyvoláme vzpomínky na dobu, která byla v hudebním světě prostě famózní. O rozjezd se postará italská formace Eiffel 65. Nejvíce se proslavila hitem Blue, který se stal celosvětovým fenoménem na přelomu tisíciletí. No a v roce, možná pamatujete, 2022, mu složil hudební poklonu i slavný David Guetta remixem I'm Good. No a možná vás hned ze startu roztančí i belgičtí Two Unlimited. Oni patří mezi nejúspěšnější evropské dance projekty všech dob a chytlavé Get Ready for This prostě nestádne. Na rádiu Čas ladíte Music Box a dnes to je společná devadesátková jízda. Takže klidně volu.

0: Musicbox Rádia Čas.
1: A v Musicboxu Rádia Čas dneska největší hitovky, taneční pecky 90. let, ostatně 90. festivaly. Jsou to dnes nabité k prasknutí a ty 90. hvězdy hitparád jsou teď s námi v Musicboxu. No a patří mezi ně i Sáš, je to německý Eurodance projekt. On vznikl v 90. letech a hlavní postavou je DJ a producent Sascha Lapsen, známý právě pod jménem Saš. No a kdybych měl vybrat jeho ten nejhit, tak to 100% bude Ekvádor, což je jeden z největších tanečních megahitů 90. No a na vyhledávači Google, který byl v 90. letech spuštěn, to už je doba, jo, už něco pamatuje, tak jsme vyhledávali jméno švýcarského DJe a zadávali jsme DJ Bobo. Dodnes jezdí po festivalech, na kterých nechybí jeho megahit Somebody Dance With Me. V originálu je to Rockwell a tady mám takovou jednu perličku zajímavost a moc se to neví, že jim vokály tehdy naspíval ještě neznámý Michael Jackson. Kdyby věděli, tak časácký Music Box má dneska razítko 90S.
2: Dámy tu mano! I venga conmigo!

Jsou rádia čas dneska slavné dance hity 90. let, ono poslední dekáda minulého století byla hezky roztancovaná a měla plno nesmrtelných hitů, které posloucháme dodnes. A pokud ne, rád vám je teď v Music Boxu připomenu, alespoň některé. Díru do světa tehdy udělal i boyband East 17. No a věděli jste, že skupina si dala název podle čtvrti, kde bydleli? A jejich It's Alright je, no, stále slyšet z rádií po celém světě. A v kurzu tehdy byla i nizozemská parta 24/7. Oni patřili mezi průkopníky spojení rapu a ženského zpěvu v evropské dance hudbě. Projekt několikrát změnil zpěváky i rapery, ale na výkonu to vůbec znát nebylo. Refrén opakuje stále dokola Is it love? Je to láska, takže zdůrazňuje takovou tu nejistotu a potřebu potvrzení citů, to takzvaně mám tě rád.

0: Rádia Čas. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Cítíte to? Léto začíná u Hlučínského jezera.
3: Jedno z nejkrásnějších a nejdostupnějších přírodních koupališť v kraji zve na start letní sezóny.
2: Nová plovoucí mola, kompletní zázemí a výhodné ceny. Pro děti jsou v areálu hřiště, velká nafukovací trampolína a oplocené brouzdaliště.
3: Přijeďte si užít první letní dny na Hlučínské jezero.
2: Info a webkamera na www.sak-hlučin.cz.
4: Darování krve není povinnost. Je to výsada těch, kteří chtějí pomáhat.
5: Pomozte i vy. Darujte krev v krevním centru Fakultní nemocnice Ostrava.
4: Možná ji jednou taky budete potřebovat.
6: Zveme vás do historické budovy Muzea Těšínska v Českém Těšíně na oslavu 6. výročí jejího otevření. V sobotu 20. června od 10 hodin se přeneseme do časů zdánlivě temného středověku. Zažijete zábavný den plný kejklířů, rytířských soubojů, dobového tance, středověké hudby a kreativních dílen. Více na muzeum.cz.
7: Film Time na Rádiu Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
8: Music Box Rádia Čas jsme dneska roztancovali v rytmu 90. let a teď jsem si vzpomněl na nejsledovanější seriál 90. Pamatujete Beverly Hills 9210? Já dobře. Seriál už 2 roky běžel, když duo Erasure složilo hudební poklonu skupině ABBA. No a remixovali písničku, chcete-li hitovku, Lay All Your Love. No a pozor, pokud váš věk začíná 40, určitě budete pamatovat taneční pecku Rhythm of the Night od italské skupiny Corona. Skladba se prosadila po celé Evropě i Spojených státech a dodnes je populárně i na retroparty a festivalech. A pokud zavítáte do tanečního klubu, tak se vsadím, že třeba nad ránem to Rhythm of the Night uslyšíte. Ostatně i teď, odsuňte křesla, diskotéka ve vašem obýváku začíná. Tohle neusedíte.

0: Rádia Čas.
1: Music Box Rádia Čas dneska v rytmu tanečník vypalovaček 90. let a tak nemůžu zapomenout na to, jak DJové v klubech hráli i několikrát za večer single live. Nahrál ho zpěvák z Trinidadu, je to Hedevej, ano, autor megahitu What is Love. Kdo by neznal. No a miláčkem DJů se stal i Prince Ital Joe a United. Zabírá dodnes. A tohle se moc neví, kdo by neznal skupinu Boniem a Franka Ferreina z téhleté legendární formace. Je to on, kdo dal tento projekt dohromady. Tedy Marky Mark a Prince Ital Joe. A je to hodně dobře, jinak by nevzniknul jeden z největších tanečních hitů všech dob, United. No a řekněme takové fresh pokračování skupiny Boniem. Ladíte Music Box Rádia Čas a dneska s hudebním razítkem 90.

0: Musicbox Rádia Čas.
1: Na Rádiu Čas se ladíte, hudební speciálko a dneska taneční hity 90. let. Ano, vzpomínáme na té první lásky, na cesty k moři, maturity, Walkmany u pasu, tak trošku legrační účesy, vycpaná saka a zlaté adidy. To byla doba, do které přišel i single I Give Your My Heart od Mr. President, anebo Be My Lover od Labuš. Tohle jsou tečky za dnešní 90. jízdou, za hudebním světem, který má stále co nabídnout. Je to muzika, která, no, pořád ovládá rádia, MTV i diskotéky po celém světě. Prostě jednoduché, chytlavé, energické, co si budem. Jsme v cíli a uslyšíme se opět v pondělí po 18. hodině a v repríze potom v neděli po 14. Od Aleše Škulbala, ať vás muzika baví a budu se těšit. Hello.

0: Mailbox Rádia Čas.
1: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na Toyota.cz.
2: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na SodaStream.cz.
3: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
4: Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
2: Notino. Today is yours. Feel good.
3: Luxus. Prostor. Mazda. Styl. Dynamika. Mazda. Bonus. Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
4: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
5: Představte si trávník. A teď ten prudký svah, co máte na zahradě, který vám nahání hrůzu. Už nemusí. Robotické sekačky Roborock jsou stvořeny pro náročný terén s náhonem na všechna čtyři kola. Roborock 4x4 zdolá i ty nejsložitější svahy. Bezpečně a bez námahy. Více na technika u ivety.cz.
6: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
7: Papež Benjamín.
8: To je hezká.
7: Že jo, to by bylo takový ťuťuňuňu. Ne tak, jak se mi děláte tu zrůdu, co vám, že já dělá si z vás srandu, ale prostě ťuťuňuňu, jaký jsem opravdu.
8: Že my s tebe děláme. Jsme si říkali o tom peklíčku, kolik schudků už tam máš.
7: Ještě dva chybí.
8: Já myslím, že to můžeme nechat bez komentáře.
7: Já myslím, že to doženu.
8: Dobré ráno, Moravo, 6 až 9, každý všední den.
6: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
2: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
3: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako opice.
2: A maminka se mnou.
3: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma. A budou otvírat nové pobočky. Více na centrum Kristýnka.cz.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, toší se svět.

0: let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na toyota.cz.
1: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Syslová.

Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Rádio Čas.

0: otevírá výherní box.
1: Skřítkův poklad Rádia Čas je tady. Hra, kde rozhoduješ jen ty.
0: Odpočítávám. 3, 2, 1.
1: Vezmeš výhru nebo riskneš víc? Pozor, jeden krok navíc a můžeš odejít s prázdnou.
0: Tak co, jdeš do toho?
1: Skřítkův poklad, jedině na Rádiu Čas.
2: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
3: Hity, které milujete. Radio
4: Čas. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
7: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
8: Volejte bezplatně 800 800 872.
9: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Eko.

0: Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Papež Benjamín.
2: To je hezké.
1: Že jo? To by byl pěkné. Takový ťuťuňuňu. Ne tak, jak se mi děláte tu zrůdu, co vám, že já dělám si z vás srandu, ale prostě ťuťuňuňu, jaký jsem opravdu.
2: Že my s tebe děláme. Jsme si říkali o tom peklíčku, kolik schudků už tam máš.
1: Ještě dva chybí.
2: Já myslím, že to můžeme nechat bez komentáře.
1: Já myslím, že to doženu.
2: Dobré ráno, Moravo, 6 až 9, každý všední den. Rád

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

milujete. Rádio Čas.

0: venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Bravo s Radimem a Lenkou.
1: Papež Benjamín.
2: To je hezké.
1: Že jo? To byl takový ťuťuňuňu. Ne tak, jak se mi děláte tu zrůdu, co vám, že já dělám si z vás srandu, ale prostě ťuťuňuňu, jaký jsem opravdu.
2: Že my s tebe děláme. Jsme si říkali o tom peklíčku, kolik schudků už tam máš.
1: Ještě dva chybí.
2: Já myslím, že to můžeme nechat bez komentáře.
1: Já myslím, že to doženu.
2: Dobré ráno, Moravo, 6 až 9 každý všední den.
0: Radio Čas. Radio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Čas. Rádio Čas.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Papež Benjamín.
2: To je hezká.
1: Že jo, to byl takový ťuťuňuňu. Ne tak, jak se mi děláte tu zrůdu, co vám, že já dělá si z vás srandu, ale prostě ťuťuňuňu, jaký jsem opravdu.
2: Že my s tebe děláme. Jsme si říkali o tom peklíčku, kolik schůdků už tam máš.
1: Ještě dva chybí.
2: Já myslím, že to můžeme nechat bez komentáře.
1: Já myslím, že to doženu.
2: Dobré ráno, Moravo, 6 až 9, každý přední den. Rád.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Hity, které milujete.

0: Ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Papež Benjamín.
2: To je hezké.
1: Že jo? To by byl takový čuťuňuňu. Ne tak, jak se mi děláte tu zrůdu, co vám, že já dělá si z vás srandu, ale prostě čuťuňuňu, jaký jsem opravdu.
2: Že my s tebe děláme. Jsme si říkali o tom peklíčku, kolik schudků už tam máš.
1: Ještě dva chybí.
2: Já myslím, že to můžeme nechat bez komentáře.
1: Já myslím, že to doženu.
2: Dobré ráno, Moravo, 6 až 9, každý všední den.
0: Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Radio Čas. Hity, které milujete.
1: Čím blíž jdu k tobě, tím si dál. Vím, že ve tvým náručí ztrácím hodu záručí.
0: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Dnes vás zdravím netradičně, a to z Čeladné, kde natáčíme rozhovor s Jaroslavem Kulhavým, vítězem olympiády v cyklistice.
1: Já zkoušel jsem basket, karate, plavání a tak dále, ale ani jeden z těch sportů mě nějakým způsobem nenatchnul jako to kolo. Když jsem začínal vlastně se staršíma klukama třeba o 5-10 let, kteří mě vlastně posunuli a já jsem se posouval k ním, což byla další věc, která si myslím, že mi hodně pomohla, a potom jsem z toho čerpal.
0: To máme společný, já jsem taky začínala se staršíma klukama.

Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.

0: online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

때 라디오 차스

povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.